0: málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živouhýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte svou muzikou před náročným pracovním týdnem. Nalaďte si Rock Radio v neděli večer. A vychutnejte si rokovej živák. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík.
0: Zes. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naši čotě
0: vás pobaví.
1: Svobodný Halík se k naši čotě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
2: Kdyby se takto choval
1: každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho? Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožere, držku! Jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu žádný... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v... Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku koncert a máte

Honzou Dandou a Rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dní den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho na záplavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele. Plavu vytříbenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nenýho humoru a slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. A slušnýho roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její kvíz, Zuzka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíkypka a její zprávy, i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. I to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou. Ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Den od 6 do 9 na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Pes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu...
0: Baví.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Mě řekni prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
1: Na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
2: Já ti to řeknu.
3: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio.
3: A ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrádio. Konec legrace. Konec legrace. Legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel, ale nemusíme být Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd.

Chodíme Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. A radia.cz. .cz.

I've proven myself this way.

Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Slušnej rok z vinilů. Z vinilů.

0: poctivej českej festiák. Poctivej českej festiák nonstop. Poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si... Poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte... Poctivej českej festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Top. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely. Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světa. Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového. Kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať rockýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. V dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás... Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Opravdu vás pobaví.
2: Dále.
1: Pobaví.
2: Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále. Dále.
3: Soudruhu...
2: Dále.
3: Soudruhu profesore.
2: Dále.
3: Soudru profesore. Za minut. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit. Soudru profesore. Za minutu bude zvonit.
2: No.
3: Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne. Za minutu bude zvonit.
2: No a co?
3: Že už začne hodina.
2: No a co?
3: Že už začne hodina. Že už začne hodina.
2: Ano.
3: Že už začne hodina.
2: Ano.
3: Hodina.
2: Ano.
3: Ano. Už je čas.
2: Ano.
3: Ano. Musíme jít.
4: Poslyšte, hujere. Já rozhodně... hujere. Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi... Já rozhodně nemohu říci, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi... že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až zdivost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte...

0: promiňte mi ten výraz, skoro aj z drzosti. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro aj z drzosti. Že by to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro aj z drzosti.
1: Že by myšli napřed?
0: Promiňte mi ten výraz, skoro aj z drzosti.
1: Že by myšli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Hlasu.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Jetty Army. Oh,

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Otpický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ani. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický flap. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdi.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdiš, smrdiš. Do věci s tou kurvu dělá.
2: Jak dělal? Co dělal? Nedělal? Nedělal? Co jsem měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace. Jo, konec legrace. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s

DABu i FM nebo na... V DABu i FM nebo na rádia... V DABu i FM nebo na rádia.cz.

0: Nářez. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. No co se divíš? Přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí. Divíš, Přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, byl poslední mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: To je
1: mladý vodník v Čechách. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: To idiota bych si stejně.
1: Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na
1: mohli být sorry.
2: To idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Beronce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie.
3: Dnes mu patří celá Vltava.
2: Koho si chceš do ciziny?
1: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za... Počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to... Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer po... Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá... Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocí slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky Rock. Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí
0: do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio.
1: Od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio.

0: My před očima očima. My před očima očesali topo. My před očima očesali to poslední švestičky. Před očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty očima očesali to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, to poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky, poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a hranty do drezíny. A hranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řek za rok. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě. Takhle je to snad jasný. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře. Řek za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
1: To nastoupil, dovolil.
0: Nastoupil, dovolil. Očesal. Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, očesal, naložil, odvezl. Očesal, naložil, odvezl, vykázal. Naložil, odvezl, vykázal, debil.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás ne... Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? Je 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý. Mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legend. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na Rock Legends of Rock na Rockový rádio CZ.
1: Rock rádio. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil nebo vystoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli, a ten strom, který jsem za svými ústy, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma kamile hnojivem. Hnojivem. Mi před očima odvem.

Vstáváme brzo a chodíme. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou.

Slušnej rok z Slušnej rok z garáží a zkušeben. Slušnej rok z

DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rock Rádio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední... Rock Rádio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

S proudem. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream. Mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby. Mainstream není nic pro vás. Na ruby. Mainstream není nic pro vás. Nalaďte si mainstream není nic pro vás. Nalaďte si náš slušný není nic pro vás. Nalaďte si náš vás. Nalaďte si náš slušný stream alternativ. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Nalaďte si náš slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Slušný stream alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Alternativ rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream a pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový na jednom místě a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ a non-stop. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. To je stream alternativ rock na rockový rádio CZ. Rockový rádio.

spánkem kočičím, rozpouštím tvou píchu, jen kočičím, rozpouštím tvou píchu, dušičím, rozpouštím tvou píchu, jim, rozpouštím tvou píchu, duši nezničím, rozpouštím tvou píchu, duši nezničím, rozpouštím tvou

0: Věnujte, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme M i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin'. Máte málo roku ve svým městě. Rockin'. Máte málo roku ve svým. Rockin'. Máte málo roku ve svým. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři, máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. V městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. A my vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže Trautenberg a Truck Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže Trautenberg a Traktor. Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte tím Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je

0: Česky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze. Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pá. Na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pá. Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Mami!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: Czenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, kamenist
0: CZ.
4: Zahrádkář se raduje, kamenist celého
0: Z.
4: Zahrádkář se raduje, kamenist celého světa kupuje na jediném. Zahrádkář se raduje, kamenist celého světa kupuje na jediném místě. Kamkář se raduje, kamenist celého světa kupuje na jediném místě. Kam se raduje, kamenist celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to. Kameny z celého světa kupuje na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kupuje na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. Kamení to. No jistě. Kamení to. CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný. No jistě. Kamení to. CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen. Kamení to. CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. CZ. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najde lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodeji krásnější domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Domov a zahradu. Kamení to CZ vám zlepší náladu. Kadu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr
6: na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ. Vše pro bagr CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl?
5: Pro bagr CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
5: CZ.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze. Práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na startky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najde si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najde, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariérate a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariérate tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A
7: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď.
7: Tým Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor!
7: Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan
7: se vyplatí.
4: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail. Extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20. Nissan X-Trail.

0: Proležela se vám Proležela se vám matrace? Vyberte si. Proležela se vám matrace? Vyberte si Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od Matrace Zatrace za hubičku CZ. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. S dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: Spotřební daň. Matrace za hubičku CZ. Spotřební daň tvoří za hubičku CZ. Spotřební daň tvoří CZ. Spotřební daň tvoří 14% státního CZ. Spotřební daň tvoří 14% Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihodní daň tvoří 14% státního rozpočtu. 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší česk státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Tu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin?
1: Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale vše...
1: Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale vše...
1: Pro bohatší Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
1: Česko.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Okoukaný... Ale všechno už vám přijde... Okoukaný...
3: Tak dobře poslouchejte...
2: Už vám přijde... Okoukaný...
3: Tak dobře poslouchejte.
4: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát.
4: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý.
4: Ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Pře nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás.
5: Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Unikát na trhu se zážitky.

0: Palivové karty v hodnotě 20 000 korun s darmým výhodněním až 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka 210 000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do 1000. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce. Včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů je 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnout
0: dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po...
0: Více na Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
0: Nissan.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte.
1: Klimatizace po zimě.
2: V autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou.
1: V
2: autě 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a 40 stupňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zapňů.
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express. Kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima
2: chovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní se
2: klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně
2: Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celých obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vila centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě Eden.
1: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě
1: nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express. Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express. Ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express. V létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: Klima Express.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Zprávo. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dneské středeční ráno je 6 hodin, jsou tu zprávy. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem opozice Světlana Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem předsedou Cichanouská. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem předsedou senátu Miloš. V programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem předsedou senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně zahraničí Petrem Macinkou. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze s Petrem Macinkou. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně. Naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách bezpečnostní konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný konference Globsec. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet. Žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa, Francie, Nizozemska, Belgie a Lucemburska. Do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3. Prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
0: Rock Radio.
1: Rock Radio. Počasí. Dnes bude opět převažovat zataženo s občasným deštěm.

0: zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápčasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou. Přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14. polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupně Celsia.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro život. Rock Radio. Doprava.
0: Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího. Ve Frýdku Místku se řeší větší nehoda na ulici 8. pěšího pluku, tam se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích.
6: Dobré ráno, čumáci. Máme 3 minuty po 6. je středa 10. června a hezký střed. 3 minuty po 6. je středa 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
7: Anabel.
6: Je středa 10. června a hezký středeční ráno vám přeje Honza.
7: Anabel.
0: A Zuzka.
6: Středeční ráno vám přeje Honza.
7: Anabel.
0: A Zuzka.
6: Teď nám bude hrát Potužník seniory. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4. Mě by zajímalo, jak to ty seniori dělají, že vstávají ve 4 třeba ráno.
7: To je porucha spánku, miláčku. To přijde ze stářem taky, nebojíš se nic.
6: Takže to ještě nejsem starý, když to nemám.
7: Ještě
6: abych
7: ne.
6: Spal furt.
7: Většinou to přichází po 50.
6: Takže tam ještě 3 roky, jak to je dobrý.
0: Ještě máš čas. Já jsem dneska vstávala ve čtyři, co mám chtěla říct.
7: Zuzka je z nás nejmladší a už to má, tak tady je něco špatně, to mi nevychází matematicky.
6: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce.
7: Zuzka už to má, tak tady je něco špatně, to mi nevychází matematicky.

0: malíř. Čem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlaha, pak nám to praví?
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
0: na to praví.
1: Zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regby.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukčník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů,
0: ne,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů, ne, na to všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu.
1: To všechno stačí regbity. Rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu.
1: Regbity, rekonstrukce bytů,
2: nechte si udělat z vašeho bytu. Opět domov.
1: Více informací na regbity.cz.
2: Regbity, záruka kvality.
1: Byty.cz.
2: Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality. Regbity, záruka kvality. Záruka kvality.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
1: To je něco to má, špatně, no. To mi nevychází matematicky.
0: Hele, počkej, a máš taky poruchu erekce?
2: Myslím si, že ne.
0: Jo, tak to je dobrý, jak to ještě nejsi tak stará.
1: Ona chodí na pravidelní prohlídky prostaty, takže je v pořádku. Prohlídky prostaty, takže je v pořádku.
0: Tak pak si to tady prohmátnem.
1: Prostaty, takže je v pořádku.
0: Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a potužník. Tak pak si to tady prohmátnem, tak si dáme toho Trautumerka a potužníka seniora.

0: Jednou.
1: Ještě jednou. Dneska je středa. Dneska je středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, středa.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další čtyři.
0: Jo, a my rozdáváme.
1: Jupí, máme tady další čtyři lupeny na Vezufest, kde se můžete těšit na spousta kapel. Je to dvoudenní festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba festival od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Fora od 4. do 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump 5. července. A hraje tam třeba Forest Jump Martina Pártlova července. A hraje tam třeba Forest Jump Martina Pártlova. Je tam třeba Forest Jump Martina Pártlova. Marbo Martina Pártlova, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, Pártlova, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete, Marbo, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, samozřejmě teď jsem vypíchla jiné kapely, vy se můžete těšit třeba na Luci, Valda Gang, Gatecrasher, Gatecrasher, Koblížky, Panoptiko, Škvory nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény. Koblížky, Panoptiko, Škvory nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény. Panoptiko, Škvory nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné, nebo Kamila Střihavku, je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné, Maxim Turbulence.
0: To
1: je tam i spousta rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné, Maxim Turbulence.
0: To jsou největší
1: rokové scény, takže nemusíte se bát. Mimo jiné, Maxim Turbulence.
0: To jsou největší rokeři, o ty určitě minimálně si vystojíte jede frontu na pivko. Jede
1: mašinka, kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
0: Vystojíte jede frontu na pivko. Jede mašinka,
1: kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
0: To bude spíš frontu na pivko. Jede mašinka,
1: kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
0: To bude spíš frontu.
1: Kouří se jím z komínka. Jo, mě už taky kouří z komínka.
0: To bude spíš pro děti, že jo, asi.
1: Taky kouří z komínka.
0: To bude spíš pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete, na Vezův do kempu pro děti, že jo, asi. Každopádně, pokud chcete, na Vezův do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište, asi. Každopádně, pokud chcete, na Vezův do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4. Každopádně, pokud chcete, na Vezův do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupeny. A to, pokud chcete, na Vezův do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupeny. A to do našeho messengeru na Facebook. Vezův do kempu Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupeny. A to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Suchý u Boskovic, tak si pište o 4 lupeny. A to do našeho messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Pište telefonní číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
1: Ano, přesně tak.
0: Číslo a protože je středa, tak dneska rozdáváme po 7:30.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak dneska rozdáváme po 7:30.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká.
0: Rozdáváme po 7:30.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká. Co?
0: Osmý.
1: Ano, přesně tak, protože nás čeká. Co? Přesně tak, protože nás čeká. Co?
0: Jít domů potom. Jo, takhle. Potom. Jo, takhle.
1: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení.
0: Jo, takhle.
1: Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí. Tak teď to nezafungovalo, to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to propojení.
1: Fungovalo to naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to propojení. Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Naše propojení nevadí.
0: Dneska to nějaký to propojení. Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano, a pěšní nevadí.
0: Dneska to nějaký to propojení. Tak to ještě pak budem propojit. No tak si dáme muziku.
1: Ano, a pište klasicky
0: muziku.
1: Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali. Ano, a pište klasicky na Messenger, připište telefonní číslo, to jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře. Tak nic. Klasicky na Messenger připište telefonní číslo, to jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře, tak nic. Tak ty.
0: Tak
1: Messenger připište telefonní číslo, to jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře, tak nic. Tak ty.
0: Tak
1: připište telefonní číslo, to jsme říkali.
0: Jsem říkal.
1: Dobře, tak nic. Tak ty.
0: Tak to fakt nefunguje. Tak to fakt nefunguje. Spin Doctor, Stu Princess na Rock Rádiu. Princess.

0: IDM. IDM, imitation of life, imitace života. IDM, imitation of life, imitace života. Přesně takhle teďka vypadá. Takhle teďka vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a vypadáme v 6 hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska roz... hodin a 10 minut na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme na Rock Radio. Dneska je středa a my i dneska rozdáváme. Dáme.
1: Kde si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je, si řekl moji větu, dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě jednou.
1: Dneska je středa.
0: Ježiš, promiň, tak se řekněte ještě.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rock Radio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

Jimmy Chamberlain, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Americký bubeník Jimmy Chamberlain, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Jimmy Chamberlain, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. Člen kapely Smashing Pumpkins. Smashing Pumpkins.

rozmydlený. Rozmydlený tykven. Rozmydlený tykven. No a pak tady mám dneska dvojí přání. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. 61 let má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. Spolu má filipínsko-americký gitarista a skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. A 65 let skladatel Joey Santiago. Spoluzakladatel Pixies. A 65 let skladatel Pixies. A 65 let slaví britská zpěvačka basistka. A 65 let slaví britská zpěvačka basistka. Kim Deal, taky 50 let slaví britská zpěvačka basistka Kim Deal, taky bývalá basistka a zpěvačka basistka Kim Deal, taky bývalá basistka a spolu basistka Kim Deal, taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. Taky bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. Bývalá basistka a spoluzakladatelka kapely Pixies. A spoluzakladatelka kapely Pixies. Spoluzakladatelka kapely Pixies. Kapely Pixies.

0: tobě zpět.
1: Dobrý den.
0: Dáme si Davida Kolera a chci zas v tobě zpět.
1: Dobrý den.
0: Davida Kolera a chci zas v tobě zpět.
1: Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď
1: jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové
1: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
1: vozu do Autoerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné. Pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června proti účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Čekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spí.
1: Se na vás.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. A teď už do spacáku a spinkat. Do spacáku a spinkat. Spinkat.
4: Kempovat můžeš i. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem proto. Opět až 30% a nezapomeň do půlnoci objednat až 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš 30% a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš už v Alza boxu máš ušetři se slevovými kódy na alza.cz utrhnutři se slevovými kódy na alza.cz
6: utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
5: Vými kódy na alza.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambor.
6: Nabízíme více než 200

0: Rádio, rokový kulendárium.
1: Je středa 10. června a svátek dneska slaví Gita a Ota. 10. června a svátek dneska slaví Gita a Ota. A Margitovna a svátek dneska slaví Gita a Ota. A Margita dneska slaví Gita a Ota. A Margita a Greta ví Gita a Ota. A Margita a Greta.
2: Je, Ota Herešů, zdravím.
1: A Ota a Margita a Greta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Ota a Margita a Greta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrem Margita a Greta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrem, jestli se Ota se asi nepíše a Greta.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrem, jestli se Ota se asi nepíše s dvěma T.
2: Je, Ota Herešů, zdravíme.
1: Hrem, jestli se Ota se asi nepíše s Hrem, jestli se Ota se asi nepíše s dvěma T, že ty ten se píše s dvěma T.
3: Oni jsou víc jako variant.
1: Ota se asi nepíše s dvěma T, že ty ten se píše s dvěma T.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: S dvěma T, že ty ten se píše s dvěma T.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Ty ten se píše s dvěma T.
3: Oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je,
3: oni jsou víc jako variant vlastně těch Otů.
1: Problém je, že tenhle
3: těch Otů. Problém je,
1: že tenhle ten den, že jeden web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
3: Aha.
1: Takže web říká, že má svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
3: Aha.
1: Takže si vyberte a po svátek Otta, druhý den říká, že má svátek Gita, tak já nevím.
3: Aha.
1: Takže si vyberte, že má svátek Gita, tak já nevím.
3: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. Nevím.
3: Aha.
1: Takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak takže si vyberte a popřejte si, kdo chcete, k čemu chcete. No a pak tady máme dneska tři muzikanty. Tady máme dneska tři muzikanty. 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlin. 62 let dneska slaví americký bubeník Jimmy Chamberlin, zakládající člen kapely Smashing Pumpkins. 62 let dneska slaví americký bubeník

0: ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory,
0: žlutý druh ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za... Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky s brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. 90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máte vlastní dodávku? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z... Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme? Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každou dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové par... A fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro. Registrujte se na www.prácekuríra.cz. One by Allegro. www.prácekuríra.cz. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás.
2: CZ. One by Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný
2: Allegro.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď... Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. 99 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak na... Neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz.
4: Atención, señor.
2: Vodafone.
4: Atención, señoras y señores. Atención, señoras y señores.
5: Roztančete se do léta v latinsk. Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá.
5: Čete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
5: Mix latino, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical. Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
4: Latropical.
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. Latropical.cz. Latropical. Taneční kroky vás naučí všude. Tropical. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude. Ale my vás naučíme tančit. Učíme tančit.
4: Awarashar. Awarashar.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha.

0: Song, který... Song, který se jmenuje Opice šla do nebe. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký. Tak...
0: Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno. Song, který se jmenuje Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší. Opice šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím. I tě šla do nebe.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím.
1: To je hezký.
0: Tak přejeme všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím. I těm všechno nejlepší.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím. I těm, který vypadají docela hezky.
1: Všem opicím.
0: Všem opicím. I těm, který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday to you.
0: Všem opicím. I těm, který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday to you.
0: I těm, který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.
0: Který vypadají docela hezky.
2: Happy birthday.

dne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i Mladop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům? Třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. Tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz S námi. www.projektantbudoucnosti.cz www.projektantbudoucnosti.cz Honda přiváží žhavou budoucnosti.cz Honda přiváží žhavou letní nabídku .cz Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkej plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: happy to you. Happy birthday, to you. Happy birthday, to you.
1: No a za chvíli pro změnu...
0: Happy birthday, to you.
1: No a za chvíli pro změnu...
0: Happy birthday to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a...
0: Happy birthday to you.
1: No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zase v tobě
0: spát.
1: No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zase v tobě spát. No a za chvíli pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zase v tobě spát. Pro změnu muzika dáme si Davida Kolera a chci zase v tobě spát.
2: Dobrý den.
1: Muzika, dáme si Davida Kolera a chci za...

hlasu záleží. Má vás rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se... V sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský... Rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. O vaši přízeň se utkají... tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jen se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. I tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojkanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku. Číslo jedna Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. Billy Talent. A jejich albová trojka z roku 2009. A jejich albová trojka z roku 2009. Albová trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009. Z roku 2009. 2009.

0: 7 jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců. Úřadu vlády Tinde Bárta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s Tinde Bárta navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu navrhla kvůli přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce přesunu agent termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti termín setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vedení zaměstnanců z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vedení z úřadu s ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vedení ministry práce kultury spravedlnosti a zdravotnictví chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou. Evropská komise 20. balík sankcí proti Rusku, který se zaměřuje na energetiku a obchod včetně zákazu dovozu ruských a běloruských ryb, ruské banky i takzvanou stínovou flotilu. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.
1: Nikola Ogrodníková.
2: Rock Radio. Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převažovat zataženost občasným
2: Radio. Počasí.
0: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku.
2: Počasí.
0: Dnes bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejší. V Praze se bouralo na

Dvojku mají Rush. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1980. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. A jejich deska Signals z roku 1982. Signals z roku 1982. 1982. Pokud dva. Od divočáků Vojvod.

0: Díky, Davide. David Koller. Díky, Davide. David Koller na... Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním... Díky, Davide. David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním... David Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým... Koller na Rock Rádiu. Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad... Pár vteřin po půl sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad snad... Sedmí v dnešním středečním rokovým rozjezdu. Snad s náma chtím středečním rokovým rozjezdu. Snad s náma chcete spát a snad nás... Snad s náma chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme... Snad chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď chcete spát a snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme dát zprávy. Snad nás máte rádi, jako my vás. Teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi. Jako my vás, teď si jdeme dát zprávy se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový...
0: Se Zuzkou, tu máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer...
0: Máme taky rádi.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co... Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás... Vyberte si rokový album na sobotní...

0: Kamícké ve Frýdku místku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulicku na ulici 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulici a v Kolíně 8. pěšího pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulici a v Kolíně na pluku. V Praze se bouralo na Kamícké ulici a v Kolíně na Nebovické.
1: Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Na Suzuki.cz.

0: Hlasujte na našem webu. Hlasujte na našem webu Rokový rádio. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Rok rádio. Rokový rádio CZ. Rok rádio.
1: Je slušná muzika. Rádio. Je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Rok rádio, co se děje? Muzika. Rok rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30.
1: Rok rádio, co se děje?
2: Hezké ráno.
1: Rok rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy.
1: Rok rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády...
1: Co se děje?
2: Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde... Hezké ráno, je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli před...

Děkujeme za zprávy, Zuzko. Rock Radio. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzika. Rock Radio. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzika. Green Day. Radio. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzika. Green Day, americký idiot. Děkujeme za zprávy, Zuzko, teď už zase muzika. Green Day, americký idiot.

0: Ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. A já tady mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne. Mám teďka tvýho oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Oblíbeného zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkej, ty máš ráda Kurta Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před Cobaina. No nic, Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že Ozzy Osbourne.
1: Ano.
0: Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v... Říkali jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu. Jsme tady před nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by nedávnem, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila, před 14 dnama možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila, možná už, že je v plánu, že by Sharon vozila, vytvořit plánu, že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách. Že by Sharon vozila vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla vytvořenýho Ozzyho pomocí AI někde na obrazovkách a že by si s ním mohla obrazovkách a že by si s ním mohla někde si zajet do nějakého města, si s ním popovídat a on by odpovídal někde si zajet do nějakého města, si s ním popovídat a on by odpovídal na základě o jeho názoru a o jeho hlasem a se u toho tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí názoru a o jeho hlasem a se u toho tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí s hlasem a se u toho tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí to tak jako ksichtil. No a prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů. No a prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů. Prej se na tohleto rozhodnutí snesla obrovská vlna hejtů. Snesla obrovská vlna hejtů. Že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat. Vlna hejtů. Že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat. Že chce prostě Ozzyho ještě vozit po spůl. Že na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat. Že chce prostě Ozzyho ještě vozit. Na tom Sharon a rodina chce jenom vydělat. Že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti. Jako Sharon a rodina chce jenom vydělat. Že chce prostě Ozzyho ještě vozit po smrti. Jako v opičku na gumě. Ozzyho ještě vozit po smrti jako v opičku na gumě. Že z toho chtějí vydělat peníze, tak. Teďka Sharon na to odpověděla hejtrům. Sharon na to odpověděla hejtrům jednak, až si teda samozřejmě vetknou svoje názory do kakaového domku. A kromě toho řekla, že názory do kakaového domku. Ozzy umřel, takže se strašně bál, aby na něj lidi nevzpomněli. A vlastně v podstatě tak nějak k tomu dal takový jako nenápadný svolení, že kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma

0: promluvit. No a kdyby něco takového někdy bylo možný, takže by byl pro, kdyby takhle mohl s lidma promluvit.
1: No a ty doláry jsou pak jenom příjemný bonus.
0: Přesně tak, tak něčeho to platit musíš. Zase na druhou stranu buďme upřímní, pokud chceš něco takového,
1: Každá sranda něco stojí, ale tak já si myslím, že skalní fanoušci to jistě ocení.
0: Dobře, tak promiň, já jsem tě nechtěla urazit. No tak doufejme, že přijede Ozej k nám, že někde... No tak doufejme, že přijede Ozej...

0: Ozej chrám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme. No tak doufejme, že přijede Ozej chrám, že někde na Václaváku si s ním pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Pokecáme v nějakém nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak nákupáči.
1: Dobře, já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych já půjdu s tebou.
0: Jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak jo, za $2. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak Ozej. Budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak Ozej, těšíme se na tebe a za chvíli budem.
1: Aj tři bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak Ozej, těšíme se na tebe a za chvíli
1: bych mu dala.
0: Aj tři, dobře, tak Ozej, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro. Dobře, tak Ozej, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak ten Ozej, těšíme se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak ten se na tebe a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak ten AI nepotřebuje a za chvíli si dáme terapii, Miro, ještě že je tak ten AI nepotřebuje a je Miro, ještě že je tak ten AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda.
2: Co mají?
0: AI nepotřebuje a jeho IG je pohoda.
2: Co mají?
0: A jeho IG je pohoda.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec
0: IG je pohoda.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletě. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Tu štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přes nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. A teď Boxer nabízí prostor a variabilitu. Přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo 200 000 kilometrů pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo 200 000 kilometrů. A teď navíc se zárukou na 5 let, nebo 200 000 kilometrů. Peugeot 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez parťák už od 499 000 bez DPH.
3: 4 dny to už
2: od 499 000 bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
2: 99 tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a
2: přátelství. 9 tisíc bez DPH.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc z 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Slost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 2. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej. A nebo vyraž na Bejzeny na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest
3: na Otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest
3: stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest.
3: Se i dvojce prodej na Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock mediálně.

0: Ej, Green Day, American Idiot na Rock Radio. Green Day, American Idiot na Rock Radio, 6 hodin a 30. Green Day, American Idiot na Rock Radio, 6 hodin a 36 minut, je středa, tvůj oblíbený den. 36 minut, je středa, tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbenýho zpěváka. Je středa, tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbenýho zpěváka. Na vlastně, tvůj oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbenýho zpěváka. No vlastně ne, počkej, ty máš oblíbený den.
1: Ano.
0: A já tady mám teďka tvýho oblíbenýho zpěváka. No vlastně.

0: Mě podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Jo, rock je slušná muzika.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry.
0: Je slušná muzika.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem...
0: A muzika.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníkovářkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v...
1: Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji...
1: Venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
2: velux.cz.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je.
6: Mám mě auto.
7: I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: Všechno u nás doma.
9: I moje hračky.
10: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob.
12: Poháníme vaše sny.
10: Děkuju.
12: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme energie tohoto města.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
14: Nejlevnější pneu CZ. Potisk, trička, byla.

0: aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti.
0: Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
0: Samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
0: Nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů.
0: Jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší
1: a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v včetně brigád. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family.
4: Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun.
5: www.bardosa.cz. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. To tu ještě nebylo. Takový Kia Sorento se slevou 125

125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. Sorento se slevou 125 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš. 25 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club. 5 tisíc korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Club. Jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.dir máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.cení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz vozu zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz

Nemusíš randit s modelkama. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Nemusíš randit s modelkama, abys byl rocker. Rock je slušná. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Co si... Rock Radio. Co se nevešlo do... Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie za...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie za...
0: Šlo do zpráv.
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl před...
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který...
1: Středa, Zuzky, je nám třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat Downus...
1: Třeba.
2: Policie zatkla muže, který měl předstívat Downus... Policie zatkla muže, který měl předstívat Downus syndrom, aby zatkla muže, který měl předstívat Downus syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby který měl předstívat Downus syndrom, aby zmanipuloval pečovatelky k tomu, aby ho koupili a starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje
2: taky. Starali se o něj.
3: Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, myslíte, že mě za to zavřou? Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne? Honza hned říkal, že něco takového plánuje taky. Prý, myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne? Prý, myslíte, že mě za to zavřou, nebo ne?
4: Já bych ušetřil, tak když už holky...
3: Mě za to zavřou, nebo ne?
4: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích...
3: Nebo ne?
4: Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň... Já bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat. Bych ušetřil, tak když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tak, když už holky nedávají na masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat nožičku a jo, masážích slevenky, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat nožičku a jo, už chudáčku, tak aspoň tohle je dobrý. Začneš tahat nožičku a jo, už chudáčku, pojď tady,
3: pojď tady, pojď tady, pojď tady,
2: Já nevím, lidi vymýšlejí lecos, no.
3: Tak jako když jsme viděli ty magory, co se lidi vymýšlejí lecos, no. Tak jako když jsme viděli ty magory, co se převlíkali za medvědy kvůli pojistným podvodům, tak jako já
2: to
3: vlastně...
2: To pochopím ještě jako, ale...
3: Medvědy kvůli pojistným podvodům, tak jako já
2: to
3: vlastně...
2: To pochopím ještě jako, ale...
3: No tak můžeš buď hrát podvodům, tak jako já
2: to
3: vlastně...
2: To pochopím ještě jako, ale...
3: No tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic medvědům, tak jako já
2: to
3: vlastně...
2: To pochopím ještě jako, ale...
3: No tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic vlastně...
2: Pochopím ještě jako, ale...
3: No tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic mezi, tam prostě
2: máš... Jako,
3: no tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic mezi, tam prostě máš... No tak můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic mezi, tam prostě máš jako na výběr. Můžeš buď hrát medvěda nebo rauňáka, nic mezi, tam prostě máš jako na výběr.
4: Jako důležitý je, že jsme se řekli...
3: ...nebo rauňáka, nic mezi, tam prostě máš jako na výběr.
4: Jako důležitý je, že jsme se řekli, že... Jako důležitý je, že jsme se řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
3: A korektní.
4: Jako důležitý je, že jsme se řekli, že tenhle ten vstup bude velice citlivý.
3: A korektní. To nám jde vždycky, jak jde o citlivá témata. My tři jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
4: Hele, to je...
3: My tři jsme ta správná trojka.
4: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat.
3: Jsme ta správná trojka.
2: To zase bude správná.
4: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat.
2: To zase bude správná.
4: Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat jeden song ve výzvě. Hele, to je stejně zajímavý, když jsem o tom letom chtěl zpívat jeden song. Song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají tady song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají tady song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích. A teď tady o tom mluvíme, padají tady song ve výzvě, tak jste mi to zakázali, že mě ukřižují na sítích.

0: A teď tady o tom mluvíme, no, a padají tady slova.
1: Proběhne a zmizí, ale na těch sítích tady proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku. Proběhne a zmizí, ale na těch sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
0: Počkej, ale
1: sítích to vysí už věčně, víš, tak my se tě snažíme ochránit, Honzíku.
0: Počkej, ale on rozhodně neproběhne. Počkej, ale on rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál a nějaká tam se posadila, pak probíhalo ještě rozhodně neproběhnul, nezmizel, on normálně zahrál a nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný, no, nezmizel. On normálně zahrál a nějaká tam se posadila, pak probíhalo šťastný konec.
1: Já myslím, že sestřičky nebyly až tak moc jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik, byly až tak moc jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik, jako, že by mu dělali happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si happy ending, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, ale myslím, že si to užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly tři. Užil. Když byly tři nebo kolik jich bylo. A pak jsem si říkal, jestli byly tři najednou, nebo jestli se tam střídali, nebo jak to bylo s Zuzinou.
0: To mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda
1: jako
2: v tom článku,
1: jestli byly tři najednou, nebo jak to bylo s Zuzinou.
0: To mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda jako v tom článku, jestli byly tři najednou.
0: To mě taky zajímalo.
2: Jo, to tam nepíšou teda jako v tom článku, jestli byly tři
1: najednou, tak to docela vychytal.
0: Bylo tak o koupací hrobeso.
1: Tak to docela vychytal.
0: Bylo tak o koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo.
0: Bylo tak o koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba...
0: Je o koupací hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba...
0: Jo, hrobeso.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba...
0: Jo,
1: 70.
2: Ani nepíšou, kolik jim bylo, jako jestli jim bylo třeba...
0: Jo,
1: 70.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
1: Taká gerentí koupel. 70.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
1: Taká gerentí koupel.
2: Tak měl týpek dost divný choutky.
1: Taká gerentí koupel.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Taká gerentí koupel.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že koupel. No, tak
0: takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že ty to nedělej, prosím tě.
0: Takže s čím to uzavřeme?
1: Tím, že ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme ramštěk.
0: S čím to uzavřeme?
1: Tím, že ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď. Tím, že ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme ramštajny.
0: Já si myslím, že to bylo chytrý.
1: Ty to nedělej, prosím tě. Nechceme, aby tě zavřeli a teď si dáme ramštajny.
0: Já si myslím, že to bylo chytrý. Mně se to líbí.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou. Belfárovou.

0: Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat, pojímnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz. Bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Dát SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat. Uvažujete o CZ. Agent s povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte
0: Agent s povolením srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční
0: srovnávat.
1: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají výsledky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4 Smart LED televizi se získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
2: V kuchyni, v obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv. Obýváku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáňku, na záchodě, ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Stáhněte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku Rádia.cz. Stáhněte si apku Rádia.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákup.
2: Rádia.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Sk.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tata.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Je Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy.
4: Slyším Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy.
4: Tatart nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou.
4: Nákupy.
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiči. Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA. Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova. 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart. Zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektro. Svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista. Vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
5: Chceš mít ten správný drive?
3: Elektrospecialista.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov. Tista. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. K tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto je služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto Jarov ani. Více na auto Jarov CZ.
6: Značková kvalita za ní
5: na auto Jarov CZ.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden...
1: CZ.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden... Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, růta za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14 v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý Londýn jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský džiny, různé druhy za 14,90. Beef Eater pravý londýnský džin za 314,90. Beef Eater pravý londýnský džin za 349. Londýnský džin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový svět 10. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí. Hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až 19,90 až do 16. června. Kaufland. Až do 16. června. Kaufland. 16. června. Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný roko...
0: Na Kaufland.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný... Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovira. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se slušný rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rokový stránky. www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Radio.cz. Z.

0: Pearl Jam jsou Black. Pearl Jam jsou Blerný na Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní. Rock Rádiu minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a
0: minutku před 7 hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
0: Hodinou raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
0: Tak co raní.
1: A my jsme BD a dáme si zprávy.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod. Co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: Hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový. Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak sprak?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne.
3: Trák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradí... Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilátory... Ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventila.
2: Správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
2: Vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat.

0: Orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měla česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měla přispět k poznatkům. Orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS by měla přispět k poznatkům. Národní vesmírnou stanici ISS by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk na stanici ISS by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru. ISS by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, by měla přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jak přispět k poznatkům, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmické, jestli se člověk dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých dokáže rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých rozmnožovat ve vesmíru, jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají. Jaké množství kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny kosmického záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu záření astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny astronauti během svých misí vstřebávají, i otázce přeměny oxidu uhličitého na kyslík a biomasu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České masu prostřednictvím řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojeným řas. Vyplývá to z materiálu Akademie věd České republiky. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníka. Dnes nad ránem to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Tenistka Barbora Krejčíková z oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, zvítězila 6-1 nad Renatou Sarasuavovou z Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženost občas Mexika.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm.
1: Počasí.
0: Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech čekáme na řadě míst přeháňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept chytře vymyšleno pro

0: život.
1: V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
0: Koncept. Chytře vymyšleno.
1: Každého spotřebiče i na maličkosti.
0: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Če i na maličkosti.
0: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Kosti.
0: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na D6 se bouralo ve směru na
3: Rock Radio. Doprava.
2: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na
3: Doprava.
2: Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na Na D6 se bouralo ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor směru na Karlovy Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší Vary na 75. kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší na kilometru a pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati. A pozor si dejte taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati. Taky ve Zlíně, tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati. Tam se řeší větší nehoda na třídě Tomáše Bati.
4: Spolehlivá
2: nehoda na třídě Tomáše Bati.
4: Spolehlivé auto na
2: třídě Tomáše Bati.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. Až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. A zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz. 10 let. Více na Suzuki.cz.
5: Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno.
5: Rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci.
7: Ať máte hodně energie a nejste dole nebo jest.
6: Dobré ráno, čumáci.
7: Ať máte hodně energie a nejste dole.
6: Dobré ráno, čumáci.
7: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglický.
6: Ano, čumáci.
7: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglický down vám přeje Honza.
8: Anabel.
7: Ať máte hodně energie a nejste dole neboli anglický down vám přeje Honza.
8: Anabel.
7: Anglický down vám přeje Honza.
8: Anabel.
2: Azuska.
7: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Vám přeje Honza.
8: Anabel.
2: Azuska.
7: 4 minuty po 7 ve středu 10. června.
8: Přátelé.
2: Azuska.
7: 4 minuty po 7 ve středu 10. června. Přátelé, kapela 7. ve středu 10. června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Jeákro 10. června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Jeákronek a Allband 10. června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Jeákronek a Allband Lucie června. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Jeákronek a Allband Lucie. Přátelé, kapely Forest Jump, Kamil Střihavka, Jeákronek a Allband Lucie Valdagang Gate. Lucie Valdagang Gatecrasher, Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který Koblížci, Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale
8: kapely, které
7: Panoptiko, Škvor. To nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale
8: kapely,
7: to nejsou kapely, který budeme hrát teď, ale
8: kapely, které můžete vidět.
7: Kapely, který budeme hrát teď, ale
8: kapely, které můžete vidět na Vesuv Festu,
7: ale
8: kapely, které můžete vidět na Vesuv Festu a my tady máme 4 lupeny, které můžete vidět na Vesuv Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, tak vidět na Vesuv Festu a my tady máme 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut, 4 lupeny pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon pro jednoho z vás, takže máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do mesi. Máte ještě zhruba 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo. 30 minut na to si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše si napsat. Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
7: No a teď už kapela.
8: Popůl zvedejte telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
7: No a teď už kapela.
8: Telefon, připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
7: No a teď už kapela.
8: Připište samozřejmě do Messengeru vaše telefonní číslo.
7: No a teď už kapela, která tam nebyla. Tři sestry a jejich sovy v mazutu.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3000. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových 420 příslušníků aktivních záloh. Česká orbitální mise na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Česká orbitální

0: Sovi v Mazutu.
1: Rock Radio.
0: V Mazutu.

0: Aby jsme navázali na vstup před sedmou, tak divňák. Kapela...
1: A ty si tež taky divňák, můj milovaný.
0: Ďakoval. Divňák. Kapela...
1: A ty si tež taky divňák, můj milovaný.
0: Kapela...
1: A ty si tež taky divňák, můj milovaný.
0: Ďakovala.
1: Tak, můj milovaný.
0: Ďakovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor... Ďakovala. Kapela jede tur po Evropě a pozor, dorazej do Vizovic. Dorazej do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. do Vizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. Čizovic, ne teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou, teda na Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Slivku, ale v pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. V pátek 17. července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. V července zahrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny, hrajou v rámci festivalu Masters of Rock. Takže pokud nemáte lupeny na Masters, tak ještě jsou k prodeji, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může, vejď, jsou. Tak se můžete podívat, tak se můžete podívat. Doufám, že ještě jsou v prodeji, tak se může, vejď, jsou. Tak se můžete podívat, jsou v prodeji, tak se může, vejď, jsou. Tak se můžete podívat a případně si užít, nový pecky i ty starý s kapelou Rasmus. Moje bývalá jedna je bezmezně milovala.
1: Mm-hmm.
0: To bylo jak? jakmoc bezmezně až ti to vadilo.
1: Aha, tak to už trošku hraničí. Aha, tak to už trošku hraničí s jistou psychickou poruchou. Ale tak nebudeme to hodnotit, že?
0: Ne, byla hodná.
2: Ty dáváš lásce špatný jméno.

0: a váš lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Ty dáváš lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady. Lásce špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Je špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Špatný jméno.
1: Ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš
1: ano.
0: Na Rock Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.
2: Jo.
0: Rádiu.
1: Ano.
0: Tady.
1: Ano.
0: A teď.
1: Ano.
0: Vezmeš si mě.
1: Ano.
2: Jo.

rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fadio. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou. Anabel Fárovou.

0: My tady u toho stojíme, povídáme, si a najednou ticho.
1: Přátelé,
0: jako robě.
1: Byli Battle Bees Here We Are, který dohrál.
0: Povídáme si a najednou ticho.
1: Přátelé, jako robě. Byli Battle Bees Here We Are, který dohráli, nevíme kdy.
0: Byli
1: Battle Bees Here We Are, který dohráli, nevíme kdy. Je 7 hodin 19 minut. Doufám, že nám nepadly vysílače. No nic, přátelé. Čeká nás další rockin pátek sobota.
0: Vzít si různé upomínkové předměty, samolepky, kondomy a tak dál, máme na sobotní zastávku do Moravského Krumlova 10 lupenů.
1: Pokud je chcete, stačí, abyste se
0: vybavku do Moravského Krumlova 10 lupenů.
1: Pokud je chcete, stačí, abyste se
0: vymlova 10 lupenů.
1: Pokud je chcete, stačí, abyste se vyblejskli se svojí partičkou.
0: Ano, my pak v pátek, teda Honzíček.
1: Zítřejších čtvrtečních 15 hodin.

0: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí.
1: Hodin.
0: Ano, my pak v pátek teda Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opera. Honzíček tady vyhlásí sám, protože tady bude opuštěný. Jsi smutnej?
1: Ne.
0: Prý konečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si. Konečně tady bude klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem a buďte samozřejmě klid jeden den. No, takže Honzíček to tady v pátek vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem. Vyhlásí sám, popovídá si s naším vítězem. A buďte samozřejmě originální vtipný, pošlete si s naším vítězem a buďte samozřejmě originální vtipný, pošlete snímek a držíme palec. A buďte samozřejmě originální vtipný, pošlete snímek a držíme palec.

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivený.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a jdeme dál. Škvoři.
2: Pokřivený.
0: CZ.
1: No a jdeme dál, škvoři.
2: Pokřivený pohled.
1: No a jdeme dál, škvoři.
2: Pokřivený pohled.
1: Jdeme dál, škvoři.
2: Pokřivený pohled.
3: Kup si auto v Direct.
2: Pokřivený pohled.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o...
2: pohled.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu je o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Se slevou 125 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto 5 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý vše. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Ploty Dobrý CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Oknem
4: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Oknem fouká střecha, padá kropka, střecha, padá kropka, k nám to praví.
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět.
6: Ty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na Rekbity bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na Rekbity.
7: Chci udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity. Hobitu opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity záruka opět domov.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity záruka kvality.
6: Více informací na rekbity.cz.
7: Rekbity záruka kvality.
6: Na rekbity.cz.
7: Rekbity záruka kvality.
6: .cz.
7: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality. Záruka kvality.
8: Věda, řemeslo.
7: Kvality.
8: Věda. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Věda, řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek CZ. Slimovice.

je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

0: Lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které se Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Můžeme být hrdí.
1: Vidíš to?
2: Vidím.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já? Víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard.
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, les, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočink, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočetný rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, boarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí
1: ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. S Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere
2: utelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu.
2: Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
2: Tak zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
2: jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší
1: na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Nejlepší
2: dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ. Tati ETF CZ. Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
2: Nebo BTC. Tati ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
2: Nebo BTC.
4: Aha.
2: Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
2: SSB. Nebo BTC nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
2: SSB. Co je SSB?
4: Garant.
2: Nebo NFT, i když to už.
4: A co SSB?
2: SSB. Co je SSB?
4: Garantované úroky,
2: i když to už.
4: A co SSB?
2: SSB. Co je SSB?
4: Garantované úroky.
2: SSB.
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
2: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha. Nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha. A kde se to dá stáhnout?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně. Stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
2: Stáhnout.
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jak?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv.
4: Normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka 3%. Buřinka CZ.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější
5: CZ.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 z kosti kilo za 79,90. A Radegast

0: ryze hořká 12 za 79,90 a Radegast ryze hořká 12 půl 59,90 a Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6. Albert, dle srovnání k 3.6. Dle srovnání k 3.6.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích, opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení na Stříbrném jezeře.
1: S láskou v srdci vás očekává. Váš Karel Máj, alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernove-mestečko.cz nebo v síti ticketportal.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Víc českýho roku nikdy neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí...
0: Děje.
1: Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bart. Hezké ráno je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bart. 7:30, jsou tu krátké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termínké zprávy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla kvůli přesunu agent termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog, napsala v úterý v reakci na dopis, kterým zdravotnictví. Odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Halovou mistryně světa v běhu na 400 metrů, Lourdes Glory Manuel po famozním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtka dostala podhranici 56 sekund. Na dnešním meetingu v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19

0: stupni Celsia. Háňky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni. Na D6 se stále řeší nehoda ve směru na Karlovy Vary na 75. kilometru. Ve Zlíně se bouralo na kilometru. Ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati, tam se srazily dva osoby. A vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Veveří, kde tramvaj srazila chodce.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.

0: Štílec a jejich Monster neboli Obluda, minutu po půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho.
0: Půl osmí na Rock Rádiu.
1: Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy. Obluda dnešního dne jsem já, protože jsme měli ticho, takže si dáme radši zprávy a čušte žádný ticho dneska nevzniká.
2: Poctivej český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát, jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, to je Rock Radio Stage.

0: Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi pryč. Pink Floydi, Another Brick in the Wall, další cihla ze zdi pryč v 7 hodin a 37 minut. Máme středu, 10. čeho? Června. A protože...
1: Je červen, ano.
0: Ano, je červen. A protože je středa, tak si pojďme rozdat další dva...
2: Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30. Trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz. Na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz. Máš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
3: Vše pro vaši grilovačku.
2: Máš.
3: Trenýrkárna.cz. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná ičku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná jde u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litr. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litrů za Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litrů za 2krát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litrů za 299,90. Holma irská whisky žádná celá 7 litrů za 299,90. Žádná celá 7 litrů za 299,90. Holma Šerák, ryzí let, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Attention!
3: 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Attention!
3: 90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Attention!
3: Jen jedno do 16. června. Kaufland.

0: Kaufland.
1: Atención!
0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes, so!
0: Se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes, so!
0: Protančinci.
1: Yes, so!
0: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropic. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná pší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. A nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.zabavavevilekousekodmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.kousekodmoře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: Přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. www.latropical.cz.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve CZ.
1: La Tropical.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, Kelsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Svět není jen...
0: Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
2: Svět není jen samé slunce.
0: Kapacita kurzu je omezena.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Nejlevnější pneu.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete.
2: Pneu.cz.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu. Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50. Co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50. Uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. FC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC.
3: Procent na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50.
3: Celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
3: Teď jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu.
3: Jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a... Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a... 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC Rozvoz a jiné služby rozvozu jídel. Služby rozvozu jídel.
5: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den?
4: Jídel.
5: Jaké pantofle?

0: Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové. Výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty. Juke se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka 10 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. Palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Jedna plus...
0: Více na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma.
0: Na Nissan.cz.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na
0: dek... Z.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní... Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasen nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky make-up rtěnky. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky make-up rtěnky. Zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky make-up rtěnky a další. Dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky make-up rtěnky a další. Nebo objevte zub libovolné kombinaci. Řasenky make-up rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečný. Řasenky make-up rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59. Pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz. Jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má
1: 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má
1: Více na tetadrogerie.cz.
2: Jak to má motora kola, dřív či později, jak to má motora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovora kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kmy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě moto. Předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní. Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Tu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku. Na Rock Rádiu.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to... Spedit. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra.

0: to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
1: No, nemohl.
0: Váš to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
1: No, nemohl bych tak.
0: Zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
1: No, nemohl bych tak zařizovat rádiu. No, nemohl bych tak zařizovat rádiu.
2: Dobře, jo, dobře.
0: Takhle.
2: Nebudeme to zveřejňovat. Dobře,
0: jo,
2: dobře.
0: Takhle.
2: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě. Dobře,
0: jo,
2: dobře.
0: Takhle.
2: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Dobře,
0: jo,
2: dobře.
0: Takhle.
2: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade.
0: Dobře. Takhle.
2: Nebudeme to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně prosím to zveřejňovat. Vladimír zřejmě krade. Každopádně prosím tě lístky jenom do suchýho. Vladimír zřejmě krade. Každopádně prosím tě lístky jenom do suchýho. Vladimír zřejmě krade. Každopádně prosím tě lístky jenom do suchýho.
0: Jenom v noci.
2: Zřejmě krade. Každopádně prosím tě lístky jenom do suchýho.
0: Jenom v noci.
2: Každopádně prosím tě lístky jenom do suchýho.
0: Jenom v noci.
2: Lístky suchýho.
0: Jenom v noci.
2: Lístky do suchýho. Na Vesuv Fest.
0: Jenom v noci.
2: Lístky do suchýho. Na Vesuv Fest jsou tvoje. Lístky do suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A lístky do suchýho na Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. Vesuv Fest jsou tvoje a jsou čtyři. A máš je úplně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, jsou tvoje a jsou čtyři. A máš je úplně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš úplně zadarmo, takže je krás nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
1: No určitě vezmu můj pytel.
2: Je krás, nemusíš. A mě zajímá, koho vezmeš sebou.
1: No určitě vezmu můj pytel, která má... No určitě vezmu můj pytel, která má... Zatavně odpověď, která má narozeniny. Takže to bude... Krásně, která má... Zatavně odpověď, která má narozeniny. Takže to bude... krásný dár pro nich. To balí si určitě... Moji...
0: Takže střelíš na bázoši, ty zblíva. Je nám to jasný. No ne, každopádně si to moc užítej. Takhle se starýma rockerama, takže myslím, že tam je pár kapelek, na který je se těšit určitě.
1: Ano, určitě.
2: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova.
0: Určitě.
1: Ano,
0: určitě.
2: Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě dýl. Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě dýl zdržovat. Takže Vladimíre, zdravíme do Prostějova, zdravíme do práce, nebudem tě dýl zdržovat. Přejeme hezký ráno a užijte si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Měj se krásně, papa.
2: Hezký ráno a užijte si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Měj se krásně, papa.
2: Si to a čau.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Měj se krásně, papa.
1: Díky moc, čau, čau.
0: Měj se krásně, papa.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock. Do večera slušnej rock.
2: No a teď už tvůj oblíbenec, Aleš Brichten.
3: Superhero.

0: nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. radia.cz. Rock Radio.
1: A v 7 hodin.
0: CZ. Rock Radio.
1: A v 7 hodin a 40 minut jsme.
0: Rock Radio.
1: A v 7 hodin a 40 minut jsme.
0: Radio.
1: A v 7 hodin a 40 minut jsme zpátky a na telefonu je... A v 7 hodin a 40 minut jsme zpátky a na telefonu je... A v 7 hodin a 40 minut jsme zpátky a na telefonu je Vátky a na telefonu je Vladimír z Prostějova. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Vladimír z Prostějova. Říkám to správně?
2: Ano, sedí.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
2: Ano, sedí.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní.
1: Výborně, ahoj, dobré ráno.
3: Tak my jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: No.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě.
3: Tak my, jak jsme synchronizovaní. Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci.
3: Dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci. Nebo
3: dobré ráno.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo? Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám, ne. Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Prosím tě, rušíme tě někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám, ne. Někde v práci nebo někde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám, ne.
2: To takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba kde takhle mimo?
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám, ne.
2: To takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím...
2: No, momentálně v práci, no.
1: Doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, kde seš...
2: Práci, no.
1: Doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, kde seš na operačním sále. Doufám,
2: že... to takový nabídky.
1: Počkej, seš třeba, já nevím, kde seš na operačním sále, seš chirurg, teď ti tam... Ale seš chirurg, teď ti tam leží pacient třeba, nebo tak.
2: No, to vyloženě ne, ale...
1: Teď ti tam leží pacient třeba, nebo tak.
2: No, to vyloženě ne, ale... Je to náročný.
3: No a co děláš, to nás zajímá.
1: Třeba nebo tak.
2: No to vyloženě ne, ale je to náročný.
3: No a co děláš, to nás...
2: No to vyloženě ne, ale je to náročný.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak...
2: Ale je to náročný.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď jsi to řekl tak tajemně, že nás to začalo zajímat.
2: No, nemáročný.
3: No a co děláš, to nás zajímá, teď...

obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke e-obuv ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodnění. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 100. Teď pozor, extrémně výhodná.

Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je... Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slu... Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Nemusíš být rebelka, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika

0: Brothers of Met. Brothers of Metal. Brothers of Metal. Brothers of Metal. Bratři v železe. Axe of Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. Metal. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut. Bratři v železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8. V železe. A Kaunas Dagas na Rock Rádiu. 9 minut před 8.
1: A teď
0: A Kaunas Dagas na Rock Rádiu 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel.
0: 9 minut před 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokec.
0: 8.
1: A teď přijíždí náš strýček Marcel a jeho motokeci. Marcel a jeho motokeci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Keci.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek.
2: Keci Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal do...
2: Marcela Herbolta.
3: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal... Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan. Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. Rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město samo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mít, koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítne, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Bylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam za spojení. Krčín začal vybírat moc velké mítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam začal vybírat moc velké mítne. Takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. Velké mítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší byli obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanější podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začali jezdit motokrosy sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začali jezdit provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začali jezdit motokrosové závody a 1953. To se v Sedlčanech začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním. Sedlčanech začali jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout. To stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. Minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice muzeu. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se

0: že všeříkajícím názvem tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem Příběh sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou ten Příběh sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národ. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů.
1: Rock Radio Spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.

0: express.cz.
1: A za tou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlev jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Na tisíce produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo produktů. Zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět zlevni si počítače. Mobily nebo hračky. Opět až 30%. Nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objed. Opět až 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš 30%. A nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alze slevovými kódy na alza.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme víc, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba...
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory...
2: Více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté...
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20... Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. 90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
2: Čerstvé je...
3: Svazek za 7,90. Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 7,90. Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
2: Kauflandu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme...
2: Du.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na... V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být na... klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1, dále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. 5 litrů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se 9,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
4: Co? Ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřině elektromobil s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší byl s bezpečnou Blade Battery, nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1,7 delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od

0: Halloween a jejich Pavel na Rock Rádiu. Halloween a jejich Pavel na Rock Rádiu. Halloween a jejich Pavel na Rock Rádiu minutku před 8 hodinou raní. Je středa.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
0: Hodinou raní. Je středa.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
0: Páchnout. Je středa.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimat.
1: Ano, a my si dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
1: Dáme zprávy.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete. Páchnoucí klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě.
2: Klimatizace po zimě.
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s.
2: Je?
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolon 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou v kolonách, zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Komplet.
3: Zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací v
3: Press.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce. Kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích
2: s klimatizací včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích
2: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního
2: detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Sksností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: Klima, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz. A létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
2: Objednejte se na
3: Klima

0: 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za...
0: litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
1: Spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. V super úsporných technologiích. BYD.com. Technologiích. BYD.com.
2: Nejvyšší čas
0: BYD.com.
2: Nejvyšší čas navštívit služ.com. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. No, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.

0: škol. Od první třídy ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům škol. Evropská unie by měla projednat možnost dočasného omezení některých hlasovacích práv budoucích členů unie, a zavedení dalších záruk dodržování zásad právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa-Francie právního státu. Vyplývá to ze společného dokumentu Německa-Francie-Nizozemska-Belgie a Lucemburska, do něhož nahlédla agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikovala agentura Reuters. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Velsu 1-3 a v tabulce obsadili druhé místo.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
1: Ať už prší,
0: nebo...
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Vezlíně se řeší nehoda na třídě Tomáše Bati v táboře Sebou.
1: Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Vaše BMW. Rock Radio, rokovej rozjezd.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu.
0: Rádio. Zprávy.
1: Hezké ráno máme minutu po. Česko dnes a zítra navštíví vůdkyně běloruské opozice Světlana Cichanovská. Programu má setkání s prezidentem Petrem Pavlem, předsedou Senátu Milošem Vystrčilem i ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Cichanovská Česko navštívila v květnu mezinárodní bezpečnostní konference. Žáci si ale budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit angličtinu od první třídy. Ministr školství Robert Plaga to napsal ředitelům školy.

0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rádio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu.
0: Rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu pracovního.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu pracovního týdne.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po. Pěknou středu pracovního týdne vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po. Pracovního týdne vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 10. vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 10. června.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 10. června. Máme po 8. ve středu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
5: Ano, a v něm
2: hostu 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
5: Ano, a v něm
2: 10. června. Máme před sebou poslední hodinku.
5: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po. Máme před sebou poslední hodinku.
5: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po půl devátý.
5: Jupi.
2: Poslední hodinku.
5: Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po půl devátý.
5: Jupi. Ano, a v něm hospodský kvíz.
2: Už po půl devátý.
5: Jupi.
2: Dneska bude zase
5: hospodský kvíz.
2: Už po půl devátý.
5: Jupi.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho.
5: Jupi.
2: Dneska bude zase speciální, protože jsem ho připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky. Připravil já. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat. Tak se těšíme, jak moc speciální bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z bude. Dneska si ho zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
2: Zahrajou holky, tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
2: Tak si budete moc vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
2: Zuzka, už se vybrat, kterou z nich dneska natřete.
5: Ano.
2: Zuzka, už se teď těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří.
2: Z nich dneska natřete.
5: Ano.
2: Zuzka, už se teď těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený.
2: Zuzka, už se teď těší.
5: Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz musí být ona. Vyberte si Zuzku, to se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz musí být ona.
4: A minule jsem byla.
5: Se tváří tak nadšeně, že pro ten nadšený výraz musí být ona.
4: Já bych to dal jako vám oběma. Super.
2: Myslím, že by to bylo nejhezčí, já se aspoň povolím. No a teď už si dáme muziku.
5: Škorpíci.
2: The best is yet to come.
0: Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně v publiku, ale ne čeveče, publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak strašně řádit. Tak to byl dobrý Mejdan. No a podle svědků házet slznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý Mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podznej plyn.
1: Ty kráso, tak to byl dobrý Mejdan.
0: No a podle svědků
1: na kráso, tak to byl dobrý Mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a
1: ty Mejdan.
0: No a podle svědků na koncertě a podle médií muzikanti i přes ten slznej plyn a ty nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali a to i přes nepokoje s těma policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že policajtama pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně pokračovali v hraní, jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje, jako takhle dál vyhrávali a to i přesto, že přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou
0: přes slzy údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají...
0: Údajně neviděli na svoje nástroje.
1: Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě. Tak to jsou šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek. Šikovní kluci, je vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek. Vidět, že rokeři mají srdce na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš
1: se na správném místě a odehrajou koncert za všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že jo, když
1: všech podmínek.
0: Hlavně i když seš jako art rocker, že jo, když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesně i když seš jako art rocker, že jo, když seš prostě takováhle pohodička. Tak jako art rocker, že jo, když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzáker, že jo, když seš prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Prostě takováhle pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, pohodička. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střel. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic. Tak přesto slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic. Je ti to jedno. Vode slzák nic,
1: mně
0: boje,
1: se to líbí.
0: Nic, střelba, nic. Je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů.
1: Mně se to líbí.
0: Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů. Nic, střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů. Střelba, nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů.
1: Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale ku...
0: Nic, je ti to jedno. Odehraj si to a jdi domů.
1: Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic. Mrtví lidi pod pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme. Pódiem, pohodička, hrajeme dál, ale kucí nic nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bys...
1: Nezastavujeme, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert.
1: Ne, nezastavujeme.
0: Kež bychom si z toho vzali příklad, udělali nějaký podobný koncert. Třeba na našich narozeninách to by bylo krásný.
1: Jakože tam chceš házet slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte, slznej plyn do lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát lidí? To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát, ještě budeme mít návštěvní. To se nás neposlouchejte, ho nikdo po vás nic házet nebude, nemusíte se přátelé bát, ještě házet nebude, nemusíte se přátelé bát, ještě budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: Tam...
1: Musíte se přátelé bát, ještě budeme mít návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: Tam...
1: Návštěvnost nula kvůli tobě, že se tam budou
0: ne,
1: lidi děsit.
0: My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo děsit. My tam budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše budeme maximálně házet trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky trička.
1: To jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo to jo.
0: Nebo naše slušní hostesky.
1: A nebo slipy tvoje.
0: Ne, no, tak to se to narovnala, tak jis. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, tak jis. Tak si radši pojďme dát muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, muziku, já se jedu přeprat. Van Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio. Halen, Can't Stop Loving You na Rock Radio.

0: Deep Purple a King of Dreams, Král snů na Rock Rádiu v 8 hodin a 13. A King of Dreams, Král snů na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Král snů na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Mám na Rock Rádiu v 8 hodin a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme po 8 a 13 minut k tomu. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase minut k tomu. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický k tomu. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Dneska je středa. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou historku. Máme po 8, tak tady mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou. Mám pro tebe zase historický okýnko. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Historický okýnko. Mám tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull? Tady zábavnou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou historku s kapelou Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám.
0: Jethro Tull. Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Víš, kdo jsou Jethro Tull?
1: Ano.
0: Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Ano. Hrajou takovýhle jako...
1: Já je znám samozřejmě. Ano.
0: Ano. Takový jako... Takový jako... Hele.
1: Takový nedvědi z Ameriky.
0: Píšelka k tomu, samozřejmě. K tomu, samozřejmě. No a Jethro Tull hráli 10. června roku 1971 v Denveru. 71 v Denveru. Hráli tuhletu svoji pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku. Hráli tuhletu svoji pohodičku prostě u táboráku, takže bys čekala, že to bude pohodička i v publiku. Publikum tehdy dělalo prej takovej bordel a začalo tak, že to bude pohodička i v publiku, ale ne čověče, publikum tehdy dělalo

0: Pan Optiko a nech... Pan Optiko a nech... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať... Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. Pan Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin. Optiko a nech mi tu číslo, ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin a 20. Ať se ti dovolám. No, jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: Volám. No, jak jinak. V 8 hodin a 23 minut.
1: Já už jsem tě bohužel dala, takže...
0: To číslo?
1: Mm.
0: Fakt? No. Já jsem ho smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda.
0: Ho smazal.
1: To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak... To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak... To jsi hodnej kolega teda, ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku. Ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: To nevadí.
1: Ale tak minimálně se mi nedovoláš, když ráno dorazím, tak to je v pořádku.
0: To nevadí. Stejně to bude hrát potichu. A nebo...
1: Ano, dorazím, tak to je v pořádku.
0: A nevadí. Stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec.
1: Tak to je v pořádku.
0: A nevadí. Stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa. A nevadí. Stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Stejně to bude hrát potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Co potichu. A nebo vůbec. Přátelé, dneska je středa.
1: Ano.
0: Což znamená, že v 9. Což znamená, že v 9.
1: Ano, dorazí hvězdný host.
0: Ano, a 5.
1: Ano, dorazí hvězdný host.
0: Ano, a dneska je jím...
1: Ano, dorazí hvězdný host.
0: Ano, a dneska je jím, jak říkají Italové, je doktor Pepe.
1: Ale doktor Pepe dorazí.
0: Doktor Pepe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: Pe.
1: Ale doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor. Doktor Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako...
1: Pepe dorazí ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako italský...
1: Ke Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí, nebo z Mostu?
1: Kamilovi na rozhovor.
0: To bylo trošku jako Ital z Ústí, nebo z Mostu? Dávám.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí.
1: Co zadně na mým Pepem nelíbilo?
0: Ne, mně se právě líbí, já se na to dneska těším. Doktor Pepe, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí... Doktor Pepe, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí... Doktor Pepe, jsem zvědavej, jaký bude rozhovor, protože pokud mě paměť nešálí, jakože často šálí už, protože už jsem starý, tak tu ještě nebo aspoň co já jsem tady nepamatuju si, nebo tu bude minimálně po dlouhý době, tak jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky.
0: Jsem zvědavej, na co se ho Kamil vyptá.
1: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavý otázky.

0: otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak
1: se ho Kamil vyptá.
0: Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak a. Taky, ale samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali. Samozřejmě to budou jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor na jako vždy zajímavé otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes otázky, kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech. Kdybyste to, přátelé, nestíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech streamovacích. Stíhali, tak nemusíte plakat. Ještě dnes rozhovor najdete na všech streamovacích platformách a taky na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz. Všech platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz. A taky na našem webu www.rokovýradio.cz. A webu www.rokovýradio.cz.
1: A nebo si to prostě poslechněte. Bude Nirvana za chvíli. Smells Like Teen Spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Za chvíli. Smells Like Teen Spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Kurt Cobain. Bude dobrý. Smells Like Teen Spirit. Co ty na to? To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Kurt Cobain. Bude dobrý. To je pro tebe.
0: Děkuji.
1: Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyber.
0: Děkuji.
1: Kurt Cobain. Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace.
1: Bude dobrý.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace za matrace. Vyberte si matrace z řady premium od matrace za hubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.cz.
2: Dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.cz.
4: Honda přiváží žhavou
3: matrace za hubičku. CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: Hubičku. CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetře.
3: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
3: CZ.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vy. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez konkurence CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bez 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná. Zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší
4: Power of Dreams.
5: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho provokatér Petr Macinka? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spoustem mistrovství světa?
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit,
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit.

0: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než čistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Te si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Aktuální zpráva. Hazard nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
2: osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
3: Nemůže vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové den, když jedou do práce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 6 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Doufáme! Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla.
5: Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letí let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. Protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít
7: Teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít
7: tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak letíme spolu.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí.
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí. Právě je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
0: Více o akci na
8: firmanazanazážitky.cz.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice. Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rockradia www.rokovýradio.cz.
11: Zahrádkář se raduje.

0: Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediné z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka. Kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější dom i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu. Kamení to prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. A zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu, a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov, služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.

0: ano, poznáváte Smells Like Teen Spirit. Ano, ano, poznáváte Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty. Ano, ano, poznáváte Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Poznáváte Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Smells Like Teen Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Spirit a Nirvana na Rock Radio 2 minuty po půl devátý. Než se pustí rádiu 2 minuty po půl devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, ty po půl devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás devátý. Než se pustíme do hospodského kvízu, čeká nás hospodský sport se Zuzkou. Kvízu čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album.
0: Čeká nás hospodský sport se Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na
0: Zuzkou.
1: Vyberte si rockový album na

0: Rock Radio Sport. Rock Radio Sport.
1: České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu. Halovou mistryni světa v běhu na 3 a v tabulce obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes obsadili druhé místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po místo. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě. Mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v 8 sekund čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v 8 se představí i bronzová. Čeká další start v diamantové lize. Na dnešním mítingu v 8 se představí i bronzová olympijská medaile v diamantové lize. Na dnešním mítingu v 8 se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu už lize. Na dnešním mítingu v 8 se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu už Štěpem Nikola. Staví i bronzová olympijská medailistka v hodu už Štěpem Nikola Ogrodníková. A tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou. Výhrou. Wimbledonská šampionka, která je na turnaji nasazená jako číslo 8, porazila 6-1 6-2 Renatu Sarasua z Mexika.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Praze se bouralo na ulici Na Veselí v Jablonci.
0: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze. Máme o vás i vaše BMW.
2: Až tady jednou s váma nebudu. Nechám vám dole svoji ostudu. Budu jen valit oči.

hlasu záleží. V červnu do Kanady. Referendum. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. Na vašem hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. Hlasu záleží. V červnu do Kanady. No jasně. V sobotním rokovým záleží. V červnu do Kanady? No jasně, v sobotním rokovým referendu to není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna není problém. O vaši přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna přízeň se utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich utkají tři kanadský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z rokovský partičky. Číslo jedna Billy Talent a jejich albová trojka z roku 2000 a jejich albová trojka z roku 2009. Albová trojka z roku 2009. Trojka z roku 2009. 2009.

Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Dvojku mají Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Rush a jejich deska Signals z roku 1982. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit. Pokud radši něco ostřejšího, můžete zvolit desku Angel Red 1991 od divočáků Vojvod. Vojvod.

Hlasujte na našem webu rokovirádio.cz. Rock Radio. Hlasujte na našem webu rokovirádio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Radio. Sport. Slušná muzika. Rock Radio. Sport.

0: Anabel se taky těší?
1: Ano, velmi.
0: Výborně, ježiš, tak hezký jsem.
1: Velmi.
0: Výborně, ježiš, tak hezký jsem, jen věky souhlasí. No nic, tak pokud hezký jsem, jen věky souhlasí. No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát... No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte... No nic, tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte... Tak pokud chcete zavolat na dnešní hospodský kvíz a zahrát si s námi, tak vytáčíte telefonní práci s námi, tak vytáčíte telefonní číslo do studia 725-844-424. Tak vytáčíte telefonní číslo do studia 725-844-424. Telefonní číslo do studia 725-844-424. Do studia 725-844-424. Bude to 725-844-424. Bude to zase velká taškařice jako vždycky. Takže 44-424. Bude to zase velká taškařice jako vždycky. Takže ještě jednou 4-4-2-4, bude to zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 4, bude to zase velká taškařice jako vždycky, takže ještě jednou 725-844, takže ještě jednou 725-844-424, číslo do ráje 725-844-424, číslo do ráje, hospodský kvíz 4-4-2-4, číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli. Číslo do ráje, hospodský kvíz už za chvíli.
2: Zažijte emoce za volantem
0: už za chvíli.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušet. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, zkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, test nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotu světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Je speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026. Si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před PED. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský. Pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Drbis
3: 19. června před OC Letňany.
4: Domanský.
3: Drbis
4: ohrad
3: před OC Letňany.
4: Domanský. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů. Běhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je.
4: Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi.
4: Se zlamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. V létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám. Z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi. Stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá mi, máme prostě náhoda. Milá mi, máme prostě charisma. Přijeďte. Přijeďte. Dáme společný selfie.

Bye-bye, občas tu zaslechnu Harley, zpívá ho andělskej chor. Knu Harley, zpívá ho andělskej chor. Fary, zpívá ho

0: Zoopark.
1: Jeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelč.
1: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho postavit vlastně.
0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Chceme ho.
0: U zvířat.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš dom. Vybrat vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte se. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rozumem, budujte srdcem. Budujte srdcem.

0: se válej.
1: No proč ne?
0: Holky se válej.
1: No proč ne? Harley až tady jednou nebálej. No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane. No proč ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale ne? Harley až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tady až tady jednou nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem, nebudu, což se stane už za 20 minut. Ale než tam dojdem, 20 minut. Ale než tam dojdem.
2: Rock Radio.
1: Ale než tam dojdem.
2: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase
2: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrát.
2: Hospodský kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože
2: kvíz.
1: Tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože tak si dneska zase uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský zase uděláme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já. Máme menší hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já. Tak by bylo možná docela hrátky. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn. A protože dnešní hospodský kvíz jsem připravil já, tak by bylo možná docela fajn, aby si to tady bylo možná docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší. A docela fajn, aby si to tady zahráli dámy s někým z vás. Zuzka se určitě taky těší.
3: Ano, moc.
1: Anabel se určitě taky těší.
3: Ano, moc.
1: Anabel se taky těší.
4: Ano, velmi.
3: Ano, moc.

0: Eta, tady je doma.
1: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Vdy? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě.
1: Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k baru.
1: Zahrádce.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce. V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: Já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano.
2: Se.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu, ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na restauraci, nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Co se tady děje?
3: V tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Co se tady děje?
3: Start Business zdarma na KBCZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km na 100 km.
4: A díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto je
6: úsporných technologiích. BYD.com.
7: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Více na autojeremiasova.cz. Jeremiasova.cz. Rock.cz.
8: Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
9: Minutku před 8:45 jsme.
8: Rock Radio. Hospodský kvíz.
9: Minutku před 8:45 jsme zpátky. A do trojice dnešních soutěžících nám přibyl Míra. Dobrý ráno přejeme.
10: Dobrý ráno.
9: Dnešní soutěžících nám přibyl Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme.
10: Dobrý ráno.

0: se slevou až 70%. Opakuj, XXL výprodej se slevou až 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, výprodej až minus 70%. Opakuj, plus 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXXL 70%. Opakuj, brutálních 70%. XXXL. Opakuj, brutálních 70%. XXXL.
1: Tatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, ratatarararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, ratatarararata potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.

0: katamaránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na
0: maránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších kat, můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutná, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
1: Na výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Ve oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboat.
2: Na katamaránu.
1: www.prageboat.cz.
3: Už ví.
1: Tak vzhůru.
2: Katamaránu.
1: www.prageboat.cz.
3: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboat.cz.
3: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra.
1: Prageboat.cz.
3: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
4: ETA Extra. ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíně právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značce a e-shopu ETA.

0: Cích nám přibyl Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobrý ráno.
0: Míra z Blatný. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: My tě zdravíme. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: My tě zdravíme. Ty jsi vybral obě holky.
1: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: My tě zdravíme. Ty jsi vybral obě holky.
1: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
3: Ahoj.
0: My tě zdravíme. Ty jsi vybral obě holky. Takže jo, jo. To obě holky. Takže jo, jo. To bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojka. Takže jo, jo. To bude taková dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dá. Taková dneska trojice, ať neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
2: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Neřeknu trojka, abyste se dámy neurazili.
2: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, abyste se dámy neurazili.
2: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, všichni víme.
2: Trojboj.
0: Trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní trojboj, tak. Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou Takže můžeme jít na to, všichni víme. Dnešní téma jsou refrény. To díky čemu song většinou poznáme, referenci pak zařeveme společně s kapelou. Mé referenci pak zařeveme společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol společně s kapelou, že jo? A vy budete mít za úkol poznat, z jakého songu ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty budete mít za úkol poznat, z jakého songu ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelné. Ten refrén je. No ale aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou, aby to nebylo tak jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Jednoduchý, protože ty refrény jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Aby jsou rozpoznatelný, tak budou nahraný pospátku. Aby to bylo trošičku těžší. Tak budou nahraný pospátku. Aby to bylo trošičku těžký. Rozděl nahraný pospátku. Aby to bylo trošičku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do pospátku. Aby to bylo trošičku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do... Aby to bylo trošičku těžký. Rozdělil jsem tři otázky do třech období rockové muziky. Začneme... Rozdělil jsem tři otázky do třech období rockové muziky. Začneme... Rockové muziky. Začneme 60. a 70. létama, kdy... Začneme 60. a 70. létama, kdy rocková muzika začala postupně... 70. létama, kdy rocková muzika začala postupně vzkvétat. Tohle je první ukázka, poslouchejte. Pink Floydi a C. Emily Play. Nebo za Bad Doors Light My Fire, a nebo za C Emily Play, nebo za Bad Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy, nebo za Bad Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Bad Doors Light My Fire, a nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, nebo za C The Beatles a Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš? A Lucy in the Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Sky with Diamonds. Tak Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Doors.
0: Dobře, dáváš Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Bčko.
2: Taky Bčko.
3: Tak já dám Ačko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní tak...
3: Bčko.
0: Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Tak Zuzka dává Ačko, správná odpověď zní takto. Takže správně, si dobře počítám, je to 1-1-0. Zuzka je trošku smutná.

ona to dožene někde jinde. Nula. Zuzka je trošku smutná, ale ona to dožene někde jinde. Otázka číslo 2. Přesouváme se do období stadionového roku cca 80. začátek. Stadionovýho roku cca 80. začátek 90. let. Tohle je ukázka.

0: Anabel kýve, že možná ví, tak... Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti, buď to byly. Anabel kýve, že možná ví, tak zkusíme. Tři možnosti, buď to byly. Zkusíme. Tři možnosti, buď to byly. Def Leppardi, Let's Get Rocked, nebo Metal Crew a jejich Kickstart My Heart, a nebo Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, ABC, Míro.
1: Dal bych ty Metal Crew.
0: Dobře, ABC, Míro.
1: Dal bych ty Metal Crew.
0: Dobře.
2: Taky Bčko jsem
0: dělal. Taky Bčko, ty se jak opičíš.
3: A to se neopičím jako
4: sluch. A víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako.
0: Ty se
2: a to se neopičím jako
4: sluch. A víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako.
0: No,
2: a když se jako
4: a víš co, pak když se budou opičit já, tak to bude úplně trapný jako.
0: No,
2: a když se opič, tak jako, že jo.
4: A já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného a budeš to mít blbě.
4: Ne, a já se nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného a budeš to mít blbě.
4: Ne, hej. Nechci opičit.
0: Tak se neopič.
2: Tak dej něco jiného a budeš to mít blbě.
4: Ne, hej. Že já dám...
0: No, co tam vedou tři?
4: Já dám...
0: No, co tam vedou tři ty písmena?
2: A, B nebo...
0: Co tam vedou tři ty písmena?
2: A, B nebo C.
4: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova A ty písmena.
2: A, B nebo C.
4: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět
2: A, B nebo C.
4: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně.
2: A, B nebo C.
4: Ačko.
0: Dobře, tak Zuzka dává znova Ačko, je to opět špatně. Ačko, je to opět špatně. Správně je. Špatně, správně je. Špatně je.

0: výjimečně.
1: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
0: A já taky výjimečně.
1: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu.
0: Já taky výjimečně.
1: Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu. Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu. Tak pojďme zkusit, jestli máte pravdu. Zkusit, jestli máte pravdu.

0: Ty jsi to vybral hrozně jednoduše.
1: Samozřejmě správně.
0: No, já bych jako reálně to typla i bez nápověd, všechny tři bych jako poznala.
1: Já jsem právě říkal... Já jsem právě říkal, že původně jsem...
0: Já jsem právě říkal, že původně jsem to měl trošku těžší, ale pak jsem si říkal, že
1: ono vzhledem k tomu, že posluchače na telefonu a ten poslech bude stát za prd, tak to neudělám. Nicméně je to krásný, tím pádem, jestli dobře počítám, tak je to 3-3-1, takže Zuzka dneska 3-1, takže Zuzka dneska trošku ostrouhala, ale jinak Anabel s Mírou po třech bodech 1, takže Zuzka dneska trošku ostrouhala, ale jinak Anabel s Mírou po třech bodech, takže Zuzka dneska trošku ostrouhala, ale jinak Anabel s Mírou po třech bodech, tak velká gratulace. Rozhodně si to zaslouží aplaus. Míro, bylo to tak jednoduchý. Já právě jsem si říkal, že jsem si představil, že na tom telefonu to nebude úplně ono. Prosím tě.
2: Musí se člověk na to hodně soustředit.
1: A Anabel to všechno okopírovala a dala to všechno okopírovala a dala to taky.
2: To jsem poslouchal v devíce, to jsem sjížděl hodně.
0: Tak příště budu hádat první, aby si neřekl, že jsem to tady okopčila.
1: Samozřejmě poznali jste, což jsem rád, příště to uděláme zase třeba složitější. Míro, řekněme jenom ještě jednu věc. Seš teďka v práci, nebo kde seš, že s náma si můžeš povídat? Ty jsi v práci a můžeš s náma povídat.
2: Já mám teď pauzu.
1: To je krásný, tak to jsme se trefili dobře. No tak prosím tě, pokud někdy chceš odvetu, když ty si v podstatě jako vyhrál, vyrovnali jste to, tak kdybyste to někdy chtěli jako vylepšit, tak nám zase to, tak kdybyste to někdy chtěli jako vylepšit, tak nám zase někdy brnkni a jinak mě hezký den.
2: Jo, vy taky.
0: Jste vynikající rádio, rád to poslouchám. Děkujeme.
2: Jo, vy taky. Jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
0: Děkujeme. Jo, vy

0: Správně. Správně jste poznali Mötley Crüe, správně jste poznali Mötley Crüe a Kickstart My Heart, a i ta barva toho songu je celkem typická. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel. Takže je to 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o
0: 2-2-0 pro Míru a Anabel a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o
0: 0 pro Míru a Anabel a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce jako
0: po Míru a Anabel a pro Zuzku.
1: Já jsem ti říkala o pičce jako po nás.
2: Dobře.
1: Jsem ti říkala o pičce jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo
1: 3. Jako po nás.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3. Poslouchejte.
2: Dobře.
0: Tak otázka číslo 3. Poslouchejte. Otázka číslo 3. Poslouchejte. 3. Poslouchejte. Poslouchejte.

0: Jste vynikající rádio, rád to poslouchám.
1: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
0: Poslouchám.
1: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky. Ahoj.
3: Čau.
0: Ahoj.
1: Děkujeme. Hezký den, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky. Ahoj.
3: Čau.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
5: No a teď už si pojďme dát...
4: Hospodský kvíz.
5: No a teď už si pojďme dát muziku. Tohle jsou Nightwish a Bye Bye Beautiful nebo Čau Čau Krásko. Beautiful nebo Čau Čau Krásko. Čau Čau Krásko.

0: Tohle byl je buď za A, Bring Me the Horizon, Ich Throne, nebo za B, Link... Tohle byl je buď za A, Bring Me the Horizon, Ich Throne, nebo za B, Linkin Park, Ich Horizon, Ich Throne, nebo za B, Linkin Park, Ich Nump, a nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah, za B, Linkin Park, Ich Nump, a nebo za C, Pearl Jam, Ich Jeremiah. Míro, co myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky.
0: A nebo myslíš?
1: Dal bych ty Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky, a nebyl... výjimečně.
1: Dal bych ty Linkiny.
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky, a nebyl... výjimečně.
0: Tak,
2: Bčko,
0: Bčko.
3: A já taky, a nebyl...

Nemusíš mít školu roku, aby... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Rock je slušná mu roku, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal. Vždy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půl bo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v 10%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. A nezapomeň, do půlnoci objednáš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza. Máš. Ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy. Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
1: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证，只需要您的几个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levně. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a k tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma.
4: Prolezela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady
5: premium.auto.cz.
6: Stáhněte si apku Rádia.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix.

0: Grand Prix České republiky už 19 vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19 MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na Autodrom.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí, ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál Plato? To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jist na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Bezpečí. AU portál CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Vid slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: A přes 20 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda přes 5000 vojáků z povolání, víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily z povolání víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily od víc než 5000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily od 2000 příslušníků aktivní zálohy. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzem. Dnes nad ránem sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem. Iránská média mezitím s lidským silnabýskem východě uvedla, že iránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny v USA. Tenistka Barbora Krejčíková zahájila v Nizozemsku travnatou část sezóny hladkou výhrou. Porazila 6-1, 6-2 Renatu Sarasua
1: z Mexika.
0: Rock Radio, počasí. Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm. Dneska bude převažovat zataženost občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku i trvalejším. V severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 14 až 19 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně na pražském okruhu ve směru, kde je jedničce.
1: Opatrně na pražském okruhu ve směru, kde je jedničce na 21. kilometru
0: se stala nehoda, je tam neprůjezdný led.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, je tu 9:00 a jsou tu další zprávy. Zprávy. Hezké dopoledne, je tu 9:00 a jsou tu další zprávy. Hezké dopoledne, je tu 9:00 a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli hezké dopoledne, je tu 9:00 a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí a jsou tu další zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživ zprávy. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v Litoměřicích. Kontrola kvůli loňskému úmrtí dvou novorozenců a oživávání dalších dvou v Litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se rozenců a oživávání dalších dvou v Litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí obou miminek. Informovala o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice patří. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání, včetně nových. Armáda by letos podle odhadů mohla nabrat až 3300 vojáků z povolání ty obrany a 420 příslušníků aktivních záloh. Na začátku června měla armáda

0: Jízdní pruh. A řeší se nehoda také dvou osobáků v Hradci Králové, v ulici v Lipkách.
1: Spolehlivé
0: v ulici v Lipkách.
1: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Lipkách.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Víc slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rockový dobu. Rock Radio. Rockový dovolené.
3: Tak Zuzko.
2: Rock Radio. Rockový dovolené.
3: Tak Zuzko,
2: dneskový dovolené.
3: Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdné. Tak Zuzko, dneska tady máme hvězdnou hodinu, to znamená hvězdné hosta. Dneska doktor Petr Pečený. Mm-hmm. Nevím, jestli je slavnější v rámci hudby. Asi už je na čase. No, každopádně, přátelé, vy se máte na co těšit, hvězdná hodinka začíná právě teď, 2 minuty po 9. Děkujeme Zuzce, a s vámi je Kamil a vám přeju hezký dopoledne. Pojďme si dát první muziku, než se pustíme do rozhovoru, a to jsou Foo Fighters a jejich The Pretender. The Pretender.

0: podobně, nás podobně. V rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Mám, že tě tady mám podobně, nás podobně. V rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám, doktora mám podobně, nás podobně. V rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám, doktora P. Podobně. V rádiu, protože už jsem o tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám, doktora PP, takže jasný. O tobě hodně slyšel. Muziku poslouchám, doktora PP, takže jasný. Teď jsme se tady zrovna se Zuzkou bavili při zprávách, jestli seš jako slavnější, jakou bavili při zprávách, jestli seš jako slavnější jako právník a nebo seš jako slavnější jako právník a nebo jako muzikant, jako slavnější jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, jako právník a nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že? A nebo jako muzikant. Samozřejmě pro nás jako muzikant, že jo.
1: Tak ale, já doufám, že jako právník.
0: Takže spírače takhle.
1: Tak pro můj život.
0: Ale tak je to věhlasný jméno, že jo, tak jo. To je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, tak jo. To je bez diskuze. Nicméně my se samozřejmě budeme dneska bavit asi o muzice, taky zabrousíme na tvoje vedlejší aktivity, jo. Které jsou spojené třeba i s festivalem. Benátská. Nicméně, když, aby jsme představili kapelu Doktor PP našim posluchačům Benátská. Samozřejmě založená v polovině 90. let, ale mě by spíš zajímalo, jaký byl ten důvod nebo ta ambice založit tuhletu kapelu, jestli to bylo ventilovat nějakou aktivitu, jakože na pohodu muziku, nebo byly tam třeba nějaký ambice prorazit na hudebním trhu, jak ono to bylo?
1: Ale ambice prorazit máš vždycky, že jo, když hraješ, ale ono to bylo tak, že já jsem vlastně Big Beat, hraju od 15 a klasicky západní Čechy, zábava. Mm-hmm. No a vlastně potom nějak jsme šli různě na vojnu. Mimochodem se mnou vlastně začal v té první mojí kytarista byl, on už bohužel umřel, myslím, že letos Milan Štěrner, který první mojí kytarista byl, on už bohužel umřel, myslím, že letos Milan Štěrner, který potom zakládal Aradista byl, on už bohužel umřel, myslím, že letos Milan Štěrner, který potom zakládal Araka.
0: Potom hrál se mnou Luboš Grossman, který potom měl docela slavnou kapelu Pestaloci.
1: A najednou v těch půlce těch devadesátek prostě přišel Luboš a říká, hele, uděláme kapelu. Jenže se stalo to, že my jsme na to komunistů nešlo nic, no tak teď to jako, no a jenže se stalo to, že

0: My jsme natočili disku, tam byl obrovský, tak teď to jako, no a jenže se stalo to, že my jsme natočili disku, tam byl obrovský, my jsme natočili disku, tam byl obrovský hit Beránci, to se všude hrálo v rádiích a byli jsme hrálo v rádiích a byli jsme nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy a byli jsme nominovaný na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku, na Grammy, dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. Dneska se to jmenuje Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. No Anděl, myslím.
1: Ano, ano.
0: Tak jsme byli nominovaný na Grammy na objev roku. No jenže půlka těch kluků byli, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou ta kapela se máme roli, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou, nebo všichni jsme vlastně dělali jiný biznis, no a najednou ta kapela se máme rozpadla, protože já říkám, vlastně dělali jiný biznis, no a najednou ta kapela se máme rozpadla, protože já říkám, biznis, no a najednou ta kapela se mám rozpadla, protože já říkám, no tak budeme hrát, ty to úspěšný. Mám rozpadla, protože já říkám, no tak budeme hrát, ty to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý, oni, já říkám, no tak budeme hrát, ty to úspěšný. A oni, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali, no jo, ale my máme svý věci, jak jsme si udělali radost a to, a tak se na, takže vlastně radost a to, a tak se na, takže vlastně jako ta ambice na to, a to, a tak se na, takže vlastně jako ta ambice na to, živice tím tam asi nikdy nebyla, a tak se na, takže vlastně jako ta ambice na to, živice tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naš, takže vlastně jako ta ambice na to, živice tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naštěstí živice tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo hrát, tím tam asi nikdy nebyla, ale zase naštěstí potom, jak kluci odešli, tak se mnou došlo hrát spousty kantů, Péťa Henejch třeba, Milan Hoffmann Hofí, který dneska hraje, Péťa Henejch třeba, Milan Hoffmann Hofí, který dneska hraje s Harlejem, a prostě třeba, Milan Hoffmann Hofí, který dneska hraje s Harlejem, a prostě, takže Milan Hoffmann Hofí, který dneska hraje s Harlejem, a prostě, takže jsem ještě dneska mám taky Milan Hoffmann Hofí, který dneska hraje s Harlejem, a prostě, takže jsem ještě Hoffmann Hofí, který dneska hraje s Harlejem, a prostě, takže jsem ještě dneska mám taky výbornou, dneska hraje s Harlejem, a prostě, takže jsem ještě dneska mám taky výbornou kapelu, musím říct, já mám strašnou radost, protože jak si toho té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak mám strašnou radost, protože jak si toho té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně té muziky vážím, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně, že to mám jako pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně pro radost, tak jsem úplně šťastný, že s nima můžu hrát. No a vlastně pokračuje dál. Ale ta ambice, vlastně, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem, ale ta ambice, my jsme byli sami překvapení tím obrovským úspěchem té první desky a nějak jsme to moc neustáli.
1: A jak v současné době A jak v současné době často hraje doktor Pep? Kapela.
0: Hele, já mám limit. Tak já říkám 40 koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda.
0: 40 koncertů za rok je akorát.
1: To je pohoda.
0: No, 40 koncertů.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Host Rock Rádia.
1: Hvězdný host Rock Rádia dnes. Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený alias do... Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený alias doktor PP. Hvězdný host Rock Rádia dneska při středě Petr Pečený alias doktor PP. Zdravíme, ahoj. Při středě Petr Pečený alias doktor PP. Zdravíme, ahoj.
2: Taky zdravím.
1: Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám napodobně, nás napodobně. V rádiu. Já jsem rád, že tě konečně poznávám, že tě tady mám napodobně, nás napodobně. V rádiu, protože konečně poznávám, že tě tady mám.

0: tu za rok je akorát.
1: To je pohoda, to, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám.
1: To je pohoda, no, to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem. No,
1: to se dá vlastně.
0: A jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že. Vlastně a jsem šťastný, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně, že to mám, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, čím dál, když jsme se o tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí. O tom bavili s Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože Fanánkem, že dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože to víš sám. Dokud hrajem, tak vlastně jsme živí, protože to víš sám, jak to
1: je. No, jasný, no.
0: Hrajem, tak vlastně jsme živí, protože to víš sám, jak to je.
1: No, jasný, no. No, ale ten...
0: Jsme živí, protože to víš sám, jak to je.
1: No, jasný, no. No, ale ten název...
0: To jasný, no.
1: No, ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty? No, ale ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel? Ten název je takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo? Hele. Takový docela specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo? Hele. Specifický. Kdo s ním přišel? To si vymyslel ty nebo někdo s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat?
0: To se nějak vzniklo, že
1: s ním přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: To se nějak vzniklo, že nakonec já. Protože
1: přišel, že by se to mohlo takhle jmenovat.
0: To se nějak vzniklo, že nakonec já. Protože Grossi chtěl, jak měl, nevím, proč on je na ty Itálii, tak on by chtěl, jak měl, nevím, proč on je na ty Itálii, tak on byl, nevím, proč on je na ty Itálii, tak on byl, Pestalozzi byl nějaký, víš, co byl Pestalozzi? To byl reformátor, jak on má pedák. To byl reformátor, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl reformátor, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl nějaký reformátor, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl, jak on má pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl nějaký pedák, Grossi. Mm-hmm. A Pestalozzi byl nějaký náboženský, nebo ne, myslím, ne, jaký nebo ne, myslím, ne, jakoby učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve svým, ne, jakoby učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl, jakoby učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, učitelský nebo vzdělávací reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat reformátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat Pietromátor v Itálii někdy ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat Pietro Filippi ve středověku. Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, proč by se se... Mm-hmm. A nevím, proč on chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat Pietro Filippi. A já říkám, A já říkám, proč by se se měl takhle debilně, no a pak nějak chtěl tenkrát, že se budeme jmenovat Pietro Filippi.

0: nějaký hit, jo. No, takže to jako, takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že, no, takže to jako, takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, no, takže to jako, takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát, takže nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační, nás začali také natírat, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, ještě tak, já si pamatuju, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, že jsem tam tenkrát šel, seděli jsme v té nominační řadě, ještě tehdy se svojí holkou a nominační řadě, ještě tehdy se svojí holkou a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla a nebo ona ne se mnou, ona tam někde byla. No a úplně jsem se bál, aby jsme to nedostali. Když jsem si představil, kolik tam bylo jakoby nenávisti vůči nám, tak jsem si říkal,
1: Tak ono se to projevilo taky, myslím, že v jedné anketě teď se mi dělal ten dokument o Leuši Marešovi, tak on taky vyhrál nějaký Oscara roku, taky tam odcházeli demonstrativně lidi ze sálu. Tak to je takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam takový jako zvláštní. Každopádně já se ptám na to proto, protože tam, když dostávají ty ceny, Já toho moc velký příznivce nejsem, protože za mě prostě koupený lístek a prodaná deska je asi jako víc, co může být. Tady ty akademický věci moc rád nemám, ty rock'n'rollový síně slávy a takový ty věci.
0: Já jsem byl v té akademii taky, jsem rád, že už tam nejsem. A taky, hele, nechci, a taky, hele, nechci, mám, mám možná podobný názor jako ty.
1: Mně to přijde, pak samozřejmě ty kapely a ty interpreti si na tom strašně stak. Já jsem vyhrál tohle, tohle a pak přijde někam do klubu, tam je 15 lidí. Ale to je jedno,
0: Jedno hledisko, kolik máš shlídnutí na klipu, kolik máš. Jo, to jsou prostě objektivní věci, buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě, buď tě ty lidi chtějí, anebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na

0: koncert a tak. Samozřejmě pak chtějí nebo nechtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko, chtějí, kolik ti přijdou lidi na koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, který koncert a tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, který si myslí tak. Samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, který si myslí, že samozřejmě pak je druhý nějaký hledisko lidí, který si myslí, že jakoby tomu rozuměj, nebo ale to tomu jako třeba umění, i rozuměj, rozuměj, nebo to tomu jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit,
0: nebo ale to tomu jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, subjektivní dojem.
0: No, to
1: dojem,
0: máš jako třeba umění, i rozuměj.
1: Umění se nedá podle mě hodnotit, subjektivní dojem.
0: No, to
1: dojem,
0: máš pravdu, no.
1: Jako umění. Umění se nedá podle mě hodnotit, subjektivní
0: no,
1: dojem.
0: No, to máš pravdu, no.
1: Jako to tady přece nejsou žádné, tady přece nejsou žádné tabulky, kde co jak má splňovat a tak. No, to je jedno.
0: Já si myslím,
1: přece nejsou žádné tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No to je jedno.
0: Já si myslím, že tehda...
1: Tabulky, kde co, jak má splňovat a tak. No to je jedno.
0: Já si myslím, že tehda jako, hele...
1: Jak má splňovat a tak. No to je jedno.
0: Já si myslím, že tehda jako, hele, byl opravdu, měli...
1: To je jedno.
0: Já si myslím, že tehda jako, hele, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen. Myslím, že tehda jako, hele, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen. A jako, hele, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen. Prostě ta kapela vylítla, byl opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme opravdu, měli jsme hejt jak blázen, prostě ta kapela vylítla a my jak blázen, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, prostě ta kapela vylítla a myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi ta kapela vylítla. A myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako tla. A myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako proč bychom jí. A myslím, že jsme naprosto ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako proč bychom jí mít neměli, jo. Prostě ta nominace, když to vezmu, tak to bylo asi jako proč bychom jí mít neměli, jo. Když to vezmu, tak to bylo asi jako proč bychom jí mít neměli, jo. Jeden z největších hitů toho roku měli my, no tak jako kdo by. Ale je to tisíc let, já vím, že jsem potom pěkně opil, tak jsem měl radost, že jsme to nedostali, tak jsem se tam, výborně jsem se tam popovídal s Peťou Jandou tenkrát, který mi dal takovou jako velmi, ten mi vlastně jako by, já to tady nebudu říkat, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou, co mi tehdy řekli, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou, ale bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a bylo to strašně milý, protože on, tam jsem vlastně pochopil, co já s tou muzikou chci dělat a ty mi vysvětlil spoustu věcí, bylo to hrozně fajn, takže v zásadě skvělý.
1: My se krásně oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky. Oslým úzkem od andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky. Andělů dostáváme k písni, kterou si zahrajeme teď, což jsou Bicáky, Tricáky. Teď si to pustíme, aby posluchači, a tak oni to znají z našeho vysílání. A pak se zeptáme.

0: ptám, a to obecně, kdo skládá muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně, kdo skládá muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhle písně. Skládá muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhle písně.
1: Ale tuhle konkrétně na
0: muziku a texty v Doktoru PP, třeba i konkrétně u téhle písně.
1: Ale tuhle konkrétně na
0: u téhle písně.
1: Ale tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. Ale tuhle konkrétně napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A je napsal celou Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal Pepa Bolán z Mandraží. A on nám to poslal, říkám, prostě mi se to strašně poslal, říkám, prostě mi se to strašně líbilo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. Prostě mi se to strašně líbilo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. Strašně líbilo. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. Že my jsme říkali, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě, že spolu uděláme nějakou věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě, mě to hrozně věc, tak to byla tadle. A ještě navíc prostě, mě to hrozně tadle. A ještě navíc prostě, mě to hrozně a ještě navíc prostě, mě to hrozně připomnělo, jako to období, já strašně miluji Kysáky, vždycky jsem byl, když tady byli Kysáci, tak jsem to období, Já strašně miluji Kysáky, vždycky jsem byl, když tady byli Kysáci, jak jsem vždycky na nich byl. Jak to je vždycky po každý stejný a ale vždycky, super, jo, když se rock and roll night, teď začnou zetný a vždycky, jo, když se rock and roll night, teď začnou, to je prostě boží.
0: Hlavně ten úvod, že jo, vždycky
1: no. stejný. No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno
0: no. stejný.
1: No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno no, to. No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to. No a potom basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš. Basák prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co no. jsi viděl tisíckrát. Prostě, jak tam vlítá, že jo, všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co no. jsi viděl tisíckrát. Tam vlítá, že jo, všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co no. jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli všechno no, to je všechno, jasný. Úplně si těšíš na to, co jsi viděl tisíckrát. No a vlastně oni měli takovou desku, kterou my jsme tady jako rockeři trošku jí pohrdali. Takže tohle, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívají. To je. A já to, když prostě někam přijedem, tak to lidi okamžitě jako si to zpívají. To,

0: to je, a tě, jako si to zpívají, to je, a já to hraju rád, musím říct, že to hraju rád, navíc ještě mám na to, jsem si v Mexiku koupil takovou, masku těch wrestlingových zápasů, mám ji i v tom klipu mimochodem, jo. To je maska wrestlingových zápasníků, To je maska, to se člověče v Chichen Itza, takový, mimochodem, tam je, to je takový to majský město, to. A tak jsem si, říkal, že by se mohla hodit a už ji používal si 10 a Tak jsem si říkal, že by se mohla hodit a už ji používal si deset let právě. Ale teď máme takový krásný mladý koťátkovský fanklub. A to jsou holky, které dělají výtvarné školy. A oni mě vyrobili teďka dvě holky, které dělají výtvarné školy. Oni mě vyrobili teďka dvě nový ty masky, jo. Takže už nem, vždycky jsem byl hysterický, kdybych tuhle ztratil, takže jim takhle děkuju, jestli to poslouchají, tak jim děkuju.
1: No a ten klip...
0: No
1: a ten klip, tak to je daný, tam je spousta osobností, jako muzikantský scény, to asi nebude přemluvit k tomu, aby si šli zahrát do toho klipu, ne? Protože vy máte určitě skvělý vztahy s Fakem, že ho Samula u vás.
0: Já si moc vážím toho, že tam byli mý kamarádi, protože my se... To je jedna věc, která mi ta muzika přinesla, byli mý kamarádi, protože mi přinesla sláva, nesláva, tak co mi přinesla fakt, je spousta dobrých kamarádů. Hmm. Který jsou úplně z jiný branže, než je ta právničina, což je pro mě hrozně cený a čím dál, čím člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle cení a čím dál, čím člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle věcí váží, takže čím člověk to dělá díl a je starší, tak si právě těhle věcí váží, takže, a navíc to dělal teda Kuba Štáfek ten klip, jako režie a on je vrstě ujetej a udělal to, on mám strašně rád, jako všechny to, co vytváří svoji produkci a doufám, plánujeme nějakou novou píseň, tak ho asi poprosím, jestli my jsme zase spolu něco neudělali, protože ten klip, asi poprosím, jestli my jsme zase spolu něco neudělali, protože ten klip se strašně povedl. A právě tam vlastně, myslím, že Peťu Jandu tam nějak bičujeme, a Peťa Koláse tam, Iveta Blanaru, prostě spoustu mám rád, tak to je takový fajn, že fakt už ti nikdy z toho klipu nezmizej.
1: Takovej VIP klip je to, dá se říct.
0: Ale my co děláme s člověče, já to nějak dělám vždycky, že tam ty kamarády, teď jsme dělali to

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Doktor host Rock Rádia.
1: Doktor PP Hvězdný host. Doktor PP Hvězdný host dnešní hodinky. Doktor PP Hvězdný host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, host dnešní hodinky, samozřejmě píseň Bicáky, tricáky, kokosáče, bicáky, kokosáče. Tak, pojďme se o ní pobavit, já se hlavně zeptám, a to obecně. Kdo skládá muziku a texty v Doktoru PP? Hlavně

0: To dítě stounů. Já dělám vždycky, že tam ty kamarády, teď když jsme dělali to dítě stounů, který si říkal, že taky hrajete, tak tam byly taky spousta kamarádů třeba. A vím, že se tam vypilo čeveče 88 lahví šampaňskýho během toho natáčení a pak si už režisér stěžoval,
1: Ale tak ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých kolegů.
0: Jo, třeba, když to má smysl.
1: Aleš Brik, ty taky chodíš rád hostovat do klipů svých kolegů. Takže to se taky povedlo. Tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom
1: klip. Takže to se taky povedlo. Tak.
0: No vlastně i Segrám jsem hrál v takovým tom klipu Hrobečky. Jsem byl. To je takový klip o zvířat, v takovém tom klipu Hrobečky jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič klipu Hrobečky jsem byl. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se mu začnou zivo. To je takový klip o zvířat, jak on nějaký řidič přijel spoustu zvířat a oni se mu začnou zivovat.
1: Tak jako právník. Jsi byl na správný místě tam.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor Pep.
0: Ale to už je taky let, člověk.
1: Dobrý, povídáme si s Petrem Pečeným, samozřejmě doktor Pepe. Budeme si po chvíli samozřejmě si i hrát muziku od nich. Tak vydržte, za chvíli jsme zpátky.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš.

0: Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortu. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu. Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku. Opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně. Kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu.
1: 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský.
1: Položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry.
1: Skladem a diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest.
1: Diskrétně.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika pro nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost 30 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Basin na Otočku. Je do 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydáš na Basin na Otočku. Je do vstupenky pro jednotlivce.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock East mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními.
3: Rock je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. Letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Ní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní. Odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. Nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž.
4: Kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví.
4: Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji.
4: Venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux.
4: Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními. Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux. Prostřešní okna Velux. Okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Jak vzniká Elux?
5: Více informací na velux.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou.
5: Více informací na velux.cz.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou.
5: CZ.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liš. Vzniká elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme. Musí být celá liška. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Je. Nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaj. Koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně. Všechno u nás.

0: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
0: Všechno u nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu
0: nás doma. I moje hračky.
1: Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Dob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tu.
2: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města.
2: I každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města.
4: Ceny střech.
3: Energie tohoto města.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš na...
3: Energie tohoto města.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou...
3: ...to města.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
5: Já jak...
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
5: Já jako řemeslník beru vše...
4: ...a termínu nedohlednu nemáš nějakou radu.
5: Já jako řemeslník beru vše ukazbet.
4: ...nedohlednu nemáš nějakou radu.
5: Já jako řemeslník beru vše ukazbet.
6: A naprostá spokojenost.
4: ...kou radu.
5: Já jako řemeslník beru vše ukazbet.
6: A naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Já jako řemeslník beru vše ukazbet.
6: A naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem...
5: ...beru vše ukazbet.
6: A naprostá spokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci a spokojenost.
4: Kazbet a v čem jsou jiný?
6: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově. Výrobci udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam vo.
6: Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam vo.
7: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
8: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše...

0: i díky prodloužené záruce a předplacenému servu se spolehněte na nás. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás. A pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. A návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz v Náchodě. www.autobranka.cz
2: Rock Radio.
1: www.autobranka.cz

0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné oběd. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Na místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz. Objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Hej vy, ano.
0: Dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Hej vy, ano vy.
0: Bagr.cz.
1: Hej vy, ano vy.
0: CZ.
1: Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si Hej vy, ano vy. Na belabel.cz si můžete potisknout od trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou okoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. U nás to zvládá. Plánujete výlet, tábor, rodinou oslavu nebo legendární team building. U nás to building. U nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím... A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Zapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůplno sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené tah. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní

DABu, v DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. radia.cz. Rock Radio. Z.

0: je skvělý s tou novou zpěvačkou, příští...
1: Já si vemu takhle, ne ten, ta, ne ten, ten tapír.
0: Jo, jo, dávám ti to.
1: Ať se teď podívám taky pořádně.
0: No.
1: Takže, pořádně.
0: No.
1: Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo. No. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvor, že jo, David. Takže pro nás samozřejmě zajímavý Valda Gang, Turbo, Škvor, že jo, David Kolipes, Vypsaná fixa. No teď tam
0: Lucie,
1: jsou samý rockeři, tam jsou samý rockeři.
0: Lucie,
1: jsou samý rockeři.
0: Lucie, MiG-21, můj spolužák z Vejšky.
1: Jasně.
0: Macháček. Vohnouti tam budou, Michal Hrůza. Tak. A já se tam budou, Michal Hrůza. Tak. A já se těším na Brutus, protože to je Michal Hrůza. Tak. A já se těším na Brutus, protože to je moje dětství.
1: Tak to je jasný.
0: A já se těším na Brutus, protože to je moje
1: tak
0: dětství.
1: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší. A já se těším na Brutus, protože to je moje
1: tak
0: dětství.
1: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor Brutus, protože to je moje
1: tak
0: dětství.
1: Tak to je jasný.
0: A samozřejmě největší hvězda doktor PP, že jo. Největší hvězda doktor PP, že jo, to dá rozum.
1: No, sválně, kdy hraje doktor PP?
0: No, my jsme
1: kdy hraje doktor PP?
0: No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl... No, my jsme hrajeme ve čtvrtek, protože já vlastně jsem si řekl, že odehraju si... Minulý rok jsme hráli v sobotu a to už jsem měl za sebou dva dny kalení. A hraje jsem měl za sebou dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře. Dva dny kalení. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže texty jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek. A hráli jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže texty jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek. My jsme v sobotu odpoledne a to už jsem trpěl jako zvíře, takže texty jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak na to už jsem trpěl jako zvíře, takže texty jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival jako zvíře, takže texty jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer jsem si řekl, že odehrajeme ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to ve čtvrtek a pak už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude. Už se budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne. Budu starat o festival a večer mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono... Festival a večer mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela... A večer mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono... Mít večírky, takže to bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko. To bude.
1: Vypadávaly texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli.
1: Texty, jo?
0: Ne, to ne, ale ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, ono docela palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že palilo sluníčko a docela jsme trpěli, no, co tím, no, to je normální kocovina, že jo, akorát, že jsme jí trávili na jeviště, no.
1: Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno je? Dá to velkou práci zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sáci? Zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Jak to
0: funguje?
1: Zorganizovat takovýhle festival? Jste někým sponzorovaný, nebo to všechno jedete na sebe? Jak to funguje? To všechno jedete na sebe? Jak to funguje?
0: Hele, já musím říct, že my, jako teď jsme se zrovna bavili o těch...
1: Jak to funguje?
0: Hele, já musím říct, že my, jako teď jsme se zrovna bavili o těch... Jak jsem furt teďka téma do... My, jako teď jsme se zrovna bavili o těch... Jak jsem furt teďka téma dotace, tak teď jsme se zrovna bavili o těch, jak jsem furt teďka téma dotace, tak u nás jako moc teďka téma dotace, tak u nás jako moc děkuji Liberec, u nás jako moc děkuji Liberec, Libereckému kraji a Libercu, Liberec, Libereckému kraji a Liberci městu, že nám Liberec, Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, Libereckému kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, kraji a Liberci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho roci městu, že nám dávají nějaký peníze, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna, ale v rámci toho rozpočtu je to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli našemu, to asi, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli našemu, naší asociaci asi z toho rozpočtu my máme, opravdu jsem to včera zrovna počítal kvůli našemu, naší asociaci asi z toho rozpočtu zrovna počítal kvůli našemu, naší asociaci asi z toho rozpočtu my máme 0,5% dotací, Jo, což je úplně, to je jako,
1: nic.
0: To je nic. Ministerstvo kultury to dělá, jo, což je úplně, to je jako, nic. To je nic.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Jezdním hostem Rock Rádia, dneska Petr Bečený, doktor PP. A my jsme zabrousili taky na festival Benátská, což je hodně navštěvovaný festival u nás. Já sám tam velice rád jezdil jsem, občas mám pracovní povinnosti, takže se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výpracovní povinnosti, takže se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda, že se tam nedostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali, ještě dostanu, protože je to samozřejmě v letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali ještě letních termínech, ale je to teda výborný festival, my jsme tady vzpomínali ještě na to, když to bylo na malý skále. Ale to už je minulostí, protože teď už je to v Liberci. Letos je to zase hodně nabitý, Mně se líbí, že tam jsou takový zajímavý headlineři. A letos dá se říct, že hlavním headlinerem je
2: Takže jsme se tam to uvídali. Za mě jako to je skvělý.

0: nic. Ministerstvo kultury to dělá, to je nic. Ministerstvo kultury to dělá, že ani nejsem, vždycky to vůbec nesouvisí s nějakýma tady změnama. Ale musím říct, že strašně výborný partnery jako TCNko a Arifex, který vlastně jako nám dávají, jako bez nich by to vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí. Chodí jich čím dál víc, vůbec nešlo. A samozřejmě musím ještě poděkovat taky lidem, kteří tam chodí. Chodí jich čím dál víc, tak jednak to dělá možná dobře. No, a hlavně prostě, když si ty lísky koupí, tak potom my můžeme třeba obejít, tak potom my můžeme třeba objednat Rockset, jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská...
0: Třeba objednat Rockset, jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku.
0: Jo, to je vlastně.
1: To jsem právě chtěl říct, že se mi zdá, že vlastně Benátská roste rok od roku, vlastně, že když já se tam stane, tě pravidelně jezdil, a jezdím, tak to vidím vlastně, když já jsem tam stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i stane, tě pravidelně jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch jezdil a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a jezdím, tak to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-up, to vidím vlastně i na těch fanoušcích, i na těch kapelách a line-upech a tak dál, pech a tak dál, že je to furt čím dál tím víc jako větší se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je to
1: prostředí
0: tak, no.
1: Se mi zdá a
0: hele,
1: i
0: je
1: to,
0: to
1: prostředí,
0: tak, no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím,
0: hele,
1: i
0: je
1: to,
0: to tak,
1: prostředí,
0: no.
1: Jako jo, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na, že vlastně se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno, prostě se to všechno, když třeba vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě, vidím zázemí kolikrát na těch festivalech, tak tady je to všechno prostě parádní.
0: No já to můžu porovnat jako ten rok, tak skutečně musím říct, že my jsme jako, je to fakt dobrý, no. A jsem docela šťastný, protože jak tak procházím tím festivalem, prý tam chodí strašně příjemní lidi.
1: Hmm.
0: Tam jsou strašně pozitivní lidi. Jo.
1: Hmm.
0: Za druhý je tam převaha příjemní lidi.
1: Hmm.
0: Tam jsou strašně pozitivní lidi. Jo.
1: Hmm.
0: Za druhý je tam převaha hezký holek. Za druhý je tam převaha hezký holek. To je taky jako další příjemná věc. Když tady teďka proti mě jedna sedí tady z rády a to je úplně, já jsem tak šťastný. Ty taky vypadáš dobře, samozřejmě. Jo.
1: Já vypadám dobře, já mám tu nejlepší doma, takže já jsem spokojený.
0: No,
1: takže
0: ale...
1: ti to přeju tady.
0: Jo. No, takže...
1: Jsem spokojený.
0: No,
1: takže
0: ale...
1: ti to přeju tady.
0: Jo. No, takže jako...
1: No, takže ale... ti to přeju tady.
0: Jo. No, takže jako... No,
1: takže
0: ale...
1: ti to přeju tady.
0: Jo. No, takže jako... opravdu...
1: Ti to přeju tady.
0: Jo. No, takže jako... opravdu si myslím, že jde to nahoru. No, takže jako... opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Takže jako... opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že... Jako... opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že... opravdu si myslím, že jde to nahoru, no. Samozřejmě také je důležitý, že nás navštíví každý rok Běděhořský démon Pavel Juravíš, takže to je taky každý rok Běděhořský démon Pavel Juravíš, takže to je taky důležitý, to je můj kamarád, tak ten tam vždycky, ale zase tam taky bude, takže ho zdravím.
1: Dobrá, doktor Pepe, samozřejmě říkali jsme, že zahraje na Benátský 40 koncertů za rok. Jsou třeba nějaký další místa, kde můžeme vidět doktora Pepe?
0: Hele, teď zrovna čověče, teďka pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas pátek jsme ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze Ségrama. Ve Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze Ségrama. V Strakonicích, to my ještě furt občas hrajeme ze Ségrama. Furt občas hrajeme ze Ségrama. Pár koncertů takovýho toho letního turné, kam se vždycky hrozně těším. Hrajeme ze Ségrama. Pár koncertů takovýho toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme. A shodou okolností takovýho toho letního turné, kam se vždycky hrozně těšíme. A shodou okolností

0: v pátek jsme ve Strakonicích, mě těšíme, a v pátek jsme ve Strakonicích v letním kině, kde budou i Ečka, což většinou už vždycky, když se kdy jedou to turné, taky tam jsme tam buď my nebo Ečka, tady jsou obě kapely. Takže to bude super v sobotu jsme v Litovli, pak ten další týden jsme v Plzni zase se Grama. A pak jsme ještě další týden třeba v Brandejse Grama. Jednoho víkendu, tak to máme pořád plný. No.
1: Dá se to dohledat na stránkách? Dobrá, dáme si píseň, která je asi nejnovější, Dítě stounů. Je to předzvěst nějakého nového alba, nebo jenom takový single, který byl vypuštěný? Já doufám, že to album nějak během dvou let dáme dohromady, protože já spíš teďka mám takovou taktiku, že chci udělat hezký písničky, který jako fungujou, tak vždycky uděláme věc, pak ji necháme testovat, pak teprve nějak na tom pracujeme dál.
0: A tady se to osvědčilo, protože my jsme to vlastně udělali s Leškem Vronkou a byla to skvělá práce a navíc jsme Kuba Ryba z Rybiček, který mám strašně rád, protože my prostě si jich strašně vážím. Ty kluci v Narosček, mají skvělou show, prostě, takže Akubovi my jsme s Lešounem řekli, co bychom v tom textu chtěli mít, a on to,
2: takováhle práce na albu, tak to budeme dělat asi 100 let, jo, ale...

0: Ale chtěl bych tenhle, jo, ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, ale chtěl bych tenhle rok udělat dvě věci, ale nebudu říkat s kým, zase tenhle rok udělat dvě věci, ale nebudu říkat s kým, zase to jsou to vlastně ale nebudu říkat s kým, zase to jsou to vlastně osvědčení lidi, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně, takže doufám, že se zase povedou, no, protože tady tohle opravdu lidi strašně bí, na koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion shlídnutí. Na tom koncertech to zpívá a vlastně za rok to má přes milion shlídnutí. Na tom, na tom, se znamená YouTube. A vlastně za rok to má přes milion shlídnutí. Na tom, na tom, se znamená YouTube. YouTube.
1: A, tak naši posluchači ji znají, takže jim ji vlastně...
0: YouTube. A, tak
1: naši posluchači ji znají, takže jim ji vlastně jenom připomenu.
0: Jsem vděčný, že ji hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě stounu.
2: Všechno, co jsem chtěl...
0: Hrajete.
1: Takže doktor PP a dítě stounu.
2: Všechno, co jsem chtěl dokázat, jsem...
1: Doktor PP a dítě stounu.
2: Všechno, co jsem chtěl dokázat, jsem dávno dokázal...
1: A dítě stounu.
2: Všechno, co jsem chtěl dokázat, jsem dávno...
1: Stounu.
2: Všechno, co jsem...

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Potisk, Belabel, CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.
1: Belabel, CZ.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba žluté rané kilo za 21,90 a řetkvičky svazek za 7,90. Ne, kilo za 21,90 a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16,90 a řetkvičky svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění aut. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc. Zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 tisíc ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.

0: 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachance pro dospělé.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance hile.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: Un, dos, tres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton. Salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical.
2: Přihlaste se hned teď online na CZ. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar.
0: Máte vlastit.
1: Awarashar.
0: Máte vlastní dodávku.
1: Awarashar.
0: Máte vlastní dodávku? Doručujte. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One férové partnerství. Registrujte se na www.pracekurira.cz. One by Allegro. Kurýra.cz. One by Allegro.
3: No to, že seš mladej projektant s
0: CZ. One by Allegro.
3: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusíš. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektant.cz.

0: budoucnosti.cz. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Proležela se váma matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdar. Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
1: Ty neproležíš. Proležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
1: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matrace za hubičku. CZ.
1: Proležíš.

0: aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti.
0: Nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
0: Těch nejsladších jahod.
1: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany.
1: Vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen
2: a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra
2: do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo... Teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční... A Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do účtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rom nebo na radia.cz. Rok radia.cz.

0: zlý host, Rock Rádia. Je zlý host, Rock Rádia. Rock Rádia.
1: Tak pokračujeme v jezdní hodince. Tak pokračujeme v jezdní hodince, doktor PPP, hostem dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali mimo éter a málem jsme dnešní 60 minutovky, my jsme se tady zapovídali mimo éter a málem jsme nestihli se vrátit méně. Pojďme si teda povídat dál, protože ještě nás čeká jedna píseň, probrali jsme samozřejmě kapelu. Že nejsem divnej, ale to ještě probereme, Každopádně, kde se vám hraje jako nejlíp?
2: To všude dobrý. Jo, to zase jako ne, že bych se chtěl chlubit, ale asi se chci chlubit, že to opravdu funguje dobře. Ale samozřejmě jsme strašně rádi, když jsme těch letitý, musím ti říct, že já úplně nejšťastnější, Jedna věc jsou ty lidi a jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage.

0: potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to. Jedna věc je, že tam potkáš ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat.
0: Až ty kamarády v té backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste...
0: Backstage a to je jako, to stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama...
0: To stojí za to.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste... To jsem se právě chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi... Chtěl zeptat, jako s jakýma kapelama jste nejvíc propojený, se kterýma rádi hrajete a jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli zdravýho doktora, kde vlastně na konci... Jako fungujete, protože třeba teď si dáme za chvíli zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že třeba teď si dáme za chvíli zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek, že...
2: No, jasně, a Fanánek to i otextoval.
1: Za chvíli zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek. Že?
2: No jasně, a Fanánek to i otextoval.
1: I zdravýho doktora, kde vlastně na konci zpívá Fanánek. Že?
2: No jasně, a Fanánek to i otextoval.
1: I to otextoval, no. Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil.
2: No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval.
1: Tak to je mu podobný, to bych tak pochopil.
2: No ale on hodně, to je skvělý, on mi otextoval spoustu písniček a on hodně, to je skvělý, on mi otextoval spoustu písniček a on, jak jsme opravdu velký kamarád, to se strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on, v těch písničkách strašně vážím, 30 let jsme přátelé, tak on, v těch písničkách je celý můj život. 30 let jsme přátelé, tak on, v těch písničkách je celý můj život. Moje vztahy, celý můj život. Moje vztahy, jo, moje jo. Prostě, to je hrozně hezký. Moje vztahy, jo, moje jo. Prostě, to je hrozně hezký, i vztahy, jo, moje jo. Prostě, to je hrozně hezký, i člověk se to, jo. Prostě, to je hrozně hezký, i člověk se to, jo, ono to není, kdo, i člověk se to, jo, ono to není, kdo nezná ty souvislosti, jak se tak neuvědomí, ale když si to někdy poslouchám jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu dobu, jako zpětně, tak opravdu tam projíždí celý můj život a tu ty doby, kdy se spolu známe, takže tam projíždí celý můj život a tu ty doby, kdy se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašný můj život a tu ty doby, kdy se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný. Tu ty doby, kdy se spolu známe, takže ho zdravím a za to jsem strašně vděčný, že spolu děláme nějaký věci, písničky.
1: Když už jsme nakousli tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahu. Byl součástí doktora kousli tři sestry, tak můžeme zmínit samozřejmě i Sahulu, protože ten no. Byl součástí doktora PP.
2: On se mnou hrál, vlastně dvě desky se mnou udělal Franta. No. To bylo vlastně v době, kdy on se nějak úplně neschod ze se. Fanánek zatahal za nítě a protože on Sahulu měl strašně rád vždycky. A Sahula se ocitl vlastně na dvě desky.
0: Musím tě říct, že strašně často ty historky

0: to kus mýho života a musím ti říct, že strašně často ty historky s ním, když jedeme hrát, nebo tak to prostě proběhne. O Saholovi se mluví hrozně často, i když jsme ze Ségrama, prostě on byl tak jako obrovská persona, tam se právě zpívá všechno řídí Sahol a ten starý satanáš. A čím dál více mi zdá, že ten Sahol to opravdu řídí všechno tady, protože tak to říkám i na koncertech, že Sahol se na nás dívá.
1: A která skladba nese asi nejvíc jakoby jeho rukopis, že by si lidi mohli říct jasně, tak tohle je jeho rukopis, že by si lidi mohli říct jasně, tak tohle známe jako tu Saholopis, že by si lidi mohli říct jasně, tak tohle známe jako tu Saholovu tvorbu, nebo když jste třeba
0: Vy si lidi mohli říct jasně, tak tohle známe jako tu Saholovu tvorbu, nebo když jste třeba na pódiu hrajete, vzpomeneš si na to, jakože hele, my teď od něj nehráme z rovna z těch věcí, který on napsal pro nás nádherný věci. Jednu takovou váloční písničku, která se mnou zas bude dobře. To je nádherná, pak třeba krásná věc, a to jsou ale zajímavé, že jsou tu pomalý věci, jo. Potom Fka z Fka, to je o tým vztahu, který měl s jednou holkou z F klubu. Takže pár věcí tam je, ale momentálně tím, že jsou pomalejší a jsou takový rozjímavý. A ty naše koncerty moc rozjímavý. Já jsem teď přijel na ten koncert právě v tom Braníku a zrovna hráli synové výčepu jeho kapela bývalá. A teď prostě hráli a já jsem tam přijel s tím, že nebudu vůbec spařit. Jenže oni akorát začali hrát Stíny na duši, což je Sahola, to bys neřekl, jo. To je prostě tak silná píseň. Viděl, že se nedá nic dělat, že se ten den opravdu do toho pustím a že se ožerem, protože nemůžu opustit ten festival, jo. A třeba Stíny na duši jsou fakt, to je opustit ten festival, jo.
1: Takový známe tady, my hrajeme.
0: Tak vidí, to je jasný, že to je hit. U měl spoustu hitů, Franta, že jo?

0: No to prostě, je to hit. On měl spoustu hitů, Franta, že jo, to prostě, no, no.
1: Už jenom to, co napsal, pro Segry, že?
0: No jasně.
1: Spot je takovej a...
0: No.
1: Takže to tam Sahol... psal pro Segry, že?
0: No jasně.
1: Spot je takovej a...
0: No.
1: Takže to
0: tam... Sahola není úplně hotovej. Sahola není úplně hotovej, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme bavíme o...
0: Úplně hotovej, nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je...
0: Nebo jak to tam je.
1: No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký. No, nicméně, když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože když jsme bavíme o těch koncertech, je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že těch koncertech je třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky nebo třeba nějaký, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky, protože evidentně, když se tady bavíme o tom, že se vždycky nebo že se vám povede kolikrát se společen nebo že se vám povede kolikrát se společensky unavit, je třeba nějaký koncert, na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti v rámci doktora Pepe, nebo třeba na který fakt jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde jako nezapomeneš, který se ti vril do paměti v rámci doktora Pepe, nebo třeba i nějaký, kde třeba i nějaký, kde jsi byl a kde jsi zastoval.
0: Já jsem docela rád,
1: i nějaký, kde jsi byl a kde jsi zastoval.
0: Já jsem docela rád, že teď jsme udělali...
1: Jsi byl a kde jsi zastoval.
0: Já jsem docela rád, že teď jsme udělali, že já leta kamarádím s mistrem Růžkem, který tady, jak jsi říkal, byl... Takže ho zdravím. Takže my jsme se po letech, a strašně mám rád Vítkovo kvarteto a všechno, takže jsme se po letech dohodli, že jsme spolu udělali vlastně takovou už mini šňůru zatím. A to jsem moc rád, že to jako funguje dobře, že ty kapely zatím. Naše fanoušci se jako doplňujou, že to není důležité, když ty dvě kapely jdou dohromady, aby to nebyl každý. Takže to celé se povedlo, tak to je třeba v poslední době, že to takhle funguje a věřím, že to uděláme ještě i, my vlastně toto dojíždíme v září a myslím si, že plánujeme něco udělat i příští rok.
1: Takže to vlastně teďkon skončilo a...
0: Myslím si, že příští rok ještě něco vymyslíme. Jmenuje se to Cirkus bude. To vymyslel pan Růžek samozřejmě. Protože jsme měli tři soustředění u mě, protože já dovážím šampaňský s Magorem, že jo, ze tří sester, tak jsme měli tři porady, každá skončila úplně brutálně.
1: Má to něco společného s Krucipiskem Cirkus dneska nebude?
0: Ne, myslím, že to nás napadlo tím, že...
1: Jo, jasně.
0: Jsme dost troubili, takže Cirkus už byl v té chvíli, když jsme to vymysleli.
1: My jsme se tady bavili samozřejmě o tom i úspěšný promotér, samozřejmě kapér, samozřejmě kapela. Já se tě jenom zeptám, když třeba srovnáš tu hudební scénu těch 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách 90. let a dnešní, jaký je v tom rozdíl třeba i v těch kapelách, nebo je třeba něco, co tenkrát bylo, dneska už to není, třeba to kamarádství, přátelství mezi kapelama, protože

0: dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, krátství přátelství mezi kapelama, protože dneska je to, bych řekl, ta scéna hodně ambiciozní, každý kouká po tom druhým, co dělá, kde hraje, proč tam nehrajeme my a tak.
1: Jinak ty mladý party, no, oni hold prostě, za prvý já jsem nikdy neměl ambici se tím živit. Takže já, seš, Pepa Vojtek má geniální větu, jaký je rozdíl mezi českým a... Já si myslím, že každý muzikant je nekritický, když uděláš,
0: Která jako třeba žádá i o nějakou pozornost.
1: To je složitý.
0: A ono se to povede spíš jako nečekaně náhodou, protože spousta těch písní Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být,

0: Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zanikaly. Třeba, nevím, Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zanikaly. Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zanikaly. Divokej byl, Plakala, to jsou všechno písně, které měly být výplň, nebo prostě zanikaly na poslední chvíli. A nakonec písně, které měly být výplň, nebo prostě zanikaly na poslední chvíli. A nakonec ty lidi si to vždycky sami určí, vlastně zanikaly na poslední chvíli. A nakonec ty lidi si to vždycky sami určí, vlastně.
1: Ale to je to krásný, že ty lidi
0: a nakonec ty lidi si to vždycky sami určí, vlastně.
1: Ale to je to krásný, že ty lidi
0: to vždycky sami určí, vlastně.
1: Ale to je to krásný, že ty lidi jo, ono prostě teď ale to je to krásný, že ty lidi jo, ono prostě teď tady tyhle ty kapely se taky navážejí do toho, že děláte to testování, jo, tyhle kapely, které zrovna se jim ty hity nedaří, jo. Ale prostě ať si ty lidi vyberou.
0: No jasně.
1: Vyberou.
0: No jasně.
1: Jo, ty prostě děláš rádio, který je komerční, potřebuješ, aby to lidi poslouchali, tak prostě ty lidi musíš hrát věci, které ty dějí, to takhle prostě je. Každý má šanci si teda, když chtějí, tak ať si to rádio pořídějí oni a ať tam hrajou věci, které ať tam hrajou věci, které já taky nemůžu mít na festivalu, věci, které jenom věci, které mě se líbí.
0: Jo, prostě krásná tečka na závěr. No. To mi tady podepiš. Dobře, to mi tady podepiš. Dobře, Petr Pečený, doktor PP, hostem dnešní Hvězdní hodinky na Rock Rádiu. Děkujeme moc, bylo to fajn povídání.
1: Hele, pro mě
0: na Rock Rádiu. Děkujeme moc, bylo to fajn povídání.
1: Hele, pro mě taky.
0: Přejeme se.
1: Potom řekl, jak stávat ráno. Potom hrozným najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé. Děkuju.
0: Tak si popřejme, ať
1: stávat ráno. Potom hrozným najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé. Děkuju.
0: Tak si popřejme, ať se nám daří.
1: Potom hrozným najíždění do garáží. Hrůza, tak to bylo skvělé. Děkuju.
0: Tak si popřejme, ať se nám daří a jo, určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuju moc a my si jdeme dát doktor PP. A
1: jo,
0: určitě se uvidíme i v budoucnu. Děkuju moc a my si jdeme dát doktor PP a píseň P a píseň, o který jsme mluvili, Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Píseň, o který jsme mluvili, Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Byli Zdravý doktor. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Doktor. Měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Hej ty, ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
1: Trénírkárna.cz.
0: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxerky?
1: CZ.
0: Hej ty, ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba katy? Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna
2: s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenírkárna.cz. Kárna.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista. Opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze.
3: Specialista.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Pracujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct
5: Auto. CZ. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídí
6: direct.auto.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento
6: auto.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 2,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet Bašerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnil oproti včerejšku 10 haléřů na 41 korun a 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice pro 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí. Paní diplomacie Kalasová řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Kalasová. Která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
1: Rock Radio.
2: Pojďme kouknout ještě na počasí. Dneska převážně zataženo, zejména ve východní polovině republiky občasný déšť. A v Čechách odpoledne přehánky teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušte diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám.
3: Rock Radio. Doprava.
2: No a.
3: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco.
3: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě přidám něco z našich silnic, a to konkrétně z Opavy, olomoučích silnic, Olomoucká ulice, tam je nehoda osobního auta moc, a samozřejmě počítejte s omezením v tomhle.
4: Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co sní rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia neve stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo. Radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: po Pardubicích. Ráz se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový dopoledne. Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Rockový dopoledne pokračuje.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne.
1: Rokový dopoledne pokračuje, hvězdný host je za námi, máme minut po 10. hodině, s vámi je Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu 10. června a protože jsme toho napovídali dost, tak se pojďme věnovat muzice, ať je tady přehršle, dáme si Offspring, dáme si taky Soilwork a na začátek tady mám pro vás Whitesnake. Whitesnake.

Zprávy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Maximální ceny pohonných hmot.

Tak jsme pozdravili chlapce a vlastně i dámy za kulatou lopatou, jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte, krucipisk a long, jezděte opatrně a hlavně se v pořádku vraťte, krucipisk a long vehicle party, opatrně a hlavně se v pořádku vraťte, krucipisk a long vehicle party. Na Rock Rádiu 5 vraťte, krucipisk a long vehicle party. Na Rock Rádiu krucipisk a long vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minut pock a long vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a pojďme vehicle party. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a pojďme se podívat na rockin. Na Rock Rádiu 5 minut po čtvrt na 11 a pojďme se podívat na rockin, který se opět přesouvá do dalšího města, tedy Rockin Town, a tentokrát v sobotu 16. června se přesune do Moravského Krumova, kde zahrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Traut a Kokot Minute, Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri Trautenberg a Traktor. Rock Rádia, samozřejmě i Anabel, která vás provede celým festivalem. No a vy se tam můžete dostat s Rock Rádiem a s 10 lupenama lupeny. Pro celou vaší partu, se kterou byste chtěli vyrazit na Rockin Moravský Krumlov, stačí jenom poslat na e-mail studio@rokovyradio.cz fotku, se kterýma trávíte rádi čas, se kterýma objíždíte festivaly a se kterými jste chtěli vyrazit i sem. No a pokud ta fotka bude nejzajímavější, tak 10 lupenů poputuje za vámi a vy můžete vyrazit do Moravského Krumlova a užít si Rockin právě tam v sobotu 13. června. No a čas máte do 11.6., tedy do čtvrtka, do 10. června. No a čas máte do 11.6., tedy do čtvrtka, do zítřka. No a čas máte do 11.

0: 6. tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. A čas máte do 11.6. tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. hodiny a potom v pátek do 11.6. tedy do čtvrtka, do zítřka do 15. hodiny a potom v pátek v rokovým rozjezdu se dozvíte, zda to klaplo nebo ne.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Hercules Klima a od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
0: No a já vám pustím.
2: Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
4: Zahrádkář se raduje, Kamenito, lámaný kámen nebo dlažby. Kameny pro váš dům i zahradu. Pro krásnější domov a zahradu, kamenito.cz vám zlepší náladu.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: A to je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz.
7: Světy trání na jednom místě. Ventilátory.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39 a soličelo prosím.

0: Deco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. 90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Odplouvám.
0: Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Odplouvám kránu.
0: Dle srovnání k 3.6.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělejte, že si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
2: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každou
2: hůru na palubu?

0: Naar E op of wie? Naar E op of wie?
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na cenaautojarov.cz. Rock Radio. To Jarov.cz. Rock Radio. Z.

DAB UIFM nebo na rádia UIFM nebo na radia.cz. Rokra M nebo na radia.cz. Rock Radio. Sok pro pamětníky.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok, slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. S Garáží a s Kušebem. Rock Radio.

Nazdar, zdraví vás. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain. Nazdar, zdraví vás Touža z kapely Arakain. Chtěl bych pozdravit všechny posluchače Rock Rádia. Zdravit všechny posluchače Rock Rádia.

Poctivý český festák nonstop. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si. Poctivý český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největším. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového rocku. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Ať Rock Radio Stage v dabu. Stage v dabu.

0: Tak tohle byly Placebo, který jsme si dali na Rock Rádiu 10:38. Dávám tip na desku. Dávám vám to vždycky, když je nějaký album slaví výročí, nebo dávám vám to vždycky, když je nějaký album slaví výročí, nebo když vyjde, a hlavně, když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu album slaví výročí, nebo když vyjde, a hlavně, když je to deska, která stojí za poslech. Třeba i pro tu mladší generaci, protože vy třeba ještě v tom tápete, lovíte, hledáte a třeba za takové... Dnešku, tedy 10. června, rok 1982, tak slavíme výročí vydání alba Between the Ice od Rainbow. Super deska je skvělá samozřejmě druhá s Joelem Turnerem, je to taková ta exploze a invaze na americký trh,
1: který nakonec kapelu Rainbow neakceptoval, což Richieho donutilo k tomu, aby se vrátil k Deep Purple.
0: Deep Rainbow tomu albu nebo té kapele, která tu desku natočila, což je samozřejmě nesmysl. No ale abych vás uvedl jenom do obrazu, takže tahle ta dneska slaví výročí, tak ji hoďte na gramec, nebo do CD přehrávače, nebo jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip na nějaký, jestli to streamujete, to už je na vás. No a vy mladší máte aspoň tip

0: na nějaký album, který byste určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této určitě měli slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této generaci a slyšet, pokud vás rocková muzika zajímá. No a když jsme v této generaci a v této partě, do které určitě patří Ozzy Osbourne, tak si dáme Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther a zazní i Shot in the Dark rok 1986, mám pro vás i Steel Panther a zazní i Bohsody.
1: Já nový plot mám, nový plot od... Já nový plot mám, nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Spice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň.
1: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň. Tvoří
1: Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14%
1: všechno dobrý.
2: Spotřební daň tvoří 14% státní. Tvoří 14% státního rozpočtu. Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zde to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout.
3: Fortuna. Dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kameny světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. CZ. Dekorační valouny oblástě. Kamení to. No jistě. Kamení to. CZ. Dekorační valouny oblásky. Lásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov jdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Vám zlepší náladu. Náladu.
6: Potisk trička, byla CZ. V Lidlu jsou teda. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry. Dáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 20 ale v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce 90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 40. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49.

0: M10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto.
0: V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Kup si auto v Direct Auto. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. 125 000 korun? To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací,
4: dělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na regbity.cz. Informací na regbity.cz.
4: Regbity, záruka kvality.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kaufland. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Tento týden jojo bombóny. Různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Kaufland.

vstáváme a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Garáží a z kušeben. Rock

slušná muzika. Rádio Rock je slušná muzika.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Dopoledne s Kamilem Drábem. Kamilem Drábem.

0: Utrhnout, sklidit, utrhnout, sklidit, očistit, přepravčistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: 50. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mají jen漂亮的T恤条纹多多品质保证 只需要您的几条个人信息 和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, te drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Proležela se vám matrace?
3: Vyberte si .cz.
4: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma.
5: Zahubičku.cz.
6: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu KFC vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí vás zve. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód. Objednejte si, co chcete. A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC
6: 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá
6: na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
6: Objednávku. Jen teď, jen v KFC.
7: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. Do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Páchnout.
7: Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě.
7: KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nech.

0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách
0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací. Press. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na Express.cz.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na kubec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. Nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový rádio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rok.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: nakonec stropovat. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lize. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem. Nikola.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě dnešní počasí, převážně zataženo zejména ve východní polovině republiky občasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky. No a teploty mezi 16 jasný déšť a v Čechách potom obecně odpoledne přehánky.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: A ještě koukneme na silnice, začneme v Benešově v ulici Červené vršky. Pozor, je tam nehoda osobního auta a chodce, na místě je i záchranka, tak tam projíždějte opatrně, právě se to tam řeší. Samozřejmě je tam komplikovaný průjezd, počítejte i se zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Přesně tak, startujeme elektrický oběd, něco málo po 11. hodině, s vámi Kamil, a vám přeju dobrou chuť.

0: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy... Zprávy. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny... Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům... Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje. Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu hmot nebo letecké dopravy? Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu dopravy? Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy
0: stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni.
0: Příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
1: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem 9 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
0: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Evropských hmot na červenec.

přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. Oběd, něco málo po 11. hodině, s vámi Kamil, já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože tu možnost máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat máte. Vy, co posloucháte Rock Radio pravidelně, tak víte, že si můžete napsat na náš Facebook do zpráv, nebo na e-mail zpráv, nebo na e-mail obec@rockoviradio.cz, co byste chtěli slyšet, komu co poslat, je to na vás. No a vy, co nás posloucháte poprvé, tak to teď víte taky. Těch 60 minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Minut. No a první píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson. První píseň je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson. Je standardně ode mě a dneska to bude Marilyn Manson.

Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson. Posloucháte Rock Radio Elektrický oběd, tohle byl Marilyn Manson a pojďme na první vaše přání. Zdravím do studia, prosím o zahrání písničky Dívka s perlami ve vlasech pro Teresku. Kubalovou, která má dneska narozeniny a kterou zdravíme do nemocnice. Přejeme hlavně hodně zdraví, díky a všem hezký den. Tak i my z Rock Rádia se připojeme a pojďme si dát Aleše Brichta.

Krásná píseň. Krásná píseň, paní Party, to se nám hodí, i když máme teprve středu dopoledne, ale víkend se blíží a určitě nějakou... společně s Elstorm, slyšet Roman. Další přání. Petra píše, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od Protea. S přáteli všem, co... Všem do Tea. S přáteli všem, co... Všem do... Co... Všem do Miasu v Krouně, tady píše. Tak doufám, že... Všem do Miasu v Krouně, tady píše. Tak doufám, že jsem to přečetl do... Miasu v Krouně, tady píše. Tak doufám, že jsem to přečet dobře. Hele, krásně se nám to hodí, protože dneska je středa 10. června. A Proteus má na posledním albu píseň, která se jmenuje Anthropoid. A myslím, že asi není víc potřeba, co dodávat. Tak si to pojďme dát.

čtyři ráno, pro jsou čtyři ráno, pro ten atentát. Čtyři ráno, pro ten atentát.

bude svítit svíce, která svítit svíce.

0: Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
0: Josef Gabčík.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Ledový klid. Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klima. Vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodík.
3: Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích,
2: včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my za obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme. My zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Ne.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
1: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypne. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Auteho až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
4: Utrhnout sklidit.
1: Autodrombrno.com.
4: Utrhnout sklidit, očistit, přepravit. Utrhnout sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
6: Čerstvé jako
5: svičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Svazek za 7,90. Až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kaufla. Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18. V České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí
7: se nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí
7: osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí

0: na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: 18 let.
0: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý...
0: Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, kdy...
0: ...v hře může vzniknout závislost.
2: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové jdou do práce? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Hledáte práci, která dává smysl? V Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kasi pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na karne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Vyplatí.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovci... Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích. Opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrné velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás
5: o prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel.
5: Posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Ho. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti informací na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo na www.westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti westernove-pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: A teď pozor!
5: pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: A teď pozor, pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc. Včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.

z garáží a z kušeben. Rock Radio. Rock z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak tohle byla Patti Smith na Rock Radio, kterou jsme si dali v elektrickém obědě. Sonja. Další přání od Jirky, který píše, že by chtěl nechat pro svoji šéfovou zahrát Panoptikon Noc v opeře. Den je ještě dlouhý a v kanceláři si potřebujeme zaspívat. Tak zpívejte.

Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock Radio.

Stony, Angry, píseň, která je 3 roky stará. Stony, Angry, píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě Angry, píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba. A píseň, která je 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak. 3 roky stará, je v podstatě z aktuálního alba, ale nemusí to tak být a neskončí to pravděpodobně, protože Stony pracují na nový materiálu. Tak jsme moc zvědaví, jak nový album bude, Píseň Angry, která otvírá album z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP z roku 2023, tak ta je skvělá jako celá deska. Mám ji na LP i na CD. A už jsem ji dlouho neslyšel, což mi tahle píseň připomněla. Tak to byla muzika, kterou chtěla slyšet. Kluci, já vám přeji vše nejlepší, hodně moc zdravíčka a úspěchů ve všem, co si přejete, ať se vám vše splní, co máte v plánu. Mějte vaše mamka Péťa napsala.

0: Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získ Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

0: opraví? Zedník, malíř, topenář, podlouka, střecha, padá, kdo pak nám to opraví? Zedník, malíř, topenář, podlouka, padá, kdo pak nám to opraví? Zedník, malíř, topenář, podlouka, pak nám to opraví? Zedník, malíř, topenář, podlahář, ale zedník, malíř, topenář, podlahář, ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytu, všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět
0: rekonstrukce bytů.
1: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.
1: Z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.cz.
1: Rekbyty opět domov.
0: Více informací na Rekbyty.cz.
1: Rekbyty záruka kvality.
0: Více informací na Rekbyty.cz.
1: Rekbyty záruka kvality. Záruka kvality.
2: Nové vydání magazínu Reportér. Nové vydání magazínu Reportér. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a per přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro Uka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šce pro ukrajinský než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii než jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství. Rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést fotbalovém mistrovství světa? Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spouze nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Vezměte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba plat s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Milionů korun. Komerční banka. Komerční banka.
4: Kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, tika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žád koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný. Keci funkční věci, žádný, keci funkční věci. A na gr-i.

0: slevou až 70%. Opakuji, chtěl výprodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XX 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz. Brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Co se tady děje?
0: And XXX Lutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
0: Lutz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá? Se chystá.
3: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vy u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delšečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od jedna cesty benzín. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. Dojezd až 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km. 1350 km spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky teď
3: od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky teď bonusu. Teď super hybrid za cenu spusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných
4: super hybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích
4: za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
4: Aku.
3: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: V auto Jeremia.
3: Jakom?
5: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremi. V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na auto Jeremiasova.cz. Více na auto Jeremiasova.cz. Jeremiasova.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoair.
2: Nové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny.

S garáží a s Kuševem. Rock Radio. Slušnej rok s garáží a s Kuševem. Rock Radio. S garáží a s Kuševem.

nebo na rádiu v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz.

The Final Countdown a... The Final Countdown a Europe. Nedávno jsme oslavili 40 let už, čověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba 40 let už, čověče, letí to jako blázen. Od vydání tohohle výborného alba podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce. Podcast najdete na našem webu rokovýradio.cz v sekci Deska měsíce nebo v našich streamovacích platformách Rok je slušná muzika, třeba na Spotify. A můžete si něco o tomhle albu poslechnout. Teď jsme si poslechli titulní píseň a tu zařídil Jakub. A další muziku zařídila Helena, že by chtěla nechat zahrát pro svého manžela Péťu Forever od Kiss a všem pro krásný den. A já k tomu ještě přihodím Iron Maiden a Fear of the Dark od Kiss a všem pro krásný den. Který by chtěl tuhletu skladbu v dnešním elektrickým obědě slyšet. Tak Dušane, posílám to. A evidentně, jak koukám na čas, je to poslední, co se nám do dnešní 60 minutovky vešlo. Takže Kamil Dráb se s vámi loučí, přeju vám hezkou středu a taky 60 minutovky vešlo. Ten už je připravený a za chvíli se do něj pustí.

Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio.

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne.
0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz, napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš.
1: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra.
1: 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenirkarna.cz.
3: Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušního. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný obleko trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu do kvádra na www.rokovýradio.cz.
4: Zahrádkář se raduje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamen světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše tak zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení.cz vám zlepší náladu. Kamení.cz vám zlepší náladu. .cz vám zlepší náladu.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Eta extra.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Eta extra slevy.
5: Pro bagr CZ.
7: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící
5: CZ.
7: Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. 1100 korun. ETA, tady je doma.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. U portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci Z. Vsaďte na hodnoty.

0: diamanty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky i po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Chceš mít ten dávný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby váží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. K tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno co.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: Kopí nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvaly, nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: U obce Lukavice, okres Chrudim, je nehoda dvouosobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně a je tam pořádku dorazíte.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio, rockovej for.
2: A já vás zdravím, rockeři. Začíná rockový voraz s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People. Někdo už tam třeba jedete s Danem. A dneska se otevřely brány Rock for People, někdo už tam třeba jedete, někdo tam jste. Teď momentálně fixa jako každý rok. To už je taková tradice, fixa to tam zahajuje. Takže kdo tam jedete, užijte si to. A já vám pustím nějakou českou hudbu třeba rybičky 48 a nebeskou pránu.
1: Rock Radio.

0: Rádio. Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Běla.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny. Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny. Poledne přeje Kuba Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,2 Bělak. Tempo zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Zdražování zpomaluje. Spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i než v dubnu. Vyplývá to z údajů. Armádního pilota a záložního asty do vesmíru dělí schválení 5 mezinárodních partnerů ISS. Let se má uskutečnit ve druhé polovině příštího roku. Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení.

až jednou zaklepu. Až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řekne.

Zeptaj se chlapče zlob na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kde. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to, že kde se chlapče zlobil si.

A já na to, že kdeže, to, že kdeže. A já na to, že kdeže, až budu jedže. A já na to, že kdeže, až budu jednou spát. Že kdeže, až budu jednou spát. Na poře, až budu jednou

to byly Toto a jejich Hold the Line a to se nám zrovna hodí, protože No jo, no, ale na drezech nezáleží, záleží vždycky na výkonech a já doufám, že ten výkon bude super, takže držte palce, uvidím, snad se nám to nějak podaří, že to tam trenér Koubek poskládá, má tam dobrý hráče, já jsem zvědavý, jestli dá šanci. Mistrovství světa ve fotbale a já k tomu pustím písničku Škvor, Milonu hvězd se ptáš. Přesně.

0: Milonově se ptáš, jak mi s tím písničku škor, Milonově se ptáš, přesně, Milonově se ptáš, jak mi dopadneme. Milonově se ptáš, přesně, Milonově se ptáš, jak mi dopadneme. Se ptáš, přesně, Milonově se ptáš, jak mi dopadneme. Se ptáš, jak mi dopadneme.
1: Já nový plot mám.
0: Neme.
1: Já nový plot mám. Nový plot od... Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Místo je 867, sektor G.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš. Kempovat můžeš. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu
1: www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér
1: bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí. Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí. Magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou jeho poradci. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství. Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Nechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení. Značková umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Značková kvalita za ní
2: a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.
2: Ten dalšího čtení.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jo. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombony za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombony různé druhy za 14 nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombony různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast 49,90 a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ležák a Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 Radegast ryze hořká 12 prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,12 prémiový světlý ležák s plnou chutí

0: platí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč.
0: 16. června. Kaufland.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
1: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. Nabíjíme koloběžku. Mám mě auto.
2: Itra mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma.
2: I moje hračky.
4: Školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
2: No jasně, všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
2: Všechno u nás doma.
4: I moje hračky.
3: Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu. Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Kosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města. Toto města.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem, a skvělým designem. Nyní od nás získáte vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Získáte ke každému tepelnému člnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Profi Vodňák. Stol se nemůže.
6: Na Vaillant.cz.

0: zařizování svého vysněného domova.
1: To je mat.
0: A ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
0: Ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektro.
0: Zařizování svého vysněného domova.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdového
0: domova.
1: To je mazec.
2: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Každá řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plech a volba byla jasná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempísná. Firma Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempísket. Český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Krytin a klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Klempířských doplňků se zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své kuse zárukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz rukou. Výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet. Najdete to své na kazbet.cz. Kazbet.cz. CZ.
4: Potisk. Potisk dárky, byla byl, CZ.
5: Také máte rád.
4: Potisk dárky, byla byl, CZ.
5: Také máte rád.
4: Byla byl, CZ.
5: Také máte rádi klasiku? Přes.
4: Byla byl, CZ.
5: Také máte rádi klasiku?
4: CZ.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Siku. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu. Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o aktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční staráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduchý servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás. Pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce a v Náchodě. www.autobranka.cz Autobranka.cz Rock. Autobranka.cz

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Profivoda.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Slušný hadry na www. Rokový radio.cz.
2: Tatart vyhlašuje
1: www. Rokový radio.cz.
2: Tatart vyhlašuje Datart.
1: Rokový radio.cz.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy. Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart na.
2: Tatart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart.
2: Vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, je Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy.
3: Slyším Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
3: Nakupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte ma... Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče... Kupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněbiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného docent a už...

kde touha začíná, každej se s ním nač... Tam, kde touha začíná, každej se s ním na čas rozlouč... Na čas rozlouč...

Koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Kokot. Moderátoři Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg. Rock Rádia. Kokot Minute. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13 minut. Alkohol. Horký že slíže. Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i Dabu, sledujte naše sociální sítě a máme. Laďte nás v FM i Dabu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevam. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Nejen na festivalu patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byl Elis. To byl Alice Cooper. To byl Alice Cooper. A nám pokračuje šňůra festiáku Rockin' Town. A jedeme v sobotu 13. června do Moravského Krumlova. 13. června do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokotmina do Moravského Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokotminit Alkyho Krumlova. Těšit se tam můžete na Kokotminit Alkohol. Těšit se tam můžete na Kokotminit Alkohol, Horký žeslíže Dimitri, Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25 let teďka šňůru a jedou i Trantenberg, anebo taky traktory, které jedou 25 let teďka šňůru a jedou i, anebo taky traktory, které jedou 25 let teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na Rokinech, traktory, které jedou 25 let teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na Rokinech, 25 let teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na Rokinech, takže kde máte teďka šňůru a jedou víceméně na všechno na Rokinech, takže kde máte rádi, tak se víceméně na všechno na Rokinech, takže kde máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý Rokinech, takže kde máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to provádí, takže kde máte rádi, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, tak se na ně můžete podívat na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, bude tam Anabel na kluky. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, bude tam Anabel, která to bude moderovat. No a nebude tam chybět celý náš tým, který to pro vás připravil, bude tam Anabel, která to bude moderovat. Pak tam budou holky krásné hostesky, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Krásné hostesky, který tam budou rozdávat nějaký samolepky, prodávat nějaký merch. Chcete tam koupit naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem. Ať zapadne naše rokový tričko, kdybyste chtěli Otrok rádia s novým logem, ať zapadnete do s novým logem, ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto, ať zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? Já zapadnete do naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? Já jednomu nebo my dáme naší rodiny rokový. No a co proto máte udělat? Já jednomu nebo my dáme jednomu z vás 10 lí. No a co proto máte udělat? Já jednomu nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků. No a co proto máte udělat? Já jednomu nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků. Nebo my dáme jednomu z vás 10 lístků pro celou partu, abyste mohli vyrazit na tenhle ten rokin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete rokin. A to, že vyfotíte nejvíc krizi fotku a pošlete nám to na studio @rokovyradio.cz. Čím víc krizi, tím lepší. Na studio @rokovyradio.cz. Čím víc krizi, tím lepší. .cz. Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku.
0: Čím víc krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přiná.
0: Krizi, tím lepší.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od Matáší. Tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní zdob matrace Hercules Klima od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní zdob od matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zahubičku. Matrace zahubičku.cz.
0: A já jsem se rozhodl, že tuhletu hodinu pojedeme všechno, že budeme začínat českýma písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Redoti, Rasmus a teď vás písničkama, ale předtím, teda potom ještě budou hrát Redoti, Rasmus a teď vás čeká Vohnoutí a... Ale předtím, teda potom ještě budou hrát Redoti, Rasmus a teď vás čeká Vohnoutí a Gastrosexu. Teda potom ještě...

0: Budou hrát Redoti, Erasmus a teď vás čeká Vohnouti a Gastrosexuál.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu, tu štafle nebo spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu, přesně pro spoustu zásilek. Boxer nabízí prostor a variabilitu, přesně pro vaši Boxer nabízí prostor a variabilitu, přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 a teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehli se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 400. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 409 Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. 499 000 bez DPH.
2: E-kondomy.cz. Pokud se
1: DPH.
2: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete. E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás CZ. Pokud se u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše. Tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
3: 4 dny to ne.
2: Diskrétně a online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
3: 4
2: online e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
3: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
2: e-kondomy.cz vše pro vaši lásku.
3: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský
2: CZ vše pro vaši lásku.
3: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. Všeho metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika, Paradise, Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. Víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz.
4: Base Firefest mediálně
3: jednotlivce i dvojce, prodej na Base.cz.
4: Base Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock je slušná muzika.
5: Utrhnout, sklidit, očistit.
4: Slušná muzika.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat.
4: A muzika.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů vychutnat. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte v Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žlutiny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, te si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, bory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7 rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. A svazek za 7,90. Až do 16. června.
7: Čerstvé.
6: 7,90. Až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: 买一件漂亮的 T 恤条纹。

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的。这样的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和去条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号，只需要您的几条个人信息和银行卡号，需要您的几条个人信息和银行卡号，几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný
0: čínský和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský. Kupujte drahý značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Značky, ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Ani levný čínský. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. CZ.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmové. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. Pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný.
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů.
3: Jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořád...
3: Pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořád... Prostě pořádnej adrenalin. Tenhle zážitek najdete
3: pouze na...
4: Firmnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé. Pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix Latino, tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix Latino, bachata, salsa.
7: Un, dos, tres!
8: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels are...
7: Un, dos, tres!
8: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels...
7: Dos, tres!
8: Mix Latino, bachata, salsa, dance heels are reggaeton. La... Mix Latino, bachata, salsa, dance heels are reggaeton.
7: La Tropical!
8: Sa, dance heels are reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky se hned teď online na www.latropical.cz.

www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my, vás naučíme tančit. Awarashar! My vás naučíme tančit. Awarashar! Vás naučíme tančit. Awarashar! Tančit. Awarashar! Awarashar!

0: CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr. CZ.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti... Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov CZ.

DABu i FM roková pohoda. V DABu i FM nebo na rádio na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Nohavičky z marcipánový fíží. Nohavičky z marcipánu fíží. Nohavičky z marcipánu z vanilkovou. Nohavičky z marcipánu z vanilkovou příchutí. Z marcipánu z vanilkovou příchutí. Z marcipánu z vanilkovou příchutí. Šťámazaný brušetou s tymiánu. Mazaný brušetou s tymiánu. A knoflí brušetou s tymiánu. A knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí. Ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: Tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Day. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD. BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cestu mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzínu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od jedno delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky teď
2: 50 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky
2: 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za
2: cenu na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu. Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světu.
3: Teď super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr.
3: Super hybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to
2: BYD.com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně
2: .com.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hub, to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za dešť. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku
4: hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte.
6: Nejlevnější pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy
6: pneu.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy Allegro
6: .cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OneBuy Allegro. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. OneBuy.
7: Očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů. Přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vyberte si třeba brambory a zeleniny. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21. A brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. A 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. A 90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června. Svazek za 7,90 až do 16. června. Za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www

0: proležela se vám... Proležela se vám mat... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od mat... Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady premium od matrace zahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace zahubičku.cz.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace zahubičku.cz.
0: Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matrace zahubičku.cz.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za... Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Jednou za...

Rokový rádky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Radio.cz.

0: Víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Celý říjnový víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andalu. Víkend ve Španělsku? Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andalu. Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino. Jedinečný taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino taneční kurz v prostředí Soluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekozie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte konečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: Latropical.cz.
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezená. Týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena. Pěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Co se tady děje?
0: Kapacita kurzu je omezena.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
0: Omezena.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?

0: Krásné odpoledne. Krásné odpoledne přeje Kuba. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČS. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČS vybuduje odpoledne přeje Kuba Bělák. Společnost ČS vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací Kuba Bělák. Společnost ČS vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázovat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 700 pady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Ostrá fáze modernizace začne příštím roce.
1: Slovenský parlament.
2: Dnešek doprovodí zatažen.

0: Rádio Počasí.
1: Dnešek doprovodí zatažená oblohou.
0: Rádio Počasí.
1: Dnešek doprovodí zatažená
0: počasí.
1: Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude. Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet. Dnešek doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 a občasný déšť, místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Občasný déšť, místy bude pršet trvalý. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů. Teploty 14 až 18 stupňů.
0: Ať už
1: 14 až 18 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý den. Slušná muzika do každého počasí. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Do každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Rudé armády v obci.
0: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Rudé armády.
0: Doprava.
1: V ulici Rudé armády v obci Rousínov, okres Vyškov, je nehoda Rousínov, okres Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlový provoz jedným jízdním pruhem. Vyškov, je nehoda dvou osobních aut, je tam kivadlový provoz jedným jízdním pruhem. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně. Dvou osobních aut, je tam kivadlový provoz jedným jízdním pruhem. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam kivadlový provoz jedným jízdním pruhem. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Jedným jízdním pruhem. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Opatrně, tam pořádku dorazíte.
2: Spolehlivé auto na
1: dorazíte.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. Zárukou až 10 let. Více na Suzuki CZ. Více na Suzuki CZ. Více na Suzuki CZ. CZ.
0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13.
0: Radio. Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rock.
0: Rockovej foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rock.
0: Foras.
1: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu. Pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat. A máme první hodinu rokového vrazu s Danem za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat za sebou. A já to nebudu tady zbytečně vykecávat a trošku si zaploužíme. Zaploužíme, když je dneska takový škaredý počasí. Ať hlavně ani za volantem neusněte, když je dneska takový škaredý počasí, ať hlavně ani za volantem neusněte, jdem na to škaredý počasí, ať hlavně ani za volantem neusněte, jdem na to The Calling. Za volantem neusněte, jdem na to The Calling. Jdem na to The Calling.
0: Rock Radio.
1: Link.
0: Rock Radio. Rock Radio.

Ahoj, já jsem... Ahoj, já jsem... Ahoj, já jsem Robert Kodym. Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo. A zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo.

0: A to byly... A to byly Ram... A to byly Ramones a jejich rockovej... A to byly Ramones a jejich rockovej beach. Byly Ramones a jejich rockovej beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka desátý... A jejich rockovej beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července beach. Já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To já mám pořád v hlavě nový Rolling Stony, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks, jak teďka 10. července má být nový album. To Foreign Tanks. Tak jsem včera vám do července má být nový album, to Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem album, to Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem pouštěl to Foreign Tanks. Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem pouštěl, že ta... Tak jsem včera vám tady pouštěl úryvek. Předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička... Předevčírem jsem pouštěl, že ta písnička in the stars má být. Pouštěl, že ta písnička in the stars má být. Ta písnička in the stars má být jakoby na in the stars má být jakoby na LP, jakoby na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už jakoby na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do na LPčku pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No, pro mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem mistrovství světa ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval ve fotbale, ale už je trošku udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na to udělaná do remixu. No a já jsem se včera podíval na to In the Stars na videoklip. No a já jsem se včera podíval na to In the Stars na videoklip a byl jsem totálně nadšený. Já jsem se včera podíval na to In the Stars na videoklip a byl jsem totálně nadšený, že Dědouškové jdou s dobou a použili právě hudba zní, jak kdyby byli za mladá ještě. A do toho oni použili AI a oni to omladilo. Takže tam vypadá jak v době největší svý slávy, prostě mladáci, tak se na to mrkněte, dejte si Rolling Stony, svý slávy, prostě mladáci, tak se na to mrkněte, dejte si Rolling Stony, videoklip tam uvidíte, jako jim tam pařej za mladá, vypadá jak mladý, je to fakt super. Povedlo se jim to, jsem zvědavý, na další písničky, jaký budou z toho alba. Ale zatím to vypadá dobře. A tu písničku pořád jedu. No a my se pustíme jiný kapely, třeba Bon Jovi.
1: Tady se neřeší čas. Tady se zbíjí. Mem děti, kámoše, babičku. Tady.

Rock Radio. Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

se neřeší čas. Tady ti kámoše babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace řeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ tady vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš. CZ. Tak pojďte do toho spolu.

0: pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ŠKU. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v paní partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu. Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu. Třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland. Káva za 129,90 až do 16. června. Kaufland. Oknem 9,90 až do 16. června. Kaufland. Po června. Kaufland.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník, malíř.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník, malíř, topenář,
2: podlaha. Padá, kdo pak nám to praví.
3: Zedník, malíř, topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to
2: pak nám to praví.
3: Zedník,
2: malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí
2: to praví.
3: Zedník,
2: malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí rekbity.
3: Rekonstrukce bytnář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat
3: z... Ne, na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Na to všechno stačí rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více rekbity, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity jeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
3: ty.cz.
4: Rekbity, záruka kvality.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí, CZ. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Které můžeme být hrdí. Být hrdí.
6: Trička rata tarararata potisk potisk trička patarararata trička rata tarararata potisk potisk trička potata trička rata tarararata potisk trička bela bel potisk trička bela bel CZ trička bela bel CZ
7: Angry Birds kosmetika co
6: bela bel CZ
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule.
6: Angry Birds,

0: Angry Birds, kosmetyka co ma koule. Angry Birds, kosmetyka co ma koule. Angry Birds, Lucy Birds, kosmetyka co ma koule. Angry Birds, Lucy Woodyka co ma koule. Angry Birds, Lucy Woodyka pod i sporek żart ma koule. Angry Birds, Lucy Woodyka pod i sporek żart bikec. Angry Birds, Lucy Woodyka pod i sporek žád výkeci, funkčí věci. Birds, Lucy, vůně, pot i sporek žád výkeci, funkčí věci. I sporek žád výkeci, funkčí věci. Anagr i bead výkeci, funkčí věci. Anagr i bear tečka cz. Tečka cz.
1: Je to nebo...
0: cz.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na... Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme s... od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také
3: teď na Allegri v akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný
3: akci, tak letíme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Jsme spolu.
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri
2: nezapomenutelný let balónem.
3: Tak honem, ať vám neuletí. Právě teď je na Allegri let
2: balónem. Ať vám neuletí.
3: Právě teď je na Allegri let balónem od 2800. Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se.
3: Teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady
3: ta... 50 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte... Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit pod Táborem, Českými Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci
2: na Budějovicemi, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci,
2: nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
2: Vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky.
3: O akci na
4: firma na zážitky.
3: CZ.
5: Odplouvám kránu.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Odplouvám kránu.
3: CZ.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom.
5: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po cenu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektry plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychází na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské patky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. A na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám.
6: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu.
6: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu.
6: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám.

0: e-obuví.
1: Chutná jako krásný sen.
0: V prvních prodejnách e-obuví.
1: Chutná jako krásný sen.
0: E-obuví.
1: Chutná jako krásný sen. Vůní budeš omám. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraní sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, budeš omámen.

0: Farma Vraňany.
1: Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší.
1: Carmen, Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
1: Carmen, Carmen.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou.
0: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla.
0: Vaše nejsladší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale
0: zlatší jahody.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portálu digitální čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál čísla mizí, ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato. To tu bude vždycky. A u portál CZ. To tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vidíte, na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto.
2: Bezpečí. A u portál CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka
2: u portál CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120
2: CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To 30 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Taková Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Classic korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Directku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu to Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Nice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.com na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz zdarma. www.direct.auto.cz www.direct.auto.cz direct.auto.cz auto.cz

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prvnímu? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval prvnímu? Barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Už na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás... Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na... Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu... Tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na správně. My si na voloviny nepotrpíme. A my si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěží. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžiny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Muzika.

0: A to byly Bon Jovi. A to byly Bon Jovi a jejich Keep. A to byly Bon Jovi a jejich Keep the Faith. A to byly Bon Jovi a jejich Keep the Faith. Z roku 1990 Bon Jovi a jejich Keep the Faith. Z roku 1992 a jejich Keep the Faith. Z roku 1992 a my se půjdeme podívat z roku 1992 a my se půjdeme podívat do budoucnosti z roku 1992 a my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela 92 a my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela 2 a my se půjdeme podívat do budoucnosti a to do docela blízké do budoucnosti a to do docela blízké, protože 24.6. a to do docela blízké, protože 24.6. až 20. docela blízké, protože 24.6. až 27.6. protože 24.6. až 27.6. bude ve spálném poříčí 24.6. až 27.6. bude ve spálném poříčí Basin 6. až 27.6. bude ve spálném poříčí Basin Firefest 27.6. bude ve spálném poříčí Basin Firefest a zahrou tam, budou tam kapely jako Wasp, Steel Panther, Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Panther, Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky a Paradise Lost, Napalm Death, anebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky a jsem to... Napalm Death, anebo taky Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky a jsem to koukal, není to Apokalyptika. Mrkněte na ty lístky a jsem to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Na ty lístky a jsem to koukal, není to úplně nic nejdražšího. Za ty prachy je tam dost. A já vám řeknu, je to na stránkách ty lístky www.basin.cz. Stránkách ty lístky www.basin.cz. Je to BAS. Stránkách ty lístky www.basin.cz. Je to BAS. Měkký I hlavně N.cz. Tvrdý tam bude jenom N.cz. Tvrdý tam bude jenom ta hudba. Měkký I bude v těch stránkách. Měkký I bude v těch stránkách. No a já vám pustím zase nějakou hudbu a to třeba Horký, že slíže. Ty budou zase na našem festiáku na Rokinech, který jezdí k slíže. Který jezdí každý týden do jiného města. Takže Horký, že slíže a malá žu.
1: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky, nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PE vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz.
2: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC.cz.
3: Románský.
2: Pátek 19. června před OC Letňany.

0: trenirkarna.cz
1: 15. června před OC Letňany.
2: Domanský.
0: trenirkarna.cz
1: napřed OC Letňany.
2: Domanský.
0: trenirkarna.cz
3: Hej ty.
0: trenirkarna.cz
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky box?
0: trenirkarna.cz
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky
0: CZ?
3: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a trenirkarna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno na .cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
0: trenirkarna.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: F je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: TC, nebo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované.
4: T, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení. Státní. A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení. SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
4: SB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá? A investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stát?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii. Stav od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii. Stavební spoření od
4: Buřinky. To dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jaké spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení, až uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice Ptelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice Bezkostnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti hledejte. Tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za tento týden u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79 u nás. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90. Vepřová Krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 69,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litr. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Zahrádka
5: Albert. Dle srovnání k 3.6.
6: Zahrádkář se raduje, kameny
5: srovnání k 3.6.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupu
5: 6.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. Raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to. No jistě. Kamení to. No jistě. Kamení to CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahrady. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete. Pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásný i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení. Prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení. To CZ Vicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu.

0: zahradu kameníto.cz vám zlepší náladu. Domov a zahradu kameníto.cz vám zlepší náladu. Nemáš tu kameníto.cz vám zlepší náladu. Nemáš to CZ vám zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe?
0: CZ vám zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe?
0: Zlepší náladu.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vyhřejete památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo v klidu a na luxusním katamaránu.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví. Na katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru.
1: Katamaránu.
0: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlech.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte sklad.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte
2: sklad a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi
2: na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen,
2: Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20. při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání 6. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Rock Radio. Rock Radio.
5: Pátek 12. června si užijete v Music. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou 12. června si užijete v Music klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrový klubu Modrá Vopice poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapely Vopice poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapely dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit Gallows Hill nebo na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu může punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echozová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin.

0: se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku?
0: Brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku?
0: 70%. XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by...
0: Cent. XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro.
0: XXX Lutz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Hrdní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prace-kurier.cz. Registrujte se na www.prace-kurier.cz. Férové partnerství. Registrujte se na www.prace-kurier.cz. One by Allegro. Allegro.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše... Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, CZ, CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr.
3: Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
3: Rychlé.

0: Jeho vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin, a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival 12. až 13. června, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival 12. až 13. června proběhne v biletu na Iron Maiden Revival 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Četvl. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českýho Brodu Antabus Minifest. Mít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra Spoch. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci?
0: Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a... Na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock rádio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete...
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránu.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den...

stanem. Rokovej voraz stanem. Rokovej voraz stanem. Stanem.

0: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express.
0: Klid.
1: Jsme tu pro vás.
0: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací včetně detekce netěsností.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Snosti.
0: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my jste nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás.
1: Skočte si nakoupit.
0: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme. Obtem vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: Klima Express, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. A ochladíme.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Aktuálně.
1: Objednejte se na
0: klimaexpress.cz. Aktuální zpráva klimaexpress.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. To financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Hře může vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vzniknout závislost. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Nemáš
2: až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
3: Nemáš co na
2: Olvin.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
4: Tahle nabídka...
3: www.rokovýradio.cz.
4: Tahle nabídka
3: rokovýradio.cz.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun. Můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny, nebo na Vodafone.cz. Vodafone. Naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě... Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme růz... Vyberte si pozici, která vám sedne a květně brigád. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor.
5: Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma.

0: nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz. Více na Nissan.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: Nissan.cz.
1: Nejvyšší čas navštívit
0: set.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všeho.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Vyšlo na www.rokovýradio.cz.

0: Páchnoucí klimatizace po... Páchnoucí klimatizace... Páchnoucí klimatizace
1: 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid.
0: Nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách? Zachovejte ledový klid. V létě s chladnou hlavou...

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale nepřeje Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabít. Cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Za vyhrožování vystřílením třídy a schvalování střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze potrestal soud. Mladíka podmíněným trestem. Zároveň mu stanovil 20měsíční zkušební dobu, během které bude pod dohledem trestem. Mladík vinu odmítá proti verdiktu podal odvolání. 20násobný basketbalový šampion verdiktu podal odvolání. 20násobný basketbalový šampion Nymburk odvolání. 20násobný basketbalový šampion Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slaví. Zástupci obou klubů to dnes oficiálně oznámili. Nový klub bude hrát své zápasy v Praze. Nymburk aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi.
2: Dnešek doprovodí počasí.

0: Doprovodí zatažená obloha a občasný déšť, místy bude pršet. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 stupňů.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život. Pro život.
0: U obce Slatiny okres Jíčín nepadlej strom, je tam půjde ze zvýšenou opatrností, tak jestli jste tak hlavně v opatrně, tam pořádku dorazíte.
5: Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
4: Rokovej voraz.
0: Máme před sebou poslední hodinu rokovýho vorazu s Danem. A já když jsem tady poslouchal ty zprávy a slyšel jsem, že druhý jazyk nebude povinný na základkách. Tak jsem nedávno obsluhoval, ještě nejsem tady pracoval, tak jsem obsluhoval dvě holky ze Slovenska, tak 19-20 let, a na holka na mě mluvila slovensky. A teďka já jí odpovídám a ona mi nerozuměla, já říkám, to je nějaký divný. Tak začala mě anglicky a říkám, že na mě může mluvit normálně jako slovensky, že ji rozumím. Pustíme si hudbu třeba The Verve, ať se rozumíme. Tak a pustíme si hudbu třeba The Verve, ať se rozumíme. Tak

0: a pustíme si hudbu třeba The Verve, Def Leppard, anebo Aleši Brichtu. A to všechno až za chvilku.
1: Rock Radio.

0: u nás v podcastech, když dáte www, poslechnout, a už je to u nás v podcastech, když dáte www.rokovyradio.cz, už je to u nás v podcastech, když dáte www.rokovyradio.cz, u nás v podcastech, když dáte www.rokovyradio.cz, .rokovyradio.cz, podcasty, a tam si dáte vězný host, najdete doktor PP, a můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože můžete si to poslechnout tam, nebo na YouTube, anebo na Spotify, ať se něco nového dozvíte, protože třeba s doktorem PP spolupracoval František Sahula, nebo Takže vybran doktorem PP spolupracoval František Sahula, nebo Loufananek Hagen. Takže vybraná společnost. PP spolupracoval František Sahula, nebo Loufananek Hagen. Takže vybraná společnost. A já vám pustím ještě nějakou hudbu v poslední 40 minutovce rokovýho obrazu s Danem. A bude to třeba. Divokej byl a plakala.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze. A v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte. Do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou. Stany karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek. Albert.
3: Dřív než začnou prázdniny, Grand Prix vypneš. Do Brna se...

0: se vrátí MotoGP. Grand Prix do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky po 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na auto 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na Autodrom Brno. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Zahrát.
0: Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Zahrádkom. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační místě. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valou. Kamení to, no jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lámaný kámen. No jistě. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dla. Kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to CZ, dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům, dekorační valouny, oblásky lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše taky kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu.
2: Eta
1: kamení to CZ vám zlepší náladu.
2: Eta extra slevy startují. Elektrický pe- Eta extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Startují. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Elektrický pečící hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou hrnec Eta pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více, ve kterém připravíte jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než te jídlo celé rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun rodině. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách. Právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách. 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Etant. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta.
3: Eta, tady je doma.
2: 100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta.
3: Eta, tady je doma.
2: Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta.
3: Eta, tady je doma.
4: Milé Česko, KFC.
2: Prodejnách a e-shopu Eta.
3: Eta, tady je doma.
4: Milé Česko, KFC vás zve. Objedne.
2: E-shopu Eta.
3: Eta, tady je doma.
4: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete.
3: A tady je doma.
4: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polov...
3: Doma.
4: Milé Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polo... Česko, KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. KFC vás zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC zve, objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a má... A polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50
4: na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
5: Akce KFC 50 trvá do neděle 14.
4: Objednávku. Jen

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí
0: jen teď, jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června.
0: Jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí
0: pro C.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz. 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel. FC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Pomoc.
1: Jiné služby rozvozu jídel.
2: Pomoc. Nemůžu.
1: Jídel.
2: Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat.
3: Správně.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání.
2: Nemůžu dýchat.
3: Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné vytrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladeb, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů slíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Jedno místě.

Eich Bitter Sweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední melodie Sweet Symphony z roku 1997. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu. Bylo to ve filmu Ústřední melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to do ní melodie filmu Velmi nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost, nebezpečný známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl dneska u Kamila známosti. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl dneska u Kamila. No a my jsme dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Dneska měli bezpečnou známost a to doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali. Doktor PP, který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali. Který byl dneska u Kamila od 9 do 10. Tady spolu povídali. Rozebírali spoustu věcí. Od 9 do 10. Tady spolu povídali. Rozebírali spoustu věcí. Je to pořadatel Benátské. Od 9 do 10. Tady spolu povídali. Rozebírali spoustu věcí. Je to pořadatel Benátské noci, takže rozebírali spoustu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si tu věcí, je to pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to u nás podcast, pořadatel Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to Benátské noci, takže můžete si ho poslechnout a už je to u nás podcast, když dáte, takže můžete si ho poslechnout a už je to

0: Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek.
0: Pokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo
0: používal... Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků. Známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan. A známý stavitel rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan. Rybníků Jakub Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového Krčínek známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když známo používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když používal dvou přívlastků, byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší koupil z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od a ze Sedlčan. To druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od Roženberku. Čan. To druhé město Sedového jména dostalo, když zdejší panství koupil od Roženberku. Ale nebylo to od Roženberku. Ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, začal vybírat moc velké mýtné. Mítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nemítne, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší, že se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvář. Úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivnější podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce. Tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. Jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začal aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začal jezdit provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody v roce 1953. To se v Sedlčanech začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčan z pilířů krosu u nás. Tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stále expozice se všeříkajícím názvem příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Babo tohoto sportu u nás.
2: Takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu. V muzeu s expozicí o jedné kotlině.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kup si vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Okta. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o
0: CZ.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento. Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najevněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v 5 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. A Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www. Direct.auto vozu zdarma. www. Direct.auto.cz Rockauto.cz

0: která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tří o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu. Která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
1: Rock Radio Moto
0: s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
1: Rock Radio
0: úspěchy tuzemského motokrosu.
1: Rock Radio Moto Keci.
0: Motokrosu.
1: Rock Radio Moto Keci. Radio Moto Keci. Ahoj lidi, to Keci.
2: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme po... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme po... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a... Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme. Tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme. Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Našem turné 8 divokých. 8 divokých.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. V DAB i FM nebo na radia.cz. DAB i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta. Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků je
0: Motokeci.

0: 3. června v Moravském Krumlově. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www.gluj. Více na www.nevajgluj.cz.

Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte málo roku? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? Rockin. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rock Rádia, Kokot Minit, Alkohol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor. Kokot Minit, Alkohol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor. Alkohol, Horký že slíže, Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravské Trautenberg a Traktor. 13. června v Moravském Krumlově. Lístky

0: myslel, že to odkazuje na Milana.
1: No 100%, no,
0: jasně,
1: to je brněnský,
0: to, že...
1: no.
0: Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Já jsem si vždycky myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Myslel, že to odkazuje na Milana Zeise, bubeníka z Tata Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Boys, jo. Asi
1: no,
0: ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Zeisli.
1: To bylo Zeislové z Brna, prostě.
0: Asi ne teda.
1: Asi ne.
0: Takže Zeisli.
1: To bylo Zeislové z Brna, prostě.
0: Čujenči, ty jsi ani nevěděl.
1: Asi ne.
0: Takže Zeisli.
1: To bylo Zeislové z Brna, prostě.
0: Čujenči, ty jsi ani nevěděl. Takže Zeisli.
1: To bylo Zeislové z Brna, prostě.
0: Čujenči, ty jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý. Ty jsi ani nevěděl. Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový
0: objev. Nikdy věděl. Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový objev, zdravíme.
0: Ty je zajímavý.
1: Tak máme nový objev, zdravíme do Brna lidi.
0: Zdar.
1: Zdravíme do Brna lidi.
0: Zdaric. Jecka.
1: Na špilác zdravíme.
0: No jo, dejte si na náš kop. Zdaric. Jecka.
1: Na špilác zdravíme.
0: No jo, dejte si na náš kopek.
1: Na špilác zdravíme.
0: No jo, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak.
0: No, dejte si na náš kopek. A odnášejte krígle potom.
1: Tak. Já po poslední 20 minutovce vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge. Vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, a nebo ty kabáty. Vám pustím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, a nebo ty kabáty. Myslím nějakou hudbu, třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty. Hudbu třeba Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš...
1: Faith No More, Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš...
1: Judas Price, Alter Bridge, anebo ty kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš válic?
1: Alter Bridge, anebo ty kabáty. Tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš válic?
1: Tak se mějte hezky a čau.
0: Čověči, nemáš válic?
1: Vidíš to? A čau.
0: Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci spí.
0: Čověči, nemáš válic?
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slun.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem.
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafty.
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezením, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte
2: zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný
2: si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek. Užijte si krásného počasí s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe s Allegri a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně
3: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý
3: a nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte,
2: u nás si vybere úplně každý.
3: Když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
2: úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a
3: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůže
3: zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků
3: za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek
2: výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
2: Zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Te nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. CZ. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit.

0: vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme trhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetambory, žluté rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za rané, kilo za 21,90. A řetkvičky, svazek za 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako
1: 7,90. Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Až do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Do 16. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Do června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: No to, že seš mladej.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: No to, že seš mladej projektant.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: No to, že seš mladej projektant. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit. No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty. A seš mladý projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování dům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svojí budoucnostních tratí? Tak se podívej na projektant budoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě budoucnosti.cz. Svojí budoucnost najdeš právě tam. Sudop, pojďte v tom s námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz.
2: Námi.
3: www.projektantbudoucnosti.cz. www.projektantbudoucnosti.cz.
4: Milí čte
3: budoucnosti.cz.
4: Milí čtenáři. Milí čtenáři, milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovici. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy. Ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů, Avu a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. Kolepé divadelní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošní představení pod širým nebem, poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, poslat na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách, posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias
6: představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten. S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a
4: alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.vester.cz. Vstupenky a více informací na www.vesternové-městečko.cz a více informací na www.vesternové-městečko.cz nebo v síti informací na www.vesternové-městečko.cz nebo v síti Ticketport westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál pomlčka-městečko.cz nebo v síti Ticketportál nebo v síti Ticketportál
7: chceš mít ten
6: síti Ticketportál.

0: A to byly Eru. A to byly Aerosmith a jich Eat. A to byly Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu. A to byly Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu. A to byly Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: A to byly Aerosmith a jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Kubo.
1: Čau, čau.
0: A jich Eat the Rich. A já už tady ve studiu vítám Kubu.
1: Nazdar.
0: Nazdar Kubo.
1: Čau, čau.
0: Hele, jsi připravil písničku Kabáty Rumcajs miloval Manku.
1: Hezky.
0: Víš, jak se vzniklo Rumcajs?
1: To byl.
0: Hezky. Víš, jak se vzniklo Rumcajs? To byl Cajzel, co pil rum.
1: Nekece.
0: Vzniklo Rumcajs. To byl Cajzel, co pil rum.
1: Nekecej, no takže to vymysleli v Brně.
0: No 100%,
1: no, jasně,
0: to je brněnský, no.
1: Já jsem si vždycky...

0: mít ten správný drive, auto Jarov. Chceš mít ten správný drive, auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive, auto Jarov ti přiváží. Ten správný drive, auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Opel drive, auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu slu ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Per cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Víc a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto. Služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. A rychlé předání. Více na autojarov.cz. Dohání. Více na autojarov.cz.
1: Do košíku jahody.
0: Na autojarov.cz.
1: Do košíku jahody.
0: Jarov.cz.
1: Do košíku jahody.
0: CZ.

0: máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Je, už na ně chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí.
0: Je, chuť máme.
1: Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr. Farma Vraňany aktuálně nabízí samozběr těch nejsladších jahod. Je nabízí samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to...
1: Samozběr těch nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili.
1: Nejsladších jahod.
2: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Vaše nejsladší jahody.

Vstáváme brzo a chodí. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Pozdě s Jirkou.

klasika. Rocková klasika. Rocková klasika.

0: Všichni svatí.
1: Ostatní dráty a za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: A za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Na malou chvíli za mnou stály.
0: Všichni svatí.
1: Na malou chvíli.
0: Všichni svatí.

0: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Nebo asi... Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce? Asi spíš na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
0: Na zahrádce.
1: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky...
1: Já ji přivážu k Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
1: Barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Business zdarma na KBCZ.
3: Potisk, potisky, potisk, dárky, bylavil, CZ.
4: 14 slevových kupon.
3: Bylavil, CZ.
4: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkt další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte
4: na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte práci, která dává
4: smysl. Více na tetadrogerie.cz.
5: Hledáte práci, která dává
4: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Hledáte práci, která dává smysl pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme pro prodejny Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé Lidl v Praze? Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u. Hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i u. Právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na start pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a na úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Jdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Drbis ohrad
5: vyplatí.
6: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu. Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo.
6: Parku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo.
6: Hlásíme se ze želvího výběhu.

0: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva...
1: Ze želvýho výběhu.
0: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva... Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem... Sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí... Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Asi se... A já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu... Asi se snaží... Celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma žel. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideál. Pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. A jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit. Kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín.
0: Želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy zvířat.
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoero. Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte.
2: Jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy.
2: Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy.
2: Na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat.
2: Do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimo... Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. Skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A na Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získá Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 20 při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. čtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání. Vyberte si vůz. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz je 6. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na Autojarov.cz dnes. Více na Autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
3: CZ.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit.
2: Se na vás.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rok. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádioc navštívit slušný rokový stránky. www. Rokový rádioc.cz. Všechno, co se dočný rokový stránky. www. Rokový rádioc.cz. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. A www.rokovýradio.cz.

0: odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně... Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje... Odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát... Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. A maximální ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40, které denně určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun, určuje stát, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630, zítra opět klesnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftnou. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 630 haléřů. Naftu na 40 korun a 630 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39. Naftu budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Budou moci pumpy prodávat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to z informovat nejvýše za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to s informací za 39 korun a 69 haléřů. Vyplývá to s informací ministerstva 60 haléřů. Vyplývá to s informací ministerstva financí. Česká městů. Vyplývá to s informací ministerstva financí. Česká města stále čvá to s informací ministerstva financí. Česká města stále častěji využívají chytré financí. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění. Česká města stále častěji využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Využívají chytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozchytré technologie k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační k usnadnění dopravy a taky k parkování. Tábor proto rozšíří světelný navigační systém. Proto rozšíří světelný navigační systém, který řídí řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Světelný navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Navigační systém, který řidičům ukazuje obsazenost parkovišť v reálném čase. Kde konkrétně ví mluvčí radnice Luboš Dvořák?
1: Nové informační tabule přibude...
0: Radnice Luboš Dvořák.
1: Nové informační tabule přibude například... informační tabule přibude například v Budějovické ulici u Černých železničních, mostů ve směru do centra. Ukáže obsazenost parkoviště Tabačka, centrum a parkoviště u Plaveckého stadionu.
0: Instalace nových navigačních prvků se uskuteční v průběhu letošního roku. V Praze začíná mapování světlušek. Jeho cílem je zhruběhu letošního roku. Projekt nazvaný Praha hledá světlušky povedou vědci z České zemědělské univerzity. Ale do sběru dat může zapojit i veřejnost. Čeští bookmakeri očekávají na letošní fotbalové mistrovství vyšší vklady. Ještě před začátkem turnaje přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne. Turnaje.

0: přijali sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné sázky za téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio.
0: Téměř 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
0: 80 milionů. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska...
0: Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi...
0: Pěkné odpoledne.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 6...
1: Rock Radio. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až...
1: Jo. Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je...
1: Počasí.
2: Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě teď... Teploty se dneska pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě... Pohybují někde mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale... Je mezi 16 až 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí 19 stupni. Nejtepleji je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Je právě teď v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by v Ústeckém kraji, kde ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně poc, ale taky zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně po celým území zároveň hrozí nějaký bouřky, tak pozor na to. Pršet by mělo každopádně po celým území republiky. Pršet by mělo každopádně po celým území republiky. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů. By mělo každopádně po celým území republiky. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nápadně po celým území republiky. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče. Přes noc teploty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče. Asi nejhorší ty klesnou asi na 12 stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče. Asi nejhorší den stupňů a zítra nás čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohodle týdne, protože pršet bude opravdu čeká, co se srážek týče, asi nejhorší den tohodle týdne, protože pršet bude opravdu po celém území týdne, protože pršet bude opravdu po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by po celém území republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což republiky a ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi ve středních Čechách a taky ve východních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyšej účastníci dneska chodních by měly být nějaký bouřky, což určitě neradi slyšej účastníci dneska zahájeného festivalu, který se právě v Hradci koná. To samý se týká taky Plzeňského kraje, no prostě nic moc, ale Hradci koná. To samý se týká taky Plzeňského kraje, no prostě nic moc, ale každopádně od Plzeňského kraje, no prostě nic moc, ale každopádně od pátku dál už by se to mělo lepšit. Kraje, no prostě nic moc, ale každopádně od pátku dál už by se to mělo lepšit. Nic moc, ale každopádně od pátku dál už by se to mělo lepšit.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání se, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání, rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. V 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. A do každého počasí. Rock Radio počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská.
3: Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská.
3: Rock Radio doprava.
2: Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci. Tam se totiž srazili dva osobáky. Dejte si pozor v ulici Pražská v Jindřichově Hradci. Tam se totiž srazili dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. Srazili dva osobáky, díky bohu, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazdarkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel díky bohu, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazdarkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě, ale bez zranění. V Liberci v ulici Pazdarkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se. V Liberci v ulici Pazdarkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě, akorát záchranka. Herci v ulici Pazdarkova jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na jsou v sobě taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav taky dva, tam je to bohužel se zraněním na místě akorát záchranka. Na Sněžnici 35 u Svitav, tak tam zase

0: se zraněním na místě akorát záchranka. Na směnici 35 u Svitav, tak tam zase havaroval místě akorát záchranka. Na směnici 35 u Svitav, tak tam zase havaroval havarovala dodávka. Na směnici 35 u Svitav, tak tam zase havaroval havarovala dodávka do svodidel. Svitav, tak tam zase havaroval havarovala dodávka do svodidel. Tam havarovala dodávka do svodidel. Tam požijte se zdržením. A ještě se určitě zdržíte taky v ulici dodávka do svodidel. Tam požijte se zdržením. A ještě se určitě zdržíte taky se zdržením. A ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. A ještě se určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce. Určitě zdržíte taky v ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce. Ulici Masaryka v Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osob. Častolovicích. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků. Jednotěž kivadlový provoz jedním jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků. Jízdním pruhem kvůli srážce dvou osobáků.
1: Spolehlivé auto na dovolenou.
0: Srážce dvou osobáků.
1: Spolehlivé auto
0: osobáků.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc. Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se s auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rokový odpoledne právě startuje
3: Rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kubava právě startuje 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni 15 hodin a přesně 4 minuty. Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni 4 minuty. Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio. Kuba Váňa s Petr Janda u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio. Ať u svých strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
0: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete rumu
2: strojů a vy všichni právě teď posloucháte Rock Radio.
0: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete rumu z práce nebo ještě jestli do
2: právě teď posloucháte Rock Radio.
0: Ať už děláte cokoliv, jestli zrovna jedete rumu z práce nebo ještě jestli dopracováváte, posouváváte posledních pár desítek minut v práci, i od toho jsme tady, aby jsme vám zpříjemnili. Pár desítek minut v práci, i od toho jsme tady, aby jsme vám zpříjemnili trošičku odpoledne. Jak jinak než muzikou, že jo?
2: No ale ne, že
0: i od toho jsme tady, aby jsme vám zpříjemnili trošičku odpoledne. Jak jinak než muzikou, že jo?
2: No ale ne, že se u toho budete flákat.
0: Tady, aby jsme vám zpříjemnili trošičku odpoledne. Jak jinak než muzikou, že jo?
2: No ale ne, že se u toho.
0: Jak jinak než muzikou, že jo?
2: No ale ne, že se u toho budete flákat, jako jo, protože
0: jako
2: nám... Hele, dneska nám volal váš šéf a říkal, že no ale ne, že se u toho budete flákat, jako jo, protože
0: jako
2: nám... Hele, dneska nám volal váš šéf a říkal, že že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak říkal, že vy tak posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte posloucháte a tak si tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělané věci a tančíte prostě v práci, že pak nemáte dodělané věci a to by takhle teda nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to. Nemáte dodělané věci a to by takhle teda nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to.
0: Jako užívejte, ale zase jako s mírou.
2: Od takhle teda nešlo. Od toho tady zase jako nejsme. Bacha na to.
0: Jako užívejte, ale zase jako s mírou.
2: Odsaď pocaď. Zase jako nejsme. Bacha na to.
0: Jako užívejte, ale zase jako s mírou.
2: Odsaď pocaď.
0: Odsaď pocaď. Každopádně odsaď
2: bacha na to.
0: Jako užívejte, ale zase jako s mírou.
2: Odsaď pocaď.
0: Odsaď pocaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedu taky fufajte, ale zase jako s mírou.
2: Odsaď pocaď.
0: Odsaď pocaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedu taky fufajters se jako s mírou.
2: Odsaď pocaď.
0: Odsaď pocaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedu taky fufajters ACDC.
2: Odsaď
0: pocaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedu taky fufajters ACDC. Odsaď. Každopádně odsaď pocaď. Pojedu taky fufajters ACDC z jejich peskou tým. Odsaď pocaď, pojedou taky Foo Fighters, ACDC z jejich peskou TNT, Miroš Majda z jeho novinkou Lavina. Fighters, ACDC z jejich peskou TNT, Miroš Majda z jeho novinkou Lavina. Ale hlavně akceptě jejich Princess. ACDC z jejich peskou TNT, Miroš Majda z jeho novinkou Lavina. Ale hlavně akceptě jejich Princess TNT.

0: Šmajdas jeho novinkou Lavina, ale hlavně akceptě jejich Princess of the Dawn. To je hodně tak Šmajdas jeho novinkou Lavina, ale hlavně akceptě jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový vocať pocať.
1: Jo, jo.
0: Novinkou Lavina, ale hlavně akceptě jejich Princess of the Dawn. To je hodně takový vocať pocať.
1: Jo.
0: Takový vocať pocať.
1: Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspátek. Jo, jo, to je vocať až pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspátek.
0: To teda jo.
1: Pocať.
0: Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspátek.
0: To teda jo. Já si myslím, že dokonce i až tam.
1: A zase naspátek.
0: To teda jo. Až tam.
1: A zase naspátek.
0: To teda jo.
1: Spátek.
0: To teda jo.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: dělají trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Slováci ho třeba mají, my ho nemáme. Není nic lepšího než dlouhý r. Slováci ho třeba mají, my ho nemáme. Každopádně, teď jsme tady. Není nic lepšího než dlouhý r. Slováci ho třeba mají, my ho nemáme. Každopádně, teď jsme tady v Česku a posloucháte Rock Radio. Vy moc dobře víte, že v 15 hodin 20 minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. Vy moc dobře víte, že v 15 hodin 20 minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. A taky protože u 15 hodin 20 minut vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. A taky protože už je čtvrtek, vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. A taky protože už je čtvrtek, ne, je středa, já to mám furt posunutý. Vyhlašujeme rozdávačku takzvaně. A taky protože už je čtvrtek, ne, je středa, já to posunutý. Pardon, omlouvám se všem, co teďka právě se lekli. Je středa, no a takže už ale omlouvám se všem, co teďka právě se lekli. Je středa, no a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme. No a takže už ale víte, že tenhle týden rozdáváme na tři sestry, které 20. června budou v Plzni.
1: Bude tam s nima společně ještě taky kapela SPS anebo Doktor PP, takže rozhodně u toho kapela SPS anebo Doktor PP, takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát Doktor PP, takže rozhodně u toho můžete být taky. Stačí nám akorát napsat na Facebook, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a v příští hodince vybereme
0: Předem říkáme, že lidi, co nám pošlou zároveň taky telefonní číslo.
2: Upozornil, protože to bychom se vám potom nedovolali.
0: No ale všichni si můžeme teďka poslat upozornit.

0: protože to bychom se vám potom nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány Offspring a nedovolali. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány Offspring a nebo Vláďu Šafra. No ale všichni si můžeme teďka poslechnout Korpiklány Offspring a nebo Vláďu Šafra.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbon. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbon. Různé druhy za 14 ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbon. Různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12,90 a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí a Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. dí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu 19,90. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu, vaše místo je 860. Až do 16. června. Kaufland. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.

0: kočky, opět až 3 si počítače, mobily nebo hračky, opět až 30%, mobily nebo hračky, opět až 30%, a nebo hračky, opět až 30%, a nezapomeň do půlnoci opět až 30%, a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alt až 30%, a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v cent, a nezapomeň do půlnoci objednáš ráno v Alza boxu máš. Už zapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevnáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz, Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Kódy na alza.cz.
1: 买一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
2: Nekupujte drahý značky.
1: Ti tiao ge ren xin xi he yin han ka hao.
2: Nekupujte drahý značky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský stíky. Nekupujte drahý značky. Ani levný čínský stíky. Já se oblíkám drahý značky. Ani levný čínský stíky. Já se oblíkám bez potisku. Značky. Ani levný čínský stíky. Já se oblíkám bez potisku. I čínský stíky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku stíky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Poř sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shop, do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia, na V kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.ro nedostane. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovír. Pořiď si slušní oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovíradio.cz. Slušní oblečení na e-shopu Rokrádia, na www.rokovíradio.cz. Trička e-shopu Rokrádia, na www.rokovíradio.cz. Trička mikiny, na www.rokovíradio.cz. Trička mikiny ponožky, www.rokovíradio.cz. Trička mikiny ponožky a spoustu dalšího. Rokovíradio.cz. Trička mikiny ponožky a spoustu dalšího. Ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz. Slušný hadry na www.rokovíradio.cz.
4: Jak vzniká
3: rokovíradio.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme
3: ebonito.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon. Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být
4: elektřina. Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: Tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: A liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
4: Ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
5: Má liška.

0: Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové
1: zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu
1: www.bezkempu.cz.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ministerstva zahraničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukničí, které vede Trumpista a provokatér Petr Macinka? Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou. O Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí vém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Zlevni si počítače, mobily nebo hračky.

0: koloběžka.
1: A takže je, nabíjíme koloběžku. A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto, itra, nabíjíme koloběžku. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do koloběžku. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. Mámě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. I tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. Tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. Mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
2: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie.
2: Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města.
2: Vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města.
2: Každodenní maličkosti. Jsme pre.
3: Energie tohoto města. Města.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailant. Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailant. Vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailant, která vynikají vysokou výkonnost. Akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vailant, která vynikají vysokou na kvalitní tepelná čerpadla Vailant, která vynikají vysokou výkonnostní tepelná čerpadla Vailant, která vynikají vysokou výkonností skutečně tichým provozem a Skvland, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získá výkonnosti, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED. Od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televize ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovnímu čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailant.cz. 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailant.cz. LED televizi se sportovním režimem. Více na Vailant.cz.
5: Máte vlastní dodávku
4: se sportovním režimem. Více na Vailant.cz.
5: Máte vlastní dodávku
4: režimem. Více na Vailant.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky
4: Vailant.cz.
5: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a vku? Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Doručujte zásilky z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Z OneBuy Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě gro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. Férové partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. OneBuy partnerství. Registrujte se na www.práce-kurýra.cz. OneBuy Allegro.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu je 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direktu. 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen

0: Direct Auto, i v Direct Auto Kladno jdeš jen v Direct Auto, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrátu, i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz www.direct-auto.cz.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se
0: direct-auto.cz.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se
0: auto.cz.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou
0: CZ.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Proto za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Proto stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý jednou

0: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical.
1: Jedinečný taneční kurz v prostředí
0: víkend ve Španělsku s La Tropical.
1: Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Tropical.cz.
2: La Tropical.
1: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Kapacita kurzu je omezena.

miluje a jako ty. Dostává, kdo sebe se zamiluje a jako ty. Dostává křídla, zamiluje a jako ty. Dostává křídla, miluje.

Americe měli Brangelinu. V Americe měli Brangelinu. My máme Dandabel, ale Brangelinu. My máme Dandabel, ale nemusíme být světový. Stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. S Kubou a Petrem.

0: prostě drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je drsnej kraj, tak tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš
0: tam musí být prostě drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš tuhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako
0: drsní rokeři, nebo jako čím to je.
1: Já jsem moc rád, že jdeš tuhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď.
0: Čím to je?
1: Já jsem moc rád, že jdeš tuhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně, jo. Tak ono dřív rád, že jdeš tuhle otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně, jo. Tak ono dřív bylo otázku za mnou, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně, jo. Tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta, protože já samozřejmě jako znám odpověď úplně jasně, jo. Tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, bylo. Tak ono dřív bylo normálně ve Finsku spousta kapel, byly tam normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny normálně ve Finsku spousta kapel, byly tam normálně reggae kapely, hele, byly tam všechny možný prostě, jo, dechný prostě, jo, dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední, dechovka byla, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední doba, víš, jako to všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, všechno tam bylo. Jenomže, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, který jsou furt, jenomže, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, jak tam pak přišla poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, který jsou furt oblečený, že jo, v těch poslední doba ledová a byla zima, tak ty metalisti, který jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených, metalisti, který jsou furt oblečený, že jo, v těch černých věcech a v těch kožených a takhle, tak to jsou jediní, který nezmrzli, kožených a takhle, tak to jsou jediní, který nezmrzli, víš?
0: Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně, víš?
0: Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová muzika. Takže oni jako jediní přežili.
1: No jasně.
0: A kvůli tomu se tam prostě takhle rozšířila metalová
1: muzika. Tak vem si ty reggae mani, prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako ani prostě v těch košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch. Košilích a s těma dredama, ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak má ty prostě zmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přmrzli, ty tam někde budou jako rampouch nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli, prostě kde budou jako rampouch nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli, prostě puch nějakej, to vůbec nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli, prostě pusy k těm jich nepoznáš. Pak prostě ty lidi s tou dechovkou těm přimrzli, prostě pusy k těm jich žestům, s tou dechovkou těm přimrzli, prostě pusy k těm jich žestům. No a prostě ty metalisti se tu zimu, takže proto vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle.
1: Vlastně to je jediný, co z toho Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení, to části
1: Finska zbývá.
0: Hele, vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení, to části velice souhlasím. Ale vlastně ono to jako za mě dává strašný smysl tohle to tvrzení, to části velice souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co tvrzení, to části velice souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě souhlasím. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku. Vy nám klidně můžete napsat, co si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku si myslíte vy, jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový jaký je důvod toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový od toho, že prostě ve Finsku a v Norsku a Švédsku jsou takovýhle metalový kapely a uvidíme, kam s tím dojde.
1: My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. My můžeme mít jedinou radost toho, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta, že Leoš Mareš není z Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je by byli metalisti a Finska. Víš, protože to by byla ta druhá hudba ještě, co je by byli metalisti a svalnatej. Že to by byla ta druhá hudba ještě, co je by byli metalisti a svalnatej. Hudba ještě, co je by byli metalisti a svalnatej. By byli metalisti a svalnatej.
0: A byl bys je svalnatej metalista? A byl bys je svalnatej metalista možná?
1: No rozhodně, časem. Jedině prostě. Dovedeš si to přes...
0: Je svalnatej metalista možná?
1: No rozhodně, časem. Jedině prostě. Dovedeš si to přes...
0: Já nejsem svalnatej.
1: Možná? No rozhodně, časem. Jedině prostě. Dovedeš si to přes...
0: Já nejsem svalnatej.
1: Taky ale... Rozhodně, časem. Jedině prostě. Dovedeš si to přes...
0: Já nejsem svalnatej.
1: Tak prostě, dovedeš si to přes...
0: Já nejsem svalnatej.
1: Taky ale uvidíme.
0: Já nejsem svalnatej.
1: Taky ale uvidíme. Co?
0: Nejsem svalnatej.
1: Taky ale uvidíme. Co? No, budou prostě...

0: tři sestry Sunrise Avenue a tak ti kysáci, jo. No, budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a tak ti kysáci, jo. No, budou prostě tři sestry Sunrise Avenue a tak ti kysáci, jo.
1: Koupelnové venské
0: tři sestry Sunrise Avenue a tak ti kysáci, jo.
1: Koupelnové ventilátory potrubí.
0: Sunrise Avenue a tak ti kysáci, jo.
1: Koupelnové ventilátory potrubí.
0: Kysáci, jo.
1: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory. Ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Takhle široko.
1: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku
1: ventilátory, krmové ventilátory.
2: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz nenajdete. Ventilátory.cz.
1: 4 dny to nejlepší.
2: Jdete. Ventilátory.cz.
1: 4 dny to nejlepší.
2: Ventilátory.cz.
1: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
2: .cz.
1: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptického metalu a přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptik přátelský atmosféry, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead, to je Basin Firefest 2026. Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než Wasp apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Tyka Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupeň 4. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupeňky pro jedno 7. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupeňky pro jednotlivce i spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupeňky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupeňky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz. Na otočku je do dení stupeňky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest Medium
1: je do dení stupeňky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest Medium
1: pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje
1: Dvojce, prodej na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
1: Na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
1: Z.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je služ. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Co mají
3: Rock je slušná muzika.
4: Co mají elektrikáři, kurýři?
3: Je slušná muzika.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné?
3: Muzika.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať

0: Korpiklány a ich pecka Aita práve... Korpiklány a ich pecka Aita práve teď... Korpiklány a ich pecka Aita práve teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. Korpiklány a ich pecka Aita práve teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. Aita práve teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím teďka dojíždí na Rock Rádiu. 15 hodin 36 minut k tomu. A já si člověče říkám, čím to je, že prostě tam čím to je, že prostě v těch, tady v těch norských zemích nebo severských zemích je to je, že prostě v těch tady v těch norských zemích nebo severských zemích je tak strašně rozšířený prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč jako že je prostě právě jako metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj. Metalová muzika, víš?
1: No hele,
0: jako,
1: tak
0: jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj. Tak tam musí být prostě muzika, víš?
1: No hele,
0: jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj. Tak tam musí být prostě.
1: No hele,
0: jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to prostě drsnej kraj. Tak tam musí být prostě drsní rokeři. Jako proč jako že je to kvůli tomu, že je to

0: bezpečné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km či práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák 1000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 490. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000. Bez Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 tisíc. Bez parťák už od 499 tisíc. Bez DPH. Od 499 tisíc. Bez DPH. 99 tisíc. Bez DPH.
1: Právě 100 tisíc.
0: Bez DPH.
1: Právě jste naladili rádio.
0: Bez DPH.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servíruje. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zve. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexi. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexi. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhý. Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Ta vlna. Tohle bude dlouhá noc. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazard.
1: Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších. Může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, kosmetika.

0: ratatarararata trička ratatarararata poť ratatarararata trička ratatarararata potisk potisk trička poť ratatarararata trička ratatarararata potisk potisk trička potička ratatarararata potisk potisk trička potisk trička belabel trička potisk trička belabel cz potisk trička belabel cz.
1: Hledáte práci?
0: Belabel cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl?
0: Belabel.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl.
0: CZ.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme. Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a na prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky v Čechách právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozice. Nabízíme různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám různé pozice i úvazky včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Víc vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Startujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Lidl.cz. Tým Lidl. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl.

0: pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagory vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagory i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagory BRD, žádný keci, funkční věci. A nagory BR, keci, funkční věci. A nagory BRD se teď gory BRD se tečka CZ. Tečka CZ.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
2: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: dvoudenní Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou z Quest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama nad standardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětmi. Na programu vás čekají Hitman Late to Waste od Hemra i pro rodiny s dětma. Prorok Rádio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu Rokový rádi a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokovýradio.cz ve slušných rok akcích. Rok rádio. Rok je slušná muzika.

0: budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká sen. Vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen. Ní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen. Na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejslad...
0: Carmen, Carmen.
1: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit.
1: Vše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si.
1: Sladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízí. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než dvě pravy, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny. Vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba...
2: V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory.
2: Nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory,
2: než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory,
2: druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 20
2: zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června 90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června. Svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. Čerstvé jako z Kauflandu.

0: i FM nebo na Rádio Večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice. Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrový. 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrového metalu. Na 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrového. Na si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritu klubu Modrá Opice poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s poctivou dávku syrového metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let, pak tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Je oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského 13. 10 let punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit punkrocová kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles. Vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu hrající třeba Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. Pink Floyd Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brvl. 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu a 12. až 13. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si 3. června proběhne v Bilanech u českého Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvou

nobody's gonna change. Yeah.

0: máš a zítra máš. Trénírkárna.cz na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trénírkárna.cz Zítra máš. Trénírkárna.cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako
0: trénírkárna.cz
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra...
0: CZ.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.stane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovi Radio.cz Slušní oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio dalšího. Slušní hadry na www.rokovýradio.cz
2: Na velikosti
1: hadry na www.rokovýradio.cz
2: Na velikosti záleží
1: www.rokovýradio.cz
2: Na velikosti záleží
1: www.rokovýradio.cz
2: Na velikosti záleží, proto je šířka Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu Na velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu velikosti záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Záleží, proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 CZ 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud... Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se agent s povolením srovnávat. Vaší misí pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně lením srovnávat. Vaší misí pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit hodně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz na klik.cz a můžete ušetřit průměru 6000 ročně. Klik.cz agent a můžete ušetřit v průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. V průměru 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. 6000 ročně. Klik.cz agent s povolením srovnávat. Klik.cz agent s povolením srovnávat.
4: Atención, señoras y señores.
3: Agent s povolením srovnávat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v...
4: Señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá in...
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní...
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: V latinskoamerickém rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Rytmu.
6: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
6: Cal pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
5: Mix Latino. Bača.
6: Intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
5: Mix Latino. Bača pro dospělé.
4: Un, dos, tres.
5: Mix Latino. Bachata, salsa. Bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď.
4: La Tropical.
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz www.latropical.cz
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my.
6: .cz
5: La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučí Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit. Taneční kroky vás naučí všude, ale my. Vás naučíme tančit.
4: Awarashar.
5: Naučí všude, ale my.

0: Vás naučíme tančit. Awara shar. Ale my vás naučíme tančit. Awara shar. Učíme tančit. Awara shar.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov, Jarov ti přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu přiváží. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychle. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. A super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. U služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Skladem a rychlé předání. Více na Autojarov.cz. A rychlé předání. Více na Autojarov.cz. Více na Autojarov.cz. Nejvíce na Autojarov.cz.
2: Nejvyšší čas navštívit
1: CZ.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stream. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stream. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránka s navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se donky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.

0: Já nový plot. Já nový plot mám. Nový plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Plot. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám. Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány. Plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. I montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trénír.
0: Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trénírkárna.cz.
0: CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty.
1: .cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a... Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba... Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš.

0: Pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce peníze. Když odmítla, taky fyzicky napadl. Dárců krve je kvůli vyřazování starších ročníků stále méně. Dneska naposledy daroval třeba i prezident Petr Pavel. Rezort zdravotnictví na problém s nedostatkem dárců dlouhodobě upozorňuje. V dubnu třeba rezort spustil kampaň První kapka. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, ví mluvčí univerzity Pardubice.
1: Desítky pokusů hlavolamů vědeckých stanovišť a aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
0: Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí. Přehánky nás ještě budou čekat dneska opravdu po celé republice, s tomu nevyhneme vůbec nikde, ani teď a ani po celý večer. Teploty venku momentálně kolem 16 stupňů, asi na 12. Zítra bude opět polojasno po celé České republice a zase bude pršet. Ale tohleto počasí tady týden fakt nestojí skoro za nic. Teploty kolem 17 stupňů zítra večer to padne asi na 9.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
2: Koncept.

0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jo. Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová.
0: Zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď kon... Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, Eliška Votrubová. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrála. Pokud by se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Se teď konaly volby do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 1/3 do poslanecké sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více sněmovny, drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 30% hlasů. Drtivě by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by je vyhrálo hnutí ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými ANO. Získalo by více než 31% hlasů. Druzí by s necelými 15%. Celými 15% skončili starostové, třetí pak ODS. Ta by získala 13,9%. ODS. Ta by získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury získala 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky 13,9%. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky CZ. Policista. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky CZ. Policisté našli muže, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání, který podle nich v Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali Krnově napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění napadl a zranil nezletilou dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy in dívku. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Informace k jeho vypátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž pátrání získali po zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž zveřejnění výzvy. Incident se stal v pondělí poblíž náměstí Hrdinů. Muž chtěl po školačce. Incident se stal v pondělí.

0: dálnici D1 se srazilo...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na dálnici D1 se srazilo...
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to...
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to... Na dálnici D1 se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem... Na se srazilo osobní auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem... Do... Auto s autobusem, je to kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do... Kilometr 322 směrem do Česka, to znamená směrem do Prahy z Polska. Ska, to znamená směrem do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova do Prahy z Polska. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Brně, tak tam je to ulice Sokolova, tam se srazili dva osobáky, projíždějte tam opatrně. V Novém Boru, tak tam je to osobní auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte opatrně. Auto s nákladním v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte opatrně. A na D1 v Palackýho ulici, určitě si tam taky projíždějte opatrně. A na D1 zpátky na ní, projíždějte opatrně. A na D1 zpátky na ní, tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru D1 zpátky na ní. Tam stojí odstavený auto na 57. kilometru ve směru z Prahy. To na 57. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu. 7. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tak radši nohu z plynu.
2: Hledáte radost z MV Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích? Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaši Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Postaráme o vás i vaše BMW. Vás i vaše BMW. BMW.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a...
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový vlk.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě na jíždí.
1: Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě
1: odpoledne.
0: 16 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. A samozřejmě připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na tři sestry. Připomínáme, že dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na tři sestry do Plzně. Dneska opět rozdáváme dva lístky a tentokrát na tři sestry do Plzně 26. Dáváme dva lístky a tentokrát na tři sestry do Plzně 26. Takže si od... A tentokrát na tři sestry do Plzně 26. Takže si určitě nažavte na tři sestry do Plzně 26. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy do Plzně 26. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč bys Plzně 26. Takže si určitě nažavte Facebooky, napište nám do zprávy, proč by jsme ty lísky měli dát právě, jsme ty lísky měli dát právě vám, pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí vám, pošlete nám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří, mám tam i telefonní číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
3: Hele, já doufám taky, protože
0: číslo. No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
3: Hele, já doufám taky, protože.
0: No a já si tak říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
3: Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc.
0: Říkám, doufám, že se to počasí umoudří do příštího týdne.
3: Hele, já doufám taky, protože zatím ne. Hele, já doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkov.
3: Doufám taky, protože zatím je to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi
3: to fakt nic moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi
3: těší. No, moc jako no.
0: A to je tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi těší třeba celý rok nebo já nevím, i pár let. Tolik akcí se vlastně venkovních akcí, na který se lidi těší třeba celý rok nebo já nevím, i pár let. Tak venkovních akcí, na který se lidi těší třeba celý rok nebo já nevím, i pár let. Tak se to dá prostě na půlku června a ono pak, když se lidi těší třeba celý rok nebo já nevím, i pár let. Tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
3: Jako
0: celý rok nebo já nevím, i pár let.

0: tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
1: Jako zrovna tady ten
0: týden. Tak se to dá prostě na půlku června a ono pak je hnusně.
1: Jako zrovna tady ten týden fakt nevyšel ještě kor s největším festákem dějícím se v Hradci prostě. Není to dobrý. Jako
0: naštěstí no, rokeři nejsou z cukru.
1: Festákem dějícím se v Hradci prostě. Není to dobrý. Jako
0: naštěstí rokeři nejsou z cukru a
1: se v Hradci prostě. Není to dobrý. Jako
0: naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
1: Není to dobrý. Jako
0: naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
1: To dobrý. Jako
0: naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
1: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku.
0: Naštěstí rokeři nejsou z cukru a vydržej lecos.
1: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku.
0: Jsou z cukru a vydržej lecos.
1: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu.
0: A vydržej lecos.
1: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu. UFO Limp
0: lecos.
1: Vydržej taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu. UFO Limp Bizkit, taky třeba poslouchat další muziku tady u nás na Rokrádiu. UFO Limp Bizkit, Avenged Sevenfold jejich peckou na tady u nás na Rokrádiu. UFO Limp Bizkit, Avenged Sevenfold jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho. UFO Limp Bizkit, Avenged Sevenfold jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýl. Limp Bizkit, Avenged Sevenfold jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýlka bych si tady dal. Avenged Sevenfold jejich peckou Nightmare. A nebo takovýho jednoho motýlka. Týlka bych si tady dal. Dalanda, co ty na to?
2: Jasně.
1: Tady dal. Dalanda, co ty na to?
2: Jasně, že
1: pojďme. Pojďme na to.

Discover.

0: přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Přiletělo UFO a řeklo doktor, doktor. Právě teďka na Rock Rádiu dohrává tato věc. No a který doktor to asi byl, o kterém mluvili? Co myslíš?
1: Hele, já si myslím, že to mohl být rozhodně doktor, který... tady byl dneska v 9 ráno, protože tady dneska v 9 ráno u Kamila Drába. Jako hvězdný host byl doktor BB.
2: Proležela se vám matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neprole...

Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHS. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek. Rok z kazeťáků a VHSek.

0: Zažijte emoce za volantem pobyčku.cz. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot.cz. Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší z Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny. A na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídky jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED 2000. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na PED2026.cz. Ujízdu ještě dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na
0: dnes na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek
0: na PED2026.cz.
1: Těšíme se na vás v pátek 19.26.cz. Těšíme se na vás v pátek 19.6.cz. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský. Vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
2: Drby z ohrad. Domanský. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou na a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální, pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální, stavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální, my sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. Je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré.
2: Zoopark Zelčín. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Spotřební daň.
2: A hodně blízko u zvířat.
4: Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Zahrád.
4: Pro bohatší Česko.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého.
4: Pro bohatší Česko.
5: Zahrádkář se raduje.
4: Česko.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Světa kupuje. Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to, co? Na jediném místě. Kamení to, no jistě. Kamení to, CZ. Na místě. Kamení to, no jistě. Kamení to, CZ. Dekorační valouny, oblásky, lam. Kamení to, no jistě. Kamení to, CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Jistě. Kamení to, CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kamení to, CZ. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny, PZ.

0: Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejově, dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu tak najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu tak v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Pro krásnější domov a zahradu kamení to CZ vám zlepší náladu. Kamení to CZ vám zlepší náladu.
1: No to, že si
0: to CZ vám zlepší náladu.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem
0: vám zlepší náladu.
1: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat. No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Mladej projektant s mokrým diplomem ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda ale budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování profesionální výzvy i mladým absolventům? Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo absolventům? Tak se podívej na projektant budoucnosti CZ. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
2: Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz.
3: Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí naší flotily Prague Boats.

0: vyrábíme. Neděla Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlety pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Oslavu nebo firemní akci.
1: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold. Kupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv ví.
2: Ceny rostou. Zlato, to tu bude vždycky.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný.
4: Tady se neřeší, bírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.

0: barvam.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální patrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ŠKO.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Partner Škoda v Praze a v Náchodě. V Praze a v Náchodě.
1: Rok.
0: A v Náchodě.

odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Ne, s Kubou a Petrem.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Dejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Kamil Dráp. Rok poledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokovíkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

Nemusíš bejt mánička, aby... Nemusíš bejt mánička... Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná... Nemusíš bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Bejt mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. A pro všechny.

0: Nirvana se jich All Apologies. Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na rok. Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na rok. Nirvana se jich All Apologies právě teďka dohrává na rok. Rádiu máme 16 hodin 36 minut. Teďka dohrává na rok. Rádiu máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo dohrává na rok. Rádiu máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Máme 16 hodin 36 minut. No a za malou chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do Plzně. Chvilku už se dozvíme, kdo že to pojede. Do Plzně na Tři sestry. Kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry? Kdo že to pojede do Plzně na Tři sestry?
1: Dobrý den, jmenuji se...
0: Do Plzně na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup...
0: Na Tři sestry.
1: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup... Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autojerov.
2: Právě teď pořídíte skladové vozy. Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vaše mimořádné akční ceny. Akce platí pouze bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte stávajícího vozu. Více na Autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechce.
5: Klima Express, kompletní servis klimatizací včetně vodíkové detekce.

0: netěsností. Najdeme Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností. Servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra.
0: Vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my za. Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima Express. V létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: Klima Express CZ.
0: Dejte se na
1: Klima Express CZ.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. A vydejte se do Albertu od 13.5. do 28.7. A vydejte se do 5. do 28.7. A vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté, stany, karimatky, nepromokladky, kavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Český Goodwill znovu hledá. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, který Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. A oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte tak podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co firmy, kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nových si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na vží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na novou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy. Prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz. www.českygoodwill.cz. Goodwill.cz.
4: Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Celý táš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii
5: v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii. Měla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme s balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme s Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít
6: na Allegrii v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let
6: v akci, tak letíme spolu.
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balón.
6: Letíme.

0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak ho!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí!
0: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
1: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď
1: vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
0: Proleťte!
2: Honem od 2850 korun.
0: Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem
2: 1850 korun.
0: Proleťte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi
2: 10 korun.
0: Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek. Proleďte se třeba nad Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice. Poděbrady Táborem Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky.
0: Jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
3: firma na zážitky.
2: CZ akci na
3: firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jak to má motora kola
3: firma na zážitky.
2: CZ.
4: Jak to má motora kola
2: CZ.
4: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou
2: CZ.
4: Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím motora kola dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle mémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka. Ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbová zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde tu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. To voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marty a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu. Herbolta od pondělí do pátku na Rokrádiu.
5: Řídíš rád
4: pondělí do pátku na Rokrádiu.
5: Řídíš rád kamionku
4: na Rokrádiu.
5: Řídíš rád kamion nebo
4: rádiu.
5: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/ která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissance. Do konce června u všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rock Radio.
6: U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Rock Radio.

0: už a to bude poprvé, co s váma půjdu.
1: 50.
0: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
1: 6.
0: Aha, a už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
1: 6 lety jde poprvý ten starší.
0: A už a to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
1: 6 lety jde poprvý ten starší už byl.
0: Hez, poprvé, co s váma půjdu na koncert.
1: 6 lety jde poprvý ten starší už byl.
0: Hezky, hezky, půjdu na koncert.
1: 6 lety jde poprvý ten starší už byl.
0: Hezky, hezky, ale tak to teda výchovu začíná.
1: Byl.
0: Hezky, hezky, ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, to hezky, hezky, ale tak to teda výchovu začínáte docela brzo, to si moc vážíme tady. Brzo to si moc vážíme tady.
1: Já si myslím, že jako správný čas jim...
0: Moc vážíme tady.
1: Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat...
0: Ty.
1: Já si myslím, že jako správný čas jim ukázat správný směr.
0: S tím naprosto souhlasíme. No a kdy... A...
1: Musím ukázat správný směr.
0: S tím naprosto souhlasíme. No a...
1: Správný směr.
0: S tím naprosto souhlasíme. No a kdy... A kdyby... Když teda bude teda tři sestry, tak kam... S tím naprosto souhlasíme. No a kdy... A kdyby... Když teda... S tím naprosto souhlasíme. No a kdy... A kdyby... Když teda bude teda tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte? Naprosto souhlasíme. No a kdy... A kdyby... Když teda bude teda tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte? No a kdy... A kdyby... Když teda bude teda tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě... Tři sestry, tak kam se tak ještě chystáte, abyste ten směr ještě podpořili? Abyste ten směr ještě podpořili?
1: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
0: Směr ještě podpořili?
1: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
0: Jasně. Podpořili?
1: Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost. Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
0: Jasně.
1: Tři sestry. Rock in Plzeň, to je naše srdeční záležitost.
0: Jasně.
1: Tři sestry, které taky zaplazou v Plzni a Pekelný ostrov.
0: Tyjo, tak to kluci mají dobrou výchovu.
1: A Pekelný ostrov.
0: Tyjo, tak to kluci mají dobrou výchovu, teda jako toho si moc...
1: Pekelný ostrov.
0: Tyjo, tak to kluci mají dobrou výchovu, teda jako toho si moc... Tyjo, tak to kluci mají dobrou výchovu, teda jako toho si moc ceníme a verují. Ale tak to kluci mají dobrou výchovu, teda jako toho si moc ceníme a verují jen tak dál. Dobrou výchovu, teda jako toho si moc ceníme a verují jen tak dál. Teda jako toho si moc ceníme a verují jen tak dál. toho si moc ceníme a verují jen tak dál.
1: Jasně. To budem pokračovat.
0: Výborně, výborně. Hele, tak přejeme, ať se vám to všem pořádně líbí, ten koncert. Použili.
1: Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo. Děkuju. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj. Můžem, určitě rádi.
0: Tak jo. Děkuju. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
0: Děkuju. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Soutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Výchova
2: od rána do večera slušnej rock.
0: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá.
2: Do večera slušnej rok.
0: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá.
2: Slušnej rok.
0: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro
2: rok.
0: Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro. Výchova příštích generací je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro a nebo vypsanou fit je samozřejmě důležitá. Puste jim taky Nightwish Biffy Clyro a nebo vypsanou fixu. Ta puste jim taky Nightwish Biffy Clyro a nebo vypsanou fixu. Nightwish Biffy Clyro a nebo vypsanou fixu.
3: Chlapeček brečí
0: a nebo vypsanou fixu.
3: Chlapeček brečí.
0: Fixu.
3: Chlapeček brečí. Nesmíš ho.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM, DABu i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauze.
0: Radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a ne...
0: Z. Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme...
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherky...
0: Radio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherky...
0: Radio.
1: Pomalý pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherky... Pauze jsme zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry... Zpátky a nejsme tady sami, totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry... Tady sami, totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry... Tady s náma Verča, ahoj Veru! Totiž tady s náma i výherkyně dnešních volízků na tři sestry... Tady s náma Verča, ahoj Veru!
2: Ahoj kluci, čau!
1: Kyně dnešních volízků na tři sestry... Tady s náma Verča, ahoj Veru!
2: Ahoj.
1: Dnešních volízků na tři sestry, tady s náma Verča, ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím, na tři sestry, tady s náma Verča, ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi tady s náma Verča, ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, ahoj Veru.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu.
2: Ahoj kluci, čau.
1: Tak prosím tě, ty jsi nám napsala docela zajímavou zprávu, že prej chceš, protože nemá zajímavou zprávu, že prej chceš, protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít, že prej chceš, protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory, chceš, protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou, protože nemáte na tady ten rok hlídání, tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby na tady ten rok hlídání. Tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí. Tak chcete vzít vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, vaše juniory s sebou na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům jelo na koncert, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům jelo, aby viděli, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům jelo, jak máma s tátou umějí pařit. Tak prosím tě, kolik klukům jelo. Je let?
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už... A...
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už... A...
2: Klukům je 6 a 10.
1: Aha, a už... A to bude poprvé, co s váma půjdu na koncert.
2: Je 6 a 10.
1: Aha,

heslo, že známe heslo, že známe heslo. Líbí se mi Kája, líbí se mi Kája, líbí se mi Kája, líbí se mi Kája.

Rock Radio. Rock Radio.

0: Když uvidíte Lidl, jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Když uvidíte Albert, další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. Když uvidíte Albert neporazitel, Lidl, to se vyplatí. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihorazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 200. Hledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. 250 gramů s apkou za 39,90. A soli čelo prosecco 30 gramů s apkou za 39,90. A soli čelo prosecco 3 za 39,90. A soli čelo prosecco 3/4 litru 39,90. A soli čelo prosecco 3/4 litru s apkou. Po soli čelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6. 90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto.
0: Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka od.
0: Dle srovnání k 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 100.
0: K 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji.
0: 3.6.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento. Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 120. Oktávka o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc. Kia o 120 tisíc korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun. To tu 25 tisíc korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Kdyku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Černice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct.auto.cz.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen, ve Vraňanech na vůní budeš omámen.

0: malíř,
1: topenář,
2: kropak nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne,
2: nám to praví,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rugby,
0: zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář,
0: ale ne, na to všechno stačí rugbyty,
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne, na to všechno stačí rugbyty, rekonstrukce bytů, no stačí rugbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Rugbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz.
3: Opět domov.
1: Více informací na rugbyty.cz.
3: Rugbyty
1: zabity.cz.
3: Rugbyty záruka kvality.

WEF. W E F M. W E F M. W E F M nebo na radia.cz. W E F M nebo na radia.cz. W E F M nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Nejčas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechny www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.radio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz. Rokový rádio CZ. Rokový rádio CZ.

0: Kvalitní vrtané.
1: Musíte bát, jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na.
1: Bát, jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč.
1: Jak směla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z desetiletou.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivodat.
1: Dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď
0: a desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
0: Profivoda.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme
0: CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadál.
0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února.
2: Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Nora. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti i produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 100 M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo 4,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 Lidl nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další 60 gramů za novou běžnou cenu 29,90 v Lidlu jsou další ceny za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí. 90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Pohřbu kováři o sobě dávají vědět taky praváci, tedy hřbé houby. Pohřbu kováři o sobě dávají vědět taky praváci, tedy hřiby smrkové. Bohaté úlovky si z lesů odnášejí lidé napříč republikou. Méně zkušení houbaři by ale měli dávat pozor, aby praváky nezaměnili. A u přírody zůstaneme. Plzeň trápí bobři, kteří ničí stromy a budují hráze. A kvůli nim se pak zaplavuje zemědělská půda. Město se tak rozhodlo zasáhnout a pořídilo speciální repelent. Nátěr by měl zeleň před zuby těchto hlodavců ochránit. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Jestli vyrážíte na houby a netrápí vás bobři, tak dávejte bacha, protože venku prší. Dokonce na severozápadě Čech můžeme taky potkat nějaký bouřky. Zase je tam ale nejteplej kolem 12 stupňů. V noci to klesne asi na 12 a zítra rozhodně můžeme počítat s bouřkama skoro po celých Čechách, hlavně západ, střed.
1: Ať už prší nebo paří sluníčko.
2: 17 stupňů.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Dneska odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpa. Na Orlické přehradě vyroste velká přečerpávací elektrárna. Díky 8miliardové modernizaci původní elektrárny je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením elektrárny, je tam vybuduje společnost ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to poštěchovicích ČES. Elektrárna bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku, a to Poštěchovicích u Prahy, Dalešicích na Třebíčsku a Dlouhých Stráních na Šumperku. Ostrava plní klimatické cíle rychleji než očekávala. Snížila totiž množství emisí oxidu uhličitého. Oproti roku 2000 jich produkuje o víc než polovinu množství emisí oxidu uhličitého. Jaké kroky mají největší dopad, ví mluvčí města Petr Havránek.
2: Ostrava investuje realizace vytápění, úspor energie v budovách i čistší dopravy a právě tyto kroky mají podle dat Jako příklad může posloužit rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice Fifejdy,
1: která přináší jednu z nejvýznamnějších složek pro snížení emisí. České lesy zaplavily hřibovité houby. Po hřibu kováři o sobě dávají vědět taky pravá. Zaplavily hřibovité houby.

0: Farma Vraňany.
1: Vás čeká Carmen.
0: Farma Vraňany.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
1: Carmen.
0: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody. Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.

0: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete... Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio Doprava. Rock Radio Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat.
0: Rock Radio Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestě.
0: Rock Radio Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 30.
0: Doprava.
1: Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 35 UMH, prosím vás, sundejte nohu z plynu, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha, ať se tam nestane nějaká tragédie. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. Jestli projíždíte Roxy, tak si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. Údajně to je i. Si dejte bacha v ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. Údajně to je i, ale zatím ještě průjezdný. V ulici Mimoňská, tam je zase rozlitý olej na vozovce. Údajně to je i, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici vzadu zase rozlitý olej na vozovce. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici vzadu olej na vozovce. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva. Údajně to je, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, ale zatím ještě průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. Průjezdný. Bezručově ulici v Zábřehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. A bez zranění se taky jedí. Bezručově ulici v Břehu, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. A bez zranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově. Tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez zranění. A bez zranění se taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově. Taky díky bohu obešla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat už s kolonou. Šla nehoda na Masarykově náměstí v Šumperku. Tam ale můžete počítat už s kolonou. Tam ale můžete počítat už s kolonou.
2: Hledáte radost z jízdy?
1: Počítat už s kolonou.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis. Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze. Z jízdy? Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Přijeďte do BMW Autovalis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás, Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. O vás i vaše BMW. Vaše BMW.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině. Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. Rokový odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A odpoledne pokračuje ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky
3: ve svý třetí hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale
3: hodině 17 hodin a 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se.
3: A 3 minuty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady.
3: Ty k tomu. A my jsme tady.
1: Lístky už máme rozdaný, ale nebojte se, my ještě pro vás tady v té hodinci máme něco připraveného. Protože možná vám prozradíme ještě o jednom způsobu, jak jenom snad dva. Ani čtyři, ale deset lístků, ale to se dozvíme až za 20 minut.
4: Není to skvělé, je to skvělé.
1: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
4: Já si právě říkám, no ale to ještě.
1: Cítím se trošičku jako Horst Fuchs.
4: Já si právě říkám, no ale to

0: ještě není v Horst Fuchs.
1: Já si právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat, právě říkám, no ale to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30, to ještě není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, není všechno. Pokud si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že si budete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete poslouchat i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park i v následujících 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park v 30 minutách, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, vězte, že k tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho mistrem, tomu ještě úplně zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho zdarma dostanete Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to Linkin Park, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to skvělé, bude taky Miloš Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to skvělé, ano, Dodo Doležal, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i skape, Ozzy Osbourne s jeho Mr. Chloe, no a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i skape a jejich Nino Soldado, no a není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka.
1: A není to skvělé, ano, jako bonus dostanete i skape a jejich Nino Soldado.
0: A tak
1: ano, jako bonus dostanete i skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
1: Jako bonus dostanete i skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
1: Skape a jejich Nino Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí.
1: Soldado.
0: A taková nabídka se vyplatí. A taková nabídka se vyplatí.
2: Rock
0: Radio se vyplatí.
2: Rock Radio. Rock Radio.
3: Fui de nacer donde no hay nada.
2: Rock Radio.

0: Muziky bude až po, no hodně.
1: Až po nohodně.
0: Tedy alkohol, kokotmeny, no prostě muziky bude až po, no hodně.
1: Až po nohodně.
0: Muziky bude až po, no hodně.
1: Až po nohodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normál.
0: Po, no hodně.
1: Až po nohodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normál.
0: Hodně.
1: Až po nohodně.
0: No hodně.
1: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně.
0: Až po nohodně.
1: No hodně.
0: A 10 z vás může být u toho a dokonce normálně zarar Miko hezky.
1: Stačí, může být u toho a dokonce normálně zarar Miko hezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový jence normálně zarar Miko hezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový radio.cz poslali fotku hezky. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový radio.cz poslali fotku vaší rokový. Stačí akorát, abyste na náš mail studio zavináš rokový radio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do na náš mail studio zavináš rokový radio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zavináš rokový radio.cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do .cz poslali fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších fotku vaší rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v rokový party. Máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém máte na to čas do zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom zítřejších 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere v pátek, já vždycky to ale říkám to 15 hodin a v pondělí v rokovém rozjezdu se potom vybere v pátek, já v tom rozjezdu se potom vybere v pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
2: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek.
1: V pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
2: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž
1: pátek, já vždycky to ale říkám to pondělí.
2: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž
1: to ale říkám to pondělí.
2: Hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž pátek je, takže hele, to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž pátek je, takže by to nevadí, ono prostě lidi vědějí druhý den v pátek. Ono to totiž pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděli druhý den v pátek. Ono to totiž pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako. Ono to totiž v pátek je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek rád.
2: Je, takže by to bylo blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně
2: to blbý, kdyby se to dozvěděla až pondělí, víš, jako.
1: Každopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdopádně v pátek ráno v rokovém rozjezdu se rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia rozvíte, kdo z vás od nás od Rock Rádia dostane 10 lístků.
2: No, je to tak.
1: Od nás, od Rock Rádia dostane 10 lístků.
2: No, je to tak.
1: Tvrdou. Rádia dostane 10 lístků.
2: No, je to tak.

0: Linkin Park a jejich peska Faint právě teď. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na rok. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. Linkin Park a jejich peska Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás Faint právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná hodin a 19 minut k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků
0: k tomu. A my se vám slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků,
0: který slíbili, že tady pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří.
0: Pro vás možná máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku.
0: Máme 10 lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří
0: lístků.
1: 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se ne 10 lístků, který vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov. Ale tentokrát se vás dostanou na nádvoří zámku Moravský Krumlov, ale tentokrát se nebude jednat nádvoří zámku Moravský Krumlov, ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli zámku Moravský Krumlov, ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický Krumlov, ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale tentokrát se nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, nebude jednat o prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam bude prohlídku, že byste si procházeli historický areál, ale rozhodně tam procházeli historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě historický areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři areál, ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři ale rozhodně tam budete kvůli muzice, protože právě tam hrajou traktoři exkluzivně jenom muzice, protože právě tam hrajou traktoři exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalů, taky slaví svých 25. Právě tam hrajou traktoři exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalů, taky slaví svých 25. Exkluzivně jenom v rámci Rockin festivalů, taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři Rockin festivalů, taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty, taky slaví svých 25 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali 20 let na scéně. No prostě traktoři udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další prostě traktoři, udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg, Horký Žeslíže, udělají párty jako hovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri Alkohovado, ale k tomu tam taky pozvali další oslavence Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri Alkohol, tam taky pozvali další oslavence Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri Alkohol Kokotminin, Trautenberg, Horký Žeslíže, Dimitri Alkohol Kokotminin, no prostě muziky bude až po, no hodně, Dimitri Alkohol Kokotminin, no prostě

0: předání. Více na autojarov.cz.
1: Podnikáte.
0: Jdem a rychlé předání. Více na autojarov.cz. Rychlé předání. Více na autojarov.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Na autojarov.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte.
0: Sprof.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. Spenz. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. Svýhodte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Korun. Komerční banka. Komerční banka.
2: Páchnoucí klimatizace po... Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezd.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě.
2: Zace po zimě?
3: V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou. V autě 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou. 40 stupňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovňů.
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte. Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima. V létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima. Chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express. Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce. Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekční servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra.
2: Včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden. Garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať ho centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať vás vlen.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme ať vás v létě
2: nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Klima Express. Vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Klima Express CZ. Ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na.
3: Klima Express CZ.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do
5: práce. Na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce.
5: Hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce. Te? Nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Nebo vaši kolegové. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 6. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů. Můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin. Milionářů ročně. Olvin.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny
6: ročně. Olvin.
7: Hledáte práci,

0: která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky včetně vás. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Se najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrzet. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: To se vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vyplatí.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál a vybudovat...
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vystavit vlastníma rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Rukama?
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix.
0: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem.
0: Materiál a vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
2: Dřív než začnou prázdniny.
1: Rozumem. Budujte srdcem.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou.
1: Budujte srdcem.
2: Dřív než začnou prázdniny. Než zmizíš na dovolenou. Než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupy. Už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com. Pořídíš na autodrombrno.com.
3: Hledáte adrenalin, ale...
2: autodrombrno.com.
3: Hledáte adrenalin, ale vše...
2: .com.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný... Všechno už vám přijde... okoukaný...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegri... okoukaný...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplný...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou...
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
4: Poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách... Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
6: Unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete vyset zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
5: A přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
5: A jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
5: A těch budov v Praze.
6: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
5: A pak.
6: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
5: A pak. Pak si
6: to vyset 101 metrů nad zemí.
5: A pak. Pak si to pěkně se.
6: Na metrů nad zemí.
5: A pak. Pak si to pěkně se běhne.
6: Zemí.
5: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: A pak.
5: Pak si to pěkně se běhnete dolů.

0: matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. S klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen.
0: Zahubičku.cz.
1: No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen. No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump. No a teď už Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš
1: Harley Bad Wolves a nebo Van Halen a jejich Jump.
0: Chceš mít ten správný drive? Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti... Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za správný drive? Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super. Auto Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu so Jarov ti přiváží. Jarov drive. Operák za super cenu a k tomu si přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Per cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na auto by zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na Auto Jarov. Cena. Vozy skladem a rychlé

0: si to pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád.
0: Pěkně se běhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořád.
0: Dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Je pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Firma na pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
0: Te pouze na.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se ta?
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: A na zážitky.
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
2: CZ.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá? Co se chystá?
6: Testovací. Testovací dny u prodejců BYD, kde. Testovací dny u prodejců. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Zkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě mobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. No Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd a nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km. Spotřeba od 1 cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km. Kilometrů, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu.
6: Třeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď super
6: 7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných.
7: Teď super hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích.
7: Hybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD
7: spalováku.
6: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
8: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Více na autojeremiasova.cz. autojeremiasova.cz.
9: roxova.cz. Rock Radio.

Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem. Odpoledne s Kubou a Petrem. Kubou a Petrem. Petrem.

0: Jedna taková malá nevěrná holka nám právě teďka dohrává na Rock Radio 17 hodin a 35 minut. Kuba a Petr už se s váma ale pomaličku rozloučí, protože za chvíli už nás tady vystřídá kapitán, protože rockový odpoledne už je pomalu svýho konce.
1: No ale to neznamená, že by rocková muzika byla u svýho konce. Naopak, teď se to teprve rozjíždí ve vašem tempu, protože právě v následujících dvou hodinách od 6 do 8 si můžete vy vybírat, co tady na těch vlnách uslyšíte. Můžete chtít něco českého, něco zahraničního, něco starého, něco novýho a klidně všechno dohromady.
0: Vůbec se fantazie meze nekladou, takže rozhodně, jak by řekl kapitán, volejte, pište. A příští dvě hodinky jsou ve vaší režii a my se slyšíme samozřejmě asi zítra o 3 do 6.
1: Teď už Neil Young, Dimitri a taky Europe, těšíme se na vás příště. Čus!
0: Čus!
2: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
3: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
15: A tava!
16: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
17: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
18: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
19: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů

0: Kupuje hot a fantastickou zmrzlinu k tomu.
1: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
6: Rock Radio. Rocková muzika.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 12. června si užijete v Music klubu Modrá Opice poctivou dávku syrovýho metalu na akci Metal Ritual s vystoupením kapel Bullshit, Gallows Hill nebo Mr. Cut. Na tom samém místě oslaví v sobotu 13. 10 let punkrocková kapela Přísun povolen. Do pražského vagónu můžete vyrazit v pátek na Echoes hrající třeba Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin a jiný pecky, nebo pak v sobotu na Iron Maiden Revival. 12. až 13. června proběhne v Bylanech u Českýho Brodu Antabus Minifest. Nenechte si ujít dvoudenní metalovou smršť s přátelskou atmosférou, skvělýma kapelama, nadstandardním zázemím a navíc je akce připravená i pro rodiny s dětma. Na programu vás čekají Hitman, Late to Waste, Oldhammer a spousta dalších. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: prodej se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje na obranu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Dneska to uvedla Česká televize. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Na letiště Václava Havla by lidé měli jezdit raději městskou hromadnou dopravou. Kvůli stavbě nové křižovatky to doporučuje policie. V místě se řidiči prakticky denně potýkají s kolonami. Podle policistů je MHD optimální řešení. Třeba trolejbus z Veleslavína jede po silnicích, kde žádné uzavírky nejsou. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je taky soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. Jak už od nás víte, čeští fotbalisté jsou po 20 letech opět na mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí zápasem s Koreou. Nároďák se pokusí bodovat a udržet neporazitelnost od nástupu trenéra Koubka. Podle sázkařů zápas nemá favorita. Duel začíná v mexické Guadalcháře v pátek ve 4 ráno našeho času. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti, drahá, za tvoji práci, no a teď se půjdeme podívat, jak to vypadá se zítřkem. Tak ve čtvrtek by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být ráno většinou zataženo, zejména v severní polovině území místy i deštivo. Jen výjimečně se objeví zmenšená oblačnost, během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty na 18, na jihu Moravy 20 a v 1000 metrech na horách 10 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat do ulice Nádražní v Brně. Tam se stala nehoda dvou osobních aut, tvoří to překážku v provozu. Pak se půjdeme podívat do ulice Československé armády v Slavkově u Brna. Tam opět nehoda dvou osobních aut, brání to v provozu. A v ulici Dubická v Český Lípě nehoda busu, srazil tam nějakou značku ten autobus. Tak pozor na to, projíždějte opatrně. A ještě D7 na 4,5 kilometru na trase Chomutov Praha tvoří překážku na vozovce, nehoda dvou osobních aut. Tak ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
3: Námořníci, máme skoro 3 minutky po 18. hodině a jak jste před chvilkou slyšeli můj přeřek, možná jste podle toho už poznali, že je středa a že je ho tam třeba. Tak než ho tam dáme, šoupneme tam nějaký rock'n'roll, aby jsme se krásně naladili. Od toho tu máme krásně náš pořad Rok na přání, dvouhodinovku, v který řádíte jenom vy, posluchači Rock Rádiový. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a rovnou pojďme k tomu, že mi můžete volat právě teď do kapitánský kajuty na 724 424, psát na Messengera a do mailu a něco krásného si přát a vzkazy vyřídit. Na úvod si dáme 5-minutovku od Queenu Radio Gaga a během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme.

0: Tak, přátelé, to byly Queeni a Radio Gaga a já jsem rád, že už tady se mnou vedete středeční debaty. Třeba Honza Seichter by tady psal, ahoj kapitáne, jo, je ho tam třeba, ale nesmí do toho přijít na návštěvu maminka. Myslel jsem, že jenom děti jsou takový kazišů, ale i 70-letá maminka do toho umí vedle. Hele, to si dovedu jako úplně představit, že taková maminka i s dobrými úmysly dokáže úplně změnit atmosféru a energii v hnízdě. Tak když tak vymyslím, Honziku, co bychom mohli mamince na odchod zahrát a my si zatím dáme tady od mladého rockera, který možná vzniknul ve středu, možná ve čtvrtek, to nevíme. Každopádně Pepa Ubrecht volal, že by pro celou svoji rodinu, že je vděčný, tak by chtěl zahrát od Divokýho Byla píseň Plakala. Pepiku, já ti doporučuji dneska běž brzo spinkat a něco si pust do uší, třeba Rock Radio.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla metalová diva a nádherná ženská šikovná zpěvačka Tatiana Šmajluková, kterou znáte z kapely Ginger, a teď si to tady dala se zpěvákem z POD a společná práce se jmenovala Afraid to Die. No a my jsme se tady s Honzou Sechterem teda domlouvali, že maminka tady už je pryč, a pak mi ještě tady poslal nějakou fotku zlomený klíční kosti, tak se zdá, že ho maminka poplácela přátelsky po rameni. No a co bychom jí mohli zahrát takhle na ten odchod, to by mohly být třeba Die Happy s Martičkou Jandovou a Pecka Goodbye. Co vy na to?
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevyhoď!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12 půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: Chutná jako krásný sen,
13: vůní budeš omámen.
12: Ve Vraňanech na vás čeká
13: Carmen, Carmen, Carmen.
14: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.

21 Guns a taky samozřejmě Green Day, pecka z roku 2009. Svištíme si to dál v našem roku na přání a teď se dáme trošku českýho puňku. Napsal mi tady Kevin z Podřípu. Zdarec kapitáne, prosím tě, zahraj nám do práce na odpolední třeba song Mravenec od EEček. Jo, to se do práce docela hodí. Pracujete jak mravenec, se říká, že jo. Ať nám to uteče a můžeme si dát v klidu doma pivko. Hlavně to s tím pivkem nepřehánějte, teď víte, co je za den. Rock Radio. Rock Radio. Rock.

0: Nádherná odrhovačka, starý status quo a rock and roll overworld. Tak, a teď trošku přidáme tempíčko, volal mi se Marcel do ruku na přání a říkal, že bych chtěl nějaký starý Halloween nechat zahrát a nejlepší o tom budoucím světě, jak tenkrát rozkládali. No tak to je pecka Future World, myslím. A bylo by to pro všechny pracanty, který pracují od roku vydání téhle písničky. Až doteď. Tak to je od roku 1987, pokud se nemýlím, jak říkal starý Sam Hawkins. No tak prosím vás, kdo maká od roku 1987 až po rok 2026 stále a furt, tak pro něj jsou tady tyhle ty Halloweeni.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: trenírkárna.cz.
1: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio.
2: Dnes objednáš a zítra máš.
0: trenírkárna.cz.
3: Tak co, koupelna, hotová?
4: Sypeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
5: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
6: Ventilatory.cz.
7: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK ve Stochově u Kladna za 6 190 000 korun, rodinný dům v Bystřanech na Teplicku za 6 450 000, garáž ve Velké Bystřici u Olomouce za 760 000, chata ve Stražisku na Prostějovsku za 2 890 000 a stavební pozemek v Bystřici nad Pernštejnem za 2 260 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci a nagr i.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.

0: No, tak už doploužit a odsucnout. K tomu budete mít ještě dneska hodně příležitostí. Nebojte se, tak jsem to zařídil při té středě, aby to vyšlo. Teďka trošku na rychlejší notičku. Dokonce několik posluchačů si tady přálo panoptiko. To je zvláštní, víte. No, ani ne. Takže začneme tady Milanem Urbim, který napsal: ahoj, můžu poprosit pro mou Sáru něco od panoptika a pro všechny, co poslouchají, díky Milan. Samozřejmě, Sáro, ta píseň, která za chvilku zahraje, bude jen a jen pro tebe a pro vás samozřejmě taky. No a co si zahrajem, to rozluštil tady Tomáš Rozmuš, ahoj kapitáne Jirko. Vejde se tam ještě skupina Panoptiko a píseň Proklatý marš pro tebe do studia za super práci a pro mě k učení na poslední ústní zkoušku v pátek. Děkuji moc krát, Jirko, Tomáš Rozmuš. Hele Tome, tak ať je to pěkně vyjde, ať je to všechno vyjde, a než se tady rozjede Proklatý marš, tak opět výzva pro vás, máme 18.50, pravej čas, pište mi vaše návrhy na jazyk pro časové znamení, taky nějakou situaci, třeba můžete zaobalit na středu, v které byste ho chtěli nachytat, no a já vám za to zahraju píseň VIP na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, aby jsme tam stihli vrznout ještě poslední píseň do téhle hoďky, tak musím vstoupit do písně Digital World od MRNT a dáme si poctivý heavy metal. Daniel Vrablec mi poslal krásnou fotku, že prý dostal od kámoše, co to je Spitfire, a na tom sedí Eddie s Iron Maiden. Tak si dáme něco od Iron Maiden a dáme si Be Quick or Be Dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Wow, tak máme minutku po 19. hodině, je středa a posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio, rock na vzání.
0: Jsem rád, milí středečníci, že se vaše myšlenky ubírají jiným směrem, než vymyslet tu největší hovadinku. Dneska se to buď opakovalo, nebo to bylo neproveditelné, jako vždy. Tak to není vůbec důležité. Důležité je to, že nám začala, že víme, kolik je hodin, a že nám začala druhá půlka našeho roku na psání. První píseň, kterou si dáme od Bona Joviho, bývalýho Kutrnáče, není úplně středeční. Jmenuje se jako Žít na modlitbách, Living on a Prayer, ale my mu to pustíme a možná si do toho i zatancujeme. No a kdo teď první napíše nebo nějak tak zavolá, tak toho je ta píseň další.

0: Tak, už skončíme s tím modlením a dáme si tadyhle další píseň. Jako první se nám sem do studia dovolal tady v té druhé půlce Filip, který říkal, že sváří nějaký regály, tak pro všechny svářeče, že bych chtěl zahrát něco pěkného od Dimitry, tak jako na povzbuzení. Tak co bychom mohli, no tak pro svářeče, tak třeba ocelovou partu, to jsou vlastně svářeči, ne? Ocel se taky přece sváří, tak jdeme na to.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Milí námořníci, pojďme se hned z kraje takhle naší druhé půle roku na přání na vašem Rock Rádiu věnovat mailistům, aby jsme na ně neopomněli. A krásnýho maila mi tady napsala Marie Vinciková, čtu to bez diakritiky. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj Daja a jeho Rainbow in the Dark. A bylo by to pro všechny středečníky. Tak samozřejmě dnes je ten krásný den, ať to krásně večer klapne, alespoň v tu středu, když už ne jindy, tak vám k tomu dopomáhej Dio, nebo Dio, jak chcete, a Rainbow in the Dark.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v

0: o letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
0: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.

0: po klasice odmetli Enter Sandman, si dáme klasika nejklasikovatějšího z čerta starýho Ozzyho Osborna. Já už tady mám rest z minula, ze včera vlastně, kdy mi psala Ivanka Durcová, milá posluchačka, dokonce přes Instagram nám tady dopisovala, prosím, bylo by možné zahrát pro Míru a pro mě Mama, I'm coming home od Ozzyho, děkuji. Bylo by to možné, milá Ivanko, a dneska máte se svým Mírou ten krásný den, kdy ho můžete plně využít. Tak ho využijte. U Ozzyho Osborna si můžete krásně zaploužit. Dejte se do toho.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tak to bylo trošku vousaté, že? No, zkrátka ZZ Top a Sharp Dressed Man. No a dáme si další něžnou věc tady u nás na Rock Radio ve středečním speciálu Roku na vaše přání. A volal mi Miloš, že by chtěl pro všechny posluchače, ať mají dneska krásný a klidný večer, nechat zahrát od Briana Maye Too Much Love Will Kill You. Ano, přátelé, je sice středa, ale s tou láskou se to nesmí tak úplně přehnat. To fakt může někoho zabít. Se neděláme srandu jako tady.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
8: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
8: klimaexpress.cz.

0: Dáváte si do finále jdoucí druhou půlku našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání na Rock Rádiu s vaším kapitánem na vlnách slušný rockový muziky Jirkou Vajgizem. Za náma samozvaný spasitel světa Bono a jeho irská parta U2 s peckou One. A teď už další přání, tentokrát od motorkáře Fula. Ten s přáním toho, že sice teďka ošklivo, ale že jednou budeme zase rejdit na těch motorkách a taky všem na dnešek pro dobrou náladu, bych chtěl nechat zahrát Aleše Brychtu a budeme rejdit. To se zrovna hodí, to je píseň aktuální. Bravo, tleskám, pouštím.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

je to tady, přátelé. Opět konec našeho pořadu Rok na psání na Rock Rádiu. Dneska středeční speciál dopadl skvěle. Já doufám, že jste ho využili naplno. Každý ten ploužák jste protočili svou milou nebo svého milého. A teď už z ploužáku a dáme si trochu pepře, ať se vzepře. A o to se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahojky kapitáne, zdravím a prosím tě, zahraješ mi cokoliv od Slayer pro všechny posluchače a pro tebe i pro mě a taky pro mou sestru Milušku. Tak jasně, dáme si to, přátelé, dáme si od Slayer tradiční závěr pořadu s písní Blood Red a s tou se s váma loučí pro dnešek váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, ať prosím vás doma krev neteče, no a ať vám jde hůl, ať máte chuť, ať máte zkrátka krásnou středu, to vám všechno přeju. Jinak se na vás budu těšit zase zítra u pořadu Rok na přání na Rock Rádiu po 18. hodině. Mějte plodný večer a mějte se jak chcete a něco pro to dělejte. Pec!

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Těšíme se na vás v pátek 19. června před OC Letňany. Domanský.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Známý stavitel rybníků Jakub Krčín, jak známo, používal dvou přívlastků. Byl z Jelčan a ze Sedlčan. To druhé město se do jeho jména dostalo, když zdejší panství koupil od Rožmberku, ale nebylo to moc šťastné spojení. Krčín začal vybírat moc velké mýtné, takže se mu vyhýbali obchodníci. Jo, a taky tam zakázal vařit pivo. No, úplně nejmoudřejší podnikatel to nebyl. Docela by mě tak zajímalo, jak by se tento tvářil na aktivitu, kterou začali sedlčanští provozovat v roce 1953. To se v Sedlčanek začaly jezdit motokrosové závody a postupně se město stalo jedním z pilířů krosu u nás. Tuhle slavnou minulost se teď rozhodli navždy připomenout Sedlčanské městské muzeum. A již tuto sobotu ve 13 hodin dojde k otevření nové stálé expozice se všeříkajícím názvem Příběh Sedlčanské kotliny. Expozice a hlavně exponáty v ní vás provedou celou bohatou motokrosovou historií tohoto místa, kde se hlavně v 60. a 70. letech doslova psala historie tohoto sportu u nás. Mezi všemi exponáty najdete například i přilbu Antonína Baborovského, který právě v Sedlčanech získal titul mistra světa v motokrosu národů a jeho jméno je se Sedlčany neodmyslitelně spojeno. Těch jmen a exponátů je tam samozřejmě daleko více, takže až na svých výletech dorazíte do Příbramského okresu, zastavte se i v Sedlčanech v muzeu s expozicí o jedné kotlině, která je navždy spojená s ohromnými úspěchy tuzemského motokrosu.
0: Rock Radio. Motokeci.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Au!

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
11: Vybrat dobrý materiál
12: a vybudovat náš domov.
13: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream

0: Malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
5: vybrat dobrý materiál
4: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, byla.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
3: Myslíš, že to je tím?
2: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
3: Možná máš pravdu. Ale určitě je tahle země pěkně skurvená.
2: No tak to každopádně. Ostatně jako jakákoliv jiná země.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100+1 zahraničních zajímavostí takovou zajímavost, že průměrná ženská žena myslí na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, jako muž, chlap, na to myslí každých 7 minut.
2: A co z toho jako vyplývá?
1: Že jsem průměrná ženská.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.